0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky, ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho, jako i s tím karamelem. No. Opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice, ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se vidět, jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro třešku jsme dělali do tečka, jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnů, Lichtensteinů, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týla v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, obodní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl dát personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plevežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěchali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, aby jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, takové aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5-kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr. Vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů. Pochoutkový
1: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď. A hezky dovnitř, aby všude. Ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kosíčky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé, jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajeme tu cibuli a nemusíme tak najemno, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, že na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou k krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Viď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno v sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná

0: bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce síry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá, upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme bývalého kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
1: Jo.
0: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no,
1: je něco takového.
2: No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo, protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, viď, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně? Za A. Lichtenštejnové, nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Nastal ten správný čas pro další výpravu za utajenými poklady regionů. Tentokrát se vydáme do východních Čech, do Polabí, do uklidňující a malebné krajiny kolem Kladrub nad Labem. Právě ona naši republiku v roce 2019 opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ovšem nebyla to pouze samotná krajina. Bylo to i ušlechtilé zvíře, které je s touto krajinou už po staletí spojeno. Starokladrubský kůň.

Starokladrubští koně, chovaní kontinuálně více než 400 let, jsou nejstarším původním českým plemenem koní, které bylo navíc jako jediné na světě vyšlechtěno speciálně pro tažení kočárů, císařů a králů. A k tomu tito koně potřebovali nejen nadstandardní stáje a péči, ale i specifickou krajinu, vhodnou jak pro pastvu, tak pro jízdu velkými kočáry. A právě ona krajina kolem Kladrub je natolik mimořádná a výjimečná, že nás na seznam světového kulturního dědictví dostala. A jedním z mužů, který se o to zasloužil, je i generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. S nímž jsem si dala schůzku dřív, než vstoupíme do samotných stájí.

0: Sedíme v císařském hostinci, v jídelně, v Kladrubech nad Labem. A vůbec to tady nevypadá jako v hostinci, ale spíš jako v archivu, protože pan generální ředitel sebou přinesl spoustu nákresů, map a nejrůznějších historických publikací, které vlastně dokládají, jak tady ta úžasná krajina vznikala. Když se vrátíme úplně do toho prvopočátku, každého asi napadne, proč dvůr, kde se mají chovat galakarosiéři, neboli koně speciálně určení pro zápřahy do slavnostních spřežení, leží 250 kilometrů od Vídně. Co k tomu Habsburky vedlo?
1: Důvody jsou částečně historické a částečně přírodní. Ta historie začala v době vlády Ferdinanda I., Maximiliana II., kdy královská komora skupovala pozemky v Polabí a vlastně vytvářela takové dominium, které mělo saturovat financování královského dvora v Praze. No a do toho nakonec patřily i Kladruby. A tradice chovu koní tam je prastará, rozkvetla za Viléma II. Z Pernštejna, ten byl proslulý chovem koní, takže ta tam pokračovala i z Habsburku a císař Rudolf nakonec někdy v březnu, tuším roku 1576, rozhodl, že takovýhle hřebčí nemůže být pod správou panství Pardubice, ale bude přímo pod císařským dvorem, čili stal se dvorním hřebčínem. No a v té době tam ještě chovali spíš koně pod sedlo, ale v době, kdy se začaly stavět kočáry, karosy, tak začaly tam dovážet starošpanělské a staroitalské těžké koně, no a z nich vyšlechtili místní plemeno starokladrubského koně.

0: Vy jste mi říkal, když jsme sem přicházeli, že tady musí být nějaká speciální zvláštní energie nebo nějaké zvláštní podmínky, protože tady se údajně úspěšně chovali koně už za Přemyslovců, je to možné?
1: Jsou třeba názvy kobylnice, kobylí, takže ta tradice chovu koní je tam asi prastará a je doloženo, že nějací vladykové zásobovali Přemyslovský dvůr, protože tu krajinu kultivovali vlastně cisterciácké řády ze Sedlce a z druhé strany z Velkých Opatovic a pak teprve se tam vlastně dostali Pernštejnové a scelil vlastně to území se svými majetky na Moravě, protože chov koní byl velké podnikání, že přes se furt váčilo s Turkem a ty koně bohužel tam taky odcházeli, takže bylo potřeba zásobovat naše vojska. A nám to tam doložil specialista, odborník, pan Josef Krause, který má ty citlivé ruce a používá nějaké pružiny, virgule, že tam proudí různé energie, to vaši posluchači znají spíš z čínské medicíny nebo z čínské filozofie jako feng shui nebo dračí žíly. Evropská věda to považuje za pavědecké, ale tam podle pana Krause skutečně probíhají energie, které jsou potom zhmotněny v terénu situováním těch dvorů, které jsou tři a všechny leží v nějakých kříženích pozitivních energií, takže tam to umístění stájí a poroden a celého toho zařízení hřebčínského zaručovalo, že dojde k dobrému, úspěšnému oplodnění klisny a ke zdárnému vývoji hříběte. Když potom císař František Štěpán Lotrinský přenesl chov kladrubského koně do Kopčan, protože to byl taky velkopodnikatel v chovu koní, mimo jiné, tak v těch Kopčanech, přestože je to niva řeky Moravy a mně jako člověku se zdá, že ty podmínky jsou zrovnatelné s kladrubama, ale ty koně tam neprospívaly, kobyly zmetaly, to znamená, že prostě rodili mrtvá hříbata, nedovyvinutá, trpěly tam záněty kopyt, takže císař Josef II. Rozhodl, že se prostě koně vrátí do kladrub a obnovili tu slávu chovu kladrubských koní.

Pokud víte, jak starokladrubský kuň vypadá, neuvěříte, jak pohnuté mělo toto ušlechtilé zvíře osudy. A zvláště na začátku minulého století, kolem roku 1918, v období vzniku naší samostatné republiky. Tehdy bylo vše habsburské zatracováno a všichni starokladrubští koně měli coby nenáviděný přežitek spojený s CK mocnářstvím skončit na jatkách nebo v klobásách. Naštěstí se jich pár povedlo zachránit a dnes jejich chov zažívá obrovský rozkvět. Takže vzhůru do stájí národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a naším průvodcem bude jeho ředitel Jiří Machek.

0: krásné.
1: Krásně nás teď koníci pozdravili. My teď stojíme s ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech Jiřím Machkem. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Přímo u těch malinkých, nových, starokladrubských koní z letošního roku. Kolik se vám jich letos narodilo a jak vlastně bude ten chov pokračovat?
2: Nám se ročně rodí kolem 60 až 80 hříbat v celém Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. No a v letošním roce už jich máme téměř 60. No a chov, ten musí pokračovat.
1: Já o tom naprosto nepochybuju, protože ten kůň má nádhernou stavbu těla, je veliký, ale je ladný. A ta hříbátka vypadají také nádherně. Takže v čem je ta vzácnost tady tohoto krásného zvířete?
2: Tak říkáte to krásně, on ten kůň vlastně by se měl líbit i laikovi, aniž by třeba byl schopen vysvětlit v čem, ale jinak se teda jedná o specializované kočárové plemeno. Je to vlastně ceremoniální kočárový kůň. To plemeno se šlechtí už několik století. Dříve se chovalo ve více barevných variantách, až na konci 18. století se ustalilo na dvou barevných variantách, na bílé, což jsou teda bělouši, a na černé, což jsou teda vraníci. No a to plemeno je výjimečné v tom, že si uchovalo znaky původních středověkých plemen. Pro starokladrubského koně je právě typické, že to je velký, mohutný kůň s dlouhým, klenutým a šlabutým krkem, má mohutnou záď, má nevýrazný kohoutek, strmou spěnku, kratší spěnku, strmou lopatku, ale to, co je pro něho nejvíce typické, tak je takzvaná klabonosá hlava. Ta by měla být vlastně zahnutá v celé délce té hlavy. A také se tomu říká takzvaný římský nos. No a pak je pro něho typická vysoká akce hrudních, to znamená předních končetin, která je nejvíce patrná v klusu, protože mělo jít o koně, který samozřejmě neměl pouze tahat nějaký povoz nebo kočár, ale ten byl používán při těch největších, nejprestižnějších slavnostech a tahal kočáry s příslušníky společenských elit, takže měl reprezentovat toho, koho v tom kočáře veze.

0: My jsme teď ve stáji. Tady se vše uklízí ručně. Vy jste mi ukazoval, že dokonce kropíte podlahy ve vzorech. A vypadá to tady opravdu, jako bychom se ocitli za vrcholné vlády Habsburků.
1: Tak my říkáme, že režim Řepšína zrál staletí. Tady je všechno už vymyšleno, není potřeba vymýšlet něco nového. Samozřejmě práce kolem koní je fyzicky náročná, ale koně potřebují ten dennodenní kontakt a snažíme se o to, aby ten Řepšín fungoval v tom původním tradičním režimu s minimalizací používání nějakých výdobytků anebo techniky. Takže tady zametáme například ještě starými březovými košťaty, ale zase, když se zametá, tak aby se neprášilo, tak je potřeba tu podlahu, jak jste říkala, kropit, ale kropit v bývalém dvorním Řepšíně nebo národním Řepšíně, tak to zase nemůže být jen tak, takže se tvoří takové ornamenty, takže my tomu říkáme vodní koberec.
0: Ano, a také tady máte pořád ty tabulky původní, na které se jméno každého koně píše křídou. Nemáte tady žádné umělé hmoty, používáte kožené ohlávky.
1: Ano, máme svého sedláře, ohlávky si děláme sami, ale žádné umělé hmoty, ale prostě ještě z poctivého jezí kůže. A ty identifikační tabulky koní, tak ty jsou právě dřevěné a to vlastně souvisí s krajinou, která je zapsána na seznamu světového dědictví, protože součástí krajiny je i les. Z toho lesa právě máme vlastní dřevo, vlastní pilu, vlastní truhlárnu, takže to je vlastně dřevo z UNESCOvého lesa.
0: A navíc i to písmo je krásné, archaické, není tady nic jen tak. My se tady zrovna díváme, jak ty klisny s těmi čerstvými hříbátky chodí na procházky, vycházejí tady ven, vždycky se chvíli projdou, tak jak ten režim tady s těmi novorozenci probíhá?
1: Tak my jsme přímo na porodnici, tam vidíte porodní boxy. To je úžasný koncert. Tady se klisna ohřebí, s tím hříbětem v této stáji stráví několik dní. Na začátku se vlastně ta klisna s tím hříbětem pouze provádí tady v tom nejbližším dvoře. No a za několik dní pak ta klisna s tím hříbětem se přesune do sousední volné stáje a tam se vytvoří takové to první stádečko, které pak začíná už jako stádo chodit každý den na pastvu a zpátky. No a takhle vlastně to hříbě stráví s tou matkou přibližně 6 měsíců a ve stáří 5 až 9 měsíců pak dojde k takzvanému odstavu oddělení hříbat od matek a ty jsou pak přesunuta na hříbárnu, která je na dvoře Františkov.
0: Tam my se také pojedeme podívat. Nicméně mě by ještě zajímala ta komunikace. Oni spolu dámy neustále tady mluví, tak otázka je, co si říkají. Je mezi nimi nějaká rivalita nebo jaký je to vlastně kůň z charakterového hlediska nebo z povahového hlediska?
1: Tak je to starový zvíře. Vím je dobře, když jsou pospolu. Koně mají velmi dobrý sluch, velmi dobrou orientaci. Starokarpatský kůň má optimální temperament. To znamená, že se jedná o klidného koně, ale zase ne o nějakého líného, protože on musí být naprosto spolehlivý. Nemůže se splašit a utíct s nějakým kočárem, anebo třeba starokarpatské koně využívají i trumpetisté švédské královské jízdní gardy, takže si představte, že ten trumpetista jede na starokarpatském koni a toho koně řídí pouze jednou rukou a tou druhou rukou troubí, a ještě mu troubí trošku do ucha a pak stojí někde na náměstí a tam musí prostě stát třeba půl hodiny a téměř se nehnout.

0: Milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem Machkem vstoupili do stájí hřebců a já jsem v údivu, protože oproti porodnici, kde jsme byli s klisnami a miminky, tak tady je absolutní klid. Mladí hřebci i ti starší jsou naprosto v pohodě, je tady ticho, to je běžný stav?
1: Dá se říct, že ano, když mají ty koně dostatek pohybu, tak pak není důvod, aby to byli neklidní, ale to, co jste zažila v porodnici, tak to bylo tím, že tam se zrovna nějaké klisny odváděly, přiváděly, takže se tam zrovna něco dělo. Když to tady teď se žádný kůň nepřivádí, neodvádí, takže hřebci jsou v klidu.
0: Mimochodem, jakou mají povahu ti hřebci? Oni se takto absolutně klidně chovají vždycky, nebo to je výcvikem?
1: Samozřejmě, když jsme vyvedli ven a ten hřebec by viděl někde nějakého koně, tak by se mohl začít trošku předvádět, být trošku neklidnější. Nejvíce se předvádějí před klisnami. A potom zase hřebec hřebci je vlastně konkurent, jo, takže jsou schopni hřebec hřebce napadnout. Tak z tohoto důvodu, když už jsou teda dospělí, tak nemůžou spolu chodit do výběhu, ale chodí do individuálních pedoků. No a co se týká výcviku, tak to hříbě stráví na hříbárně po odstavu nějaké 3 roky a ve 3 letech se vrací z hříbárny sem do hlavního stavového dvora, do výcvikové stáje, kde mu začne roční výcvik a ten probíhá jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku, jak hřebci, tak klisny absolvují výkonnostní zkoušky, jak v tahu, tak pod sedlem.
0: Mimochodem, vy jste říkal, že císař pán preferoval zásadně hřebce, že vždycky chtěl mít zapřežené jenom hřebce.
1: Tak se vší úctou ke klisnám, tak ten hřebec je ještě majestátnější samozřejmě, takže císař chtěl mít to nejlepší, takže logicky hřebce.

0: Starokladrubští koně se dnes chovají pouze v čistě bílé nebo temně černé, tedy v rané formě. A zajímavé je, že i bělouši se rodí černí a postupně vybělují. Tak se teď podíváme do míst, kde jsou mladí koníci ustájeni. Tak milí posluchači, jsme ve Františkově a máme tady dalšího velmi zajímavého průvodce, jímž je náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech, Martin Lacina, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Pane Martine, kde se to vlastně nacházíme? Zkusme to posluchačům popsat.
1: Tak my se teď nacházíme přímo na nádvoří stájového dvora Františkov, přibližně 3 kilometry od Kladrub nad Labem. Tento stájový dvůr vlastně vznikl jako poslední ze všech 3 dvorů. Datum výstavby je v letech 1827 až 1830.
0: Komu měl tady ten dvůr sloužit, nebo jakým účelům a jakým slouží dnes?
1: Už od počátku byl ten dvůr koncipován pro chov mladých koní a to zůstalo i do dneška. Zde pořád jsou ustájení koni od chovu do přibližně 3 let stáří.
0: Takže odrostlejší děti?
1: Spíš taková školka, možná první stupeň základní školy. Jinak typologicky a technicky jsou ty stáje s Kladrubami obdobné, i to jejich dělení. Je to vlastně dvůr, který byl původně plánovaný jako zcela uzavřený, jenže k tomu už ní nedošlo a ten dvůr zůstal vlastně z jedné strany otevřený.
0: Mně to tady připadá jako velmi velkorysá stavba. Vy jste říkal, že je nedokončená. Bylo to tím, že to byl císařský hřebčín, nebo se takto velkoryse konstruovaly dvory na chování ušlechtilých koní?
1: Ne, tak to určitě nebyl standard někde v té polovině 19. století. Ostatně ta původní projektová dokumentace byla několikrát přepracována, že byly připomínky z císařského dvora, že ta stavba je maloreprezentativní, takže se dodělávaly některé ozdobné prvky a to, jak to vidíme dnes, je vlastně následkem toho, že bylo skutečně původní úmyslem vybudovat monumentální reprezentativní dvůr pro chov koní. To postavení hřebčína bylo v císařské monarchii výjimečné a ta architektura to jenom potvrzovala.
0: A komu za to vděčíme?
1: Dvorní architekt kladrubského hřebčína je pan profesor Ján, který stál za návrhem všech těch staveb, které dneska procházíme.

0: Teď tady vidíme zapřežené čtyřspřeží vraníků, kteří tady projíždějí, a máme tady ženu, která rozumí všem koním, kteří jsou v Národním hřebčíně v Kladrubech, a ona dáma se jmenuje Jitka Rajchová a dělá tady hlavní zootechničku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Jitko, co se tady ti koníci učí, co vlastně se tady s nimi děje?
1: Tady do toho stájového dvora jsou koně přemístěni z Kladrub nad Labem při takzvaném odstavu. Tady na tom stájovém dvoře jsou ta hříbata rozdělena podle pohlaví na skupinu klisniček a hřebečků. No a podle ročníků jsou také tady ta hříbata ustájena. Takže máme tu 3 ročníky klisniček a 3 ročníky hřebečků. A jsou tady do doby, když si je vezmeme zpátky do Kladrub nad Labem, kde jsou potom směřováni k výkonnostním zkouškám už při sedlovém a dalším výcviku, to znamená výcviku v zapřehání.
0: S kým je větší práce, s hřebečky nebo s těmi klisničkami?
1: Tak já si myslím, že s klisnama je větší práce, s těma hřebcema se zdá, že je ta práce snažší. I náš vozatý pan Jiří Nesvačil radši pracuje s hřebci.
0: My se teď přesuneme ještě na Josefov, milí posluchači. No a to je třetí dvůr, který souvisí s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem. Mimochodem je vám asi jasné, že všechny ty názvy souvisí s Habsburky, respektive s jejich významnými reprezentanty, a jmenují se právě po nich. Takže teď se s Františkova přesuneme na Josefov.

0: Čeme. Tak milí posluchači, a my jsme v další části Národního hřebčína v Kladrubech. Jsme tady opět s oběma mými průvodci, náměstkem ředitele Národního hřebčína Martinem Lacinou i hlavní zootechničkou Jitkou Rajchovou. Pane Martine, nacházíme se v Josefově. Tak co je to za dvůr?
1: Tenhle ten areál je určitě prostorově nejskromnější. Jedná se o dva objekty stájí, které jsou situovány rovnoběžně k sobě. Ta historie je trošku delší. Už někdy kolem roku 1770 jsou první zmínky o tom, že je jakási dřevěná stodola, kde jsou ustájeny koně. Takovou zajímavostí je, že navzdory tomu, že ta historie toho hřebčína je zmapována poměrně detailně, tak tedy o té výstavbě není příliš jako mnoho zmínek. Dataci vlastně zasazujeme jenom podle toho, že se od roku 1854 objevují v těch mapových podkladech jako stavby dokončené.
0: Je pravda, že tady vidíme dvě maštale vedle sebe, ale je tady neuvěřitelné množství pastvin. Komu je tady ten dvůr určen? To je takový penzion pro starší dámy.
1: Já bych to asi takhle možná nazval, jestli to není moc odvážné. Jsou zde matky, které se už neužírali k reprodukci, takže ty tedy vlastně jsou ustájeny.
0: A to je otázka pro Jitku Rajchovou. Paní Jitko, jak to vlastně je s těmi staršími dámami?
2: My s těmi klisnami pracujeme stále ve stádě a tak, aby v tom stádě nebyla narušena hierarchie stáda a aby v tom stádě vždycky byl co největší klid, což je pro tu produkci hodně důležitý, tak nemůžeme mít pohromadě klisny, které jsou březí a klisny, které jsou jalové, to by nedělalo úplně dobrotu. Klisny, které k reprodukci nevyužíváme, přesunujeme na Josefov, kde tráví čas na pastvinách a jsou tady ustajeny v těch dvou volných stájích.

0: A na úplný závěr se vrátíme zpět přímo do Kladrub, protože poslední slovo bude mít ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.
1: Místní krajina byla v první polovině 19. století zkomponována za účelem chovu a výcviku tažných koní, a v tomto případě teda kočárových koní, a byla zkomponována k několika osám a ty osy vybíhají z jednoho místa, právě z takzvaného kompozičního ohniska, my v něm právě stojíme. Takže jedna osa, ta jde vlastně středem celé té krajiny a na konci je Františkov, pak další osa, ta míří až na Vídeň, a ta předešla, o které jsem mluvil, tak ta míří na Prahu, a pak je ještě třetí osa, která míří ke třetímu stavebnímu dvoru, a to ke dvoru Josefov. No a to, co je vlastně výjimečné, skoro světově výjimečné, tak takový v tom, že obdobné jiné krajiny a obdobné jiné areály na světě také mají krajinu komponovanou k osám, je tam kompoziční ohnisko, jsou tam nějaké stáje, je tam třeba i nějaký chrám, kostel, zámeček a tak dále, ale vždycky to kompoziční ohnisko je u nějakého hlavního vchodu do budovy pro lidi, jako je například právě nějaký zámek. A tady i přesto, že je císařský zámek a je tady kostel, tak stejně to kompoziční ohnisko je u hlavního vchodu do hlavního stájového dvora. A tím je tady vlastně povýšen kůň nad člověka.
0: Víme všichni, že dodáváte na ty královské dvory. Kam všude ještě, kde máte všude klientelu?
1: Přes 30 let jsme dvorním dodavatelem koní do dánských královských stájí. Přes 20 let dodáváme bělouše švédské královské jízdní gardě. Tam na bělouších jezdí trumpetisté a většinou velitel té gardy. No a v loňském roce se nám podařilo prodat 7 běloušů americké armádě. Tam je jako speciální útvar, taková kavalérie, která vystupuje při státních slavnostech. Například zajišťuje i pohřby třeba amerických prezidentů, a v Hranici se v loňském roce poprvé v nějaké ceremoniální roli v rámci té americké armády tak se představili, když Donald Trump před Bílým domem vítal saúdsko-arabského prince.

0: Pokud jste, milí posluchači, nikdy v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem nebyli, doporučuji vám se tam vypravit a zaručuji, že se do koní zamilujete i vy, kteří jste nikdy na koni neseděli ani se nesvezli kočárem taženým koňmi. Starokladrubští koně jsou totiž unikát. Jsou obrovští a přitom ladní, utáhnou obrovské náklady a přitom jsou krásní a klidní. A rádi brázdí krajinu jen tak s jezdci a dokazují jim, že nejkrásnější pohled na svět je skutečně z koňského hřbetu. Týden plný překvapení a nových krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomayerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem 4. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může být. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesně řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déletrvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a často

0: Krát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta. Když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
1: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalobuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Tak ale jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to. Ale opravdu prostě, ne že bych byla jako vysloveně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
1: další
3: přejde,
1: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo. Ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní Míšku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou. To bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: Tak vy jste věřící a manžel.
3: Já jsem věřící a manžel, ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, že zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat, a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčli jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady. A

Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patricie je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil i jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: Samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To zase já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Radnice Ostravy jihu nabízí až 100 tisícový příspěvek na zdravotní a kompenzační pomůcky. K víkendu otevřených zahrad se dnes připojí i Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí. Bude oblačno, lokálně zaprší a naměříme do 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
2: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Dnes je Světový den dárců krve. Transfuzní stanice upozorňují, že právě v létě jim krev často chybí nejvíc. Přibývá totiž úrazů a pravidelní dárci často odjíždějí na dovolené do zahraničí. Po návratu z některých destinací navíc nemůžou krev darovat i několik měsíců. V Česku je ročně aktivních asi 220 tisíc dárců. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba zhruba o 80 tisíc víc. Obyvatelé Ostravy jihu se zdravotním omezením můžou obvod požádat o příspěvek až ve výši 100 000 korun. Podporu můžou využít na nákup kompenzačních pomůcek, speciálního vybavení domácnosti anebo i na speciální technologie, které usnadňují samostatný život. Městská část na to má připravený celkem 1 milion korun. Formulář najdou zájemci na webu Ostravy jihu. Celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad se připojuje Zahrada Poznání ve Valašském Meziříčí. Ochránci přírody připravili pro návštěvníky od 10 hodin dopoledne komentované prohlídky. Zájemce provede zahradou ředitel Valašského ekocentra Miroslav Dvorský.
3: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočichy, to znamená nejrůznější udělátka, jako jsou třeba hmyzí hotely, jako je třeba hadník, jako je třeba broukoviště a tak dále. Sport.
0: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila účast na úterní zlaté tetře. Informovali o tom pořadatelé ostravského mítinku. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat tréninkové manko po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách mezi 11 a 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Ta má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině. Svátek slaví všichni Rolandové a také Herty. Více o tom uslyšíme v pravidelném kalendáriu už za chvíli. Mimo jiné ze známých osobností slaví narozeniny třeba kameraman, režisér a scenárista Jaroslav Brabec a nebo také německá tenistka Steffi Grafová, také britský zpěvák, skladatel a producent Poet George, anebo slovenská zpěvačka Zuzana Smatanová a také herečka a moderátorka Tereza Kostková. Těch oslavenců je mnohem více, podrobnější budeme, jak jsme říkali, v kalendáriu. No a ještě půjdeme do Beskyd, protože už na třech místech v Beskydech můžete legálně přespat pod stanem. Správa chráněné krajinné oblasti chce umožnit legální nocleh třeba poutníkům na stezce Českem. Přespat mohou nedaleko hranic s Polskem, na Lysé hoře, na Pustevnách a zkusil si to i náš reportér. My o tom budeme informovat krátce před 17:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písně. vesniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je neděle 14. června, Český rozhlas Ostrava nabízí v 5 hodin 11 minut originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je tady neděle 14. června. Svátek dneska mají nositelé vznešeného rytířského jména Roland. Tady je Petr Jungmann. Pražský most legí byl slavnostně otevřen před 125 lety v roce 1901 na místě, kde od roku 1841 stával řetězový most císaře Františka I. Tehdejší císař František Josef I. byl otevření sám přítomen. Ostatně most legí nesl až do roku 1919 právě jeho jméno. Později se nějaký čas jmenoval i most 1. máje. Během otevření se prý zrodila i přezdívka císaře Starý Procházka. Podle údajného titulku novin, který hlásal Procházka na mostě. Ale ten plátek a titulek nikdy nikdo nenašel. Jak je tohle možný?
3: A na vlastní oči jsem viděl článek.
2: Zrušení vatikánského seznamu zakázaných knih, tedy Index Librorum Prohibitum, oznámil kardinál Ottaviani před 60 lety v roce 1966. Nicméně spousta lidí by si ráda omrkla i ty další, které se z vatikánských archivů ještě nedostaly na boží světlo. Český fotbalista Patrik Schick vstřelil na mistrovství Evropy přesně před 5 lety v zápase proti Skotsku 2 góly.
4: Nádherný gól Patrika Schicka z půlky!
2: A to se hrálo u Skotů v Glasgow. Schick dal v turnaji nejvíc gólů, stejně jako portugalská CR7, tedy Cristiano Ronaldo. Pouť našeho týmu skončila ve čtvrtfinále proti Dánsku. 80 je dneska americkému prezidentovi.
5: Together we will make America great again.
2: Donaldu Trumpovi, jaké pak dárky asi dostane? 65 slaví zpěvák skupiny Culture Club, Boy George. A kulatých 50 je herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Všechno nejlepší vám všem, krásnou neděli.

0: počasí.
1: 5 hodin a 16 minut nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat na Lysou horu, kde je 9 stupňů Celsia a polojasno. Ostavě Porubě mají 12 stupňů Celsia a polojasno. A na Horní Bečvě 9 stupňů Celsia, také polojasno. Dnes očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, během dne s možností lokálních přeháněk. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na horách 11 až 15 a rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Krásné ráno.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a v Beskydech můžete legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdete na severní trase stezky Českem. U chaty Skalka, nedaleko mostu u Jablunkova, pak na Pustevnách a nebo na Lysé hoře, kde často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete stezku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázia.
2: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
2: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi.
1: Tak to je dobré.
2: Jo, teď se to obrátilo. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
5: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jsme Češi.
1: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
6: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
1: Říká Jiří Lehký ze zprávy CHKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště, turisté riskují nejen pokutu.
6: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva. A nemusí to být medvědi, ono ani když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
1: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ni. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí. Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy v Lichnově na Bruntálsku je téměř hotová. Solární panely obec zapojí do sítě příští týden, uvedla to starostka Marta Otisková z Hnutí Stan. Jde o první obecní fotovoltaiku v Lichnově. Radnice tak chce ušetřit na provozu školy. Petřvald na Karvinsku chystá rekonstrukci smuteční obřadní síně. Opravy fasády, hlavního vstupu i interiéru omezí provoz od července do konce srpna. Kancelář pohřební služby zůstane v provozu a nabídne pozůstalý náhradní obřadní síně v okolí. S vážnými zraněními skončila v nemocnici 35-letá žena, kterou na pláži v australském Sydney pokousal žralok. S odvoláním na policii to napsala web stanice BBC a agentura Reuters. Jedná se o čtvrtý podobný incident za necelý měsíc. Úřady z preventivních důvodů uzavřely několik pláží v oblasti. Základní umělecká škola Miss Music v Kopřivnici otevře dnes od 14 hodin své brány veřejnosti. Chystá hudební workshopy, tvořivé dílny, soutěže pro děti i prohlídku školy, včetně hudebních nástrojů. Nechybět bude ani skákací hrad. Akce potrvá do 17 hodin a vstup je zdarma.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 5 hodin 32 minuty, stále posloucháte ranní vysílání, za chvíli písničky, které nestárnou. Teď už hraje písnička od Karla Gotta, přidáme ještě písničku od skupiny Rangers a pak také předpověď počasí a tipy pro dnešní den.

0: 5:38 za okamžik přidáme i předpověď počasí v telefonátu s meteorologem a také budou následovat tipy pro dnešní den. Pozveme třeba na myslivecký den nebo na komentovanou procházku a také do Muzea Třineckých železáren. Konkrétní informace řekneme už za malý okamžik. Teď přejeme stále krásné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální informace a u telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Maria, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: Tak aktuálně je oblačnost proměnlivá, teď zrovna i trošičku od severozápadu ve všeobecnosti přibývá. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý, jihozápadní od 1 do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme i nadále proměnlivou oblačnost v průběhu dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: A čeká nás pracovní týden, tak jaký je výhled ohledně počasí na noc a zítřek?
2: Noci budou oblačnosti nadále proměnlivá, výjimečně s možností přeháněk. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme to počasí podobné, zpočátku proměnlivou oblačnost, už jen výjimečně s přeháňkou nelze vyloučit ani pár blesků. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný západní až severozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu a večer bude slábnout.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Hezky den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné ráno.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Léto 95 v písničce od Marka Ztraceného ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 5 hodin 49 minut. Připraveny jsou tipy pro dnešní den, tedy přehlídka zajímavých akcí, které můžete dnes navštívit. Čím začneme? Mysliveckým dnem, který se koná na Hlučínsku. Myslivecký spolek Olšinka Kravaře Kouty pořádá tradiční akci s doprovodným programem a skvělým občerstvením. Akce začíná v 10 hodin na myslivecké chatě v Koutech. Těšit se můžete na jelení nebo kančí guláš, také na jelena na smetaně nebo divočáka se zelím. A děti pak pobaví skákací hrad nebo kolo štěstí. Pozveme i do Opavy, a to na komentovanou procházku, která se jmenuje Proměny opavských promenádních parků. Tato komentovaná procházka začíná v 10 hodin, sraz je před vstupem do obecního domu v Opavě. Lektorka Petra Kaňová z Národního památkového ústavu vás seznámí s historií míst a dozvíte se třeba o letních kavárnách, fontáně nebo o soše Fridricha Ludvika Jána. Tuto akci pořádá Opavská kulturní organizace. No a ještě jednu pozvánku pro vás máme připravenu. Muzeum třineckých železáren a města Třince zve na výstavu o kostelu svatého Alberta a také výstavu o jeho historii. Vše vzniklo ve spolupráci s katolickou farností Třinec a tuto výstavu můžete vidět v Muzeu třineckých železáren a města Třince do konce ledna. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme klidné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

hodin 53 minuty, připraveny jsou zprávy přesně na 6. hodinu. Mimo jiné uslyšíte o tom, že obyvatelé Orlové mohou hlasovat o návrzích na zlepšení veřejného prostoru.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích bez poplatku i v příštím roce. Tři hřbitovy v okrajových částech Ostravy čeká obnova. Obyvatelé Orlové můžou hlasovat o návrzích na zlepšení veřejného prostoru. Bude oblačno, místy zaprší a naměříme do 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil ale říká, že v budoucnu by stejně měli za dálnice platit majitelé všech automobilů.
4: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
2: V Ostravě v létě začne obnova dalších tří hřbitovů v okrajových částech města, a to díky rekordnímu přísunu státních dotací. Rada města schválila investici necelých 5 milionů korun do úpravy pohřebišť v Hrabové, Staré Bělé a Proskovicích. Celková částka do obnovy ostravských hřbitovů tak letos překročí 40 milionů korun. Na pustevny vyjedou 5. a 6. července posílené autobusové spoje. Odkud kyvadlová doprava pojede a jaké další spoje na Rožnovsku přibudou, vysvětluje jednatel společnosti koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Doprava na pustevny bude posílena ve dnech 5. a 6. července, kdy se koná tradiční cyrilometodějská pouť. Bude zavedena kyvadlová doprava ze zastávky Prostřední Bečva Požární dům. Zároveň vyjedou i nové prázdninové spoje na lince 663 na trase Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a zpět.
2: Orlová spustila hlasování o projektech na zlepšení veřejného prostoru. Můžou se do něj zapojit lidé starší 15 let prostřednictvím aplikace Munipolis až do 30. června. V rámci participativního rozpočtu se o podporu obyvatel uchází 7 projektů. Například chytrá lavička se zabudovanou nabíječkou na mobilní telefony, úprava okolí domu dětí a mládeže novým chodníkem z nášlapných kamenů anebo umístění květinových věží na obou orlovských náměstích. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty mezi 16 a 20 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená, objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Z
0: Jsou 4 minuty po 6. hodině ranní, přejeme příjemné probouzení do neděle 14. června. Za okamžik k tomu příjemnému probouzení přidáme také pravidelnou rozcvičku, tak je na vás, jak se k rozcvičce postavíte. A ještě se podíváme na Krnovsko, protože tam se vrátil záhadný motýl. Jde o běláska ovocného a ten tak trochu zamotává hlavu vědcům. Jednou je bělásek přemnožený, po druhé se zase příliš nevyskytuje. No a u Krnova se objevil po několika dekádách a my se za běláskem ovocným vydáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 6:30. Tak hezký poslech a hezký poslech písniček, které nestárnou. To přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes, ať jste kdekoliv, takže se připravte na ranní rozcvičku. Povede vás Petr Peč, se kterým se v našem vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaněmi o židli. Lokty propnuté, hlava v prodloužení strupem, kolena propnutá. S výdechem zanožíme pravou nohou vzad, kolena stále propnutá. Trup i nohy držíme zpevněné. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace v 6 hodin 17 minut. Na Jeovodovém vrchu je 11 stupňů Celsia a oblačno, Mošnově 12 stupňů Celsia a polojasno a například v Límařově 10 stupňů Celsia a oblačno. Podle předpovědi počasí očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, během dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší teploty 17 až 21, na horách 11 až 15 stupňů Celsia a rozptylové podmínky velmi dobré. Tolik aktuálně počasí. Hezké ráno.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď pojďme do přírody, protože ochránci přírody nedaleko Krnova objevili běláska ovocného. Tento motýl nebyl v oblasti zaznamenaný desítky let. Daří se mu v pastevním areálu v Chomíži a také na Kabátově kopci. Nikdo ale neví, proč a jak se vrátil. V minulosti byl v Česku rozšířený, ale na konci 90. let téměř zmizel.
1: S ochránci přírody jsme vyrazili na krnovský Kabátův kopec a netrvalo dlouho a první exemplář běláska ovocného máme před sebou.
2: Ten bělásek je poměrně zajímavý motýl, je poměrně velký, takže ho můžete snadno spatřit.
1: Upozornil mě na to člen spolku Slezské odrudy a student biologie Štěpán Hlaváč.
2: Dá se zaměnit lehce s bělokřídlacem ručním, který se tady taky pohybuje, akorát ten bělásek má výraznější žilky na těch křídlech, tmavší.
1: Objevil jste ho vlastně vy, byl jste překvapený, že ho tady vidíte v této lokalitě?
2: Určitě jsem byl překvapený. Máme i biologické průzkumy těch lokalit a nebyl dosud zaznamenán, ani když děláme jako pravidelné obchůzky. Nikdy jsme ho tady neviděli, takže když to není žádný vzácný nebo ohrožený druh, máme opravdu radost.
1: O Kabátův kopec se stará spolek Slezské odrudy. Je tady s námi i jeho předseda Lukáš Matela.
3: Udržujeme to cenné bezlesí, takový biotop, který už v krajině není. Je tady pestré společenstvo původních druhů rostlin, na to jsou navázané původní druhy živočichů, včetně hmyzu, a nejlépe je to vidět na motýle, kterých je tu nadprůměrné množství.
1: Takže když někde objevit druh motýla, tak pravděpodobně tady.
3: Tady by to mohlo být to pravé místo.
1: Entomolog Josef Kašák z Mendelovy univerzity v Brně si tím ale není zase tak jistý. Důvody výskytu běláska ovocného jsou totiž nejasné.
4: Pro odborníky je do značné míry záhadný v tom, že jeho populace mají fluktuace, kdy se střídají období, kdy je velmi početný, až dokonce dochází k přemnožení, a období, kdy na velkých územích mizí.
1: A vědci zatím netuší proč.
4: Příčiny nejsou uspokojivě známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
1: V některých oblastech je ale bělásek ovocný dokonce považovaný za škůdce, protože jeho larvy parazitují na ovocných stromech z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na železnici v Česku začíná ode dneška platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Podle národního dopravce mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Obyvatelé Ostravy jihu se zdravotním omezením můžou obvod požádat o příspěvek až ve výši 100 000 korun. Podporu můžou využít na nákup kompenzačních pomůcek, speciálního vybavení domácnosti anebo i na technologie, které usnadňují samostatný život. Formulář najdou zájemci na webu Ostravy jihu. V Českém Těšíně vznikl nový výběh pro psy, a to v blízkosti průmyslové zóny u Sokolovské a Lipové ulice. Areál je už přístupný veřejnosti. Radnice ještě plánuje doplnit mobiliář a atrakce pro psy. Jde o oplocený areál o rozloze 1200 metrů čtverečních. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi je dnes 80 let. K jubilejním narozeninám přichystal netradiční oslavu přímo před Bílým domem. V kleci za desítky milionů dolarů se tam utkají zápasníci v boji bez rukavic. Trump na akci pozval mimo jiné i některé své přátele, třeba polského prezidenta Karola Navrockého. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila účast na úterní zlaté tretře. Informovali o tom pořadatelé ostravského mítinku. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat tréninkové manko po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 6 hodin 39 minut a pojďme teď do sportcentra ve Smilovicích, protože okolí tohoto sportcentra je opět o kus přívětivější nejen pro návštěvníky, ale také pro pořadatele společenských akcí. Obec nechala postavit nové zázemí pro místní spolky, aby mohly nabídnout občerstvení a také služby návštěvníkům. A více už redaktorce Romaně Kubicové prozradil nezávislý starosta Smilovic Martin Eschner.
1: Jsou to výdejní stánky, které tady budou nastálo a budou sloužit převážně spolkům nebo spolkovým organizacím pro obsluhu na společenských akcích u nás v obci.
2: A jak to vypadalo doteď? Měli jste zázemí patřičné?
1: Každý spolek si postavil klasicky plátěný partistán, kde museli dát různé provizorní židle, provizorní nábytek. Bylo to každý pezí náves.
2: Nové ty výdejní stánky jsou z masivu. Teď ještě slyšíme, že se tam dodělávají. Co ještě třeba je vybudovat?
1: V těch stáncích se udělá vlastně klasický přívod vody, elektřiny, budou obsahovat veškeré zázemí, které potřebují k provozu. No a bude ten areál pokračovat v tom, že vlastně nahoře se postaví pódium, které bude nastálo pro skupiny a nějaké účinkující. Tady bude zázemí pro občany nebo pro diváky, to bude celé zastřešené spolu s dětským hřištěm. Pod fotbalovým hřištěm bude výdejní stánek s altánkem velkým. Pokračujeme dál.
2: Kdy budete mít vlastně první nějakou takovou akci, kde ukáže se, zdali jste to dobře vybudovali?
1: 13. června budou radovánky ve Smilovicích, takže uvidíme, jestli budou spokojení.
2: Celkem už je postaveno 5 výdejních stánků, máte tedy 5 spolků, které každý si pronajme jeden?
1: Máme 4 spolky, jestli počítám dobře, PZKO, myslivci, zahradkáři a sportovci, ale ještě to využívá vlastně tady místní večerka, kteří si tady otevřou taky svůj výčep a svoje výdejní okýnko.
2: Dodává nezávislý starosta Smilovic Martin Eschner ze Smilovského sportcentra Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Je 6:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou aktuální informace a u telefonu je Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: Tak aktuálně je oblačnost proměnlivá, teď zrovna i trošičku od severozápadu ve všeobecnosti přibývá. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr fouká většinou slabý, jihozápadní od 1 do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes očekáváme i nadále proměnlivou oblačnost v průběhu dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu, výjimečně i s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: A čeká nás pracovní týden, tak jaký je výhled ohledně počasí na noc a zítřek?
2: V noci budou oblačnosti nadále proměnlivá, výjimečně s možností přeháněk. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra přes den očekáváme to počasí podobné, zpočátku proměnlivou oblačnost, už jen výjimečně s přeháňkou nelze vyloučit ani pár blesků. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 11 až 15 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný západní až severozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu a večer bude slábnout.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 10 minut zbývá do 7 hodiny ranní a do zpráv ještě předtím nabízíme tipy pro dnešní den, takže si vyberte z akcí, které nabízíme. Rodný dům Františka Palackého v Hodslavicích pořádá dnes přednášky s prezentací o vývoji rodného domu, způsobu bydlení a podobě zástavby Hodslavic na konci 18. a v průběhu 19. století. Akce se koná v rámci Palackého roku, který připomíná 150. výročí od úmrtí Františka Palackého, tedy otce národa. Přednášky začínají v 10 a ve 14 hodin. Přednáší Jana Koudelová z Národního památkového ústavu. Součástí akce jsou komentované prohlídky rodného domu Františka Palackého. Evangelický kostel v Bystřici dnes zve na koncert symfonického orchestru. Uslyšíte klasickou i filmovou hudbu a celá akce v Bystřici v evangelickém kostele začíná v 17 hodin. Na koncert zveme i do kostela svatého Alberta v Třinci. Začíná v 16 hodin a uslyšíte duchovní hudbu v podání studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. A zveme také na chatu Prašivá ve Vyšních Lhotách, a to na tradiční velkou pouť semší. Tato pouť začíná na chatě Prašivá v 10 hodin a 30 minut. Tolik tipy Českého rozhlasu Ostrava pro dnešní den. Přejeme klidné a nerušené nedělní ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Korega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: KKO Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Etikety u medu v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Lichnov na Bruntálsku dnes otevře kostel svatého Antonína Paduánského. Bude oblačno, místy zaprší a naměříme do 21 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a taky na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
3: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
1: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
4: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
1: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci krve musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. Ode dneška platí přísnější pravidla pro označování původu medu. Zákazníci v Česku tak nově snadněji zjistí, odkud pochází. Dosavadní obecné údaje o směsi medu z Evropské unie nebo mimo ni už nebudou stačit. Výrobci budou muset na etiketách uvádět konkrétní země původu i podíl jednotlivých medů. Změny zavádí evropská směrnice. Rekonstrukce dubnického kostela svatého Antonína Paduánského v Lichnově na Bruntálsku je u konce. Obec dnes pořádá slavnostní otevření opraveného svatostánku. Restaurátorské práce na více než 200 let staré památce trvaly po částech zhruba 30 let. Radnice chce kostel využívat ke mším i kulturním akcím, říká starostka Lichnova Marta Otisková z Hnutí Stan.
5: Bude mše svatá o 3 hodin a po mši svaté půjdeme do společenské místnosti v Dubnici, kde bude takové malé občerstvení nachystané pro návštěvníky celé slavnosti, včetně pobavení pro děti. Máme tam skákací hrad pro ně nachystaný a ještě další nějakou zábavu.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty je 17 až 21 stupňů, na horách mezi 11 a 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody teď hlášené nemáme. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 7 hodině ranní, přejeme příjemné probouzení do neděle 14. června. Co nás čeká za okamžik? Třeba tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kupicou zaměříme například na první plody na zahrádce. A půjdeme také za sportem, protože basketbalisté Opavy vybojovali v této sezóně hned dvě bronzové medaile. Na třetím místě skončili v domácím poháru a také v lize. Hodnocení uplynulého ročníku uslyšíte krátce před 7:30. Tak hezký poslech, klidné ráno a přidáváme písničky, které nestárnou. Pohodu v neděli ráno přeje také Pavel Janošec.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Na zahrádce všechno roste a kvete. To je radosti. Objevují se první plody a co je důležité, po odkvětu přihnojte maliníky, na začátku měsíce přidejte vhodné hnojivo také ke kanadským borůvkám, u rybízu a jost je možné i hned po sklizni udělat letní řez. Zbavte se všech starých výhonů a ponechte na rostlině 6 až 7 hlavních výhonů. Odstraňte také odplozené pruty maliníků, příští rok bude plodit na nových. Velkou pozornost věnujte v těchto dnech jahodníkům a to je odstraňování nových šlahounů, které vysilují matečné rostliny. Jahodníky také pravidelně plejte a okopávejte. Plevelům se můžete bránit vhodným mulčováním. Mulč zároveň udržuje půdu kolem jahodníku ve stálé teplotě, snižuje odpařování půdy, chrání také plody před plísněmi, no a vrstva toho mulče by měla být pokaždé asi tak 5 cm vysoká a je vhodná ji pravidelně doplňovat, jakmile klesne. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí jsou připraveny od 7:45. Pojďme se podívat třeba na Šerák, odtud hlásí 9 stupňů Celsia a polojasno. Ostavě Porubě 13 stupňů Celsia, polojasno. A například ve Vítkově 13 stupňů Celsia a polojasno. Podle dnešní předpovědi počasí máme očekávat proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 stupňů Celsia. A rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno přejeme.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. V 7:20 přinášíme sportovní informace. Trenér opavských basketbalistů David Zach prožil výjimečnou sezónu. Při své premiéře v roli hlavního kouče získal hned 2 cenné kovy. V únoru slavil bronz v českém poháru a před pár dny obsadil s Opavou konečné 3. místo v lize.
1: My jsme měli vlastně cíle před sezónou dostat se do nejlepší 4 v lize. Samozřejmě jsme měli další cíle jako hrát Final Four českého poháru a probojovat se do playoff Evropské ligy. A vlastně všechny ty 3 cíle se nám povedly. My navíc samozřejmě, když jsme chtěli se dostat mezi nejlepší 4, tak jsme vždycky ideálně si pomýšleli na to hrát o medaile a jakou kořistit. Takže v tomhle směru přesně tak úspěch se nám povedl, cíle jsme splnili.
2: Hodnotí uplynulou sezonu David Zach, 33-letý trenér opavských basketbalistů, loni na lavičce nahradil klubovou legendu Petra Čutka a tak měl laťku hodně vysoko. Přesto dokázal ve své první sezóně získat bronzový double. Nejcennější je pro něj 3. místo v lize.
1: Ta liga je vždycky o trošku víc než pohár, protože je to dlouhodobá soutěž. Ten tým tam opravdu musí vlastně být více konzistentní potom, zejména v tom závěru té sezóny. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen o tom, že kdyby jsme neurvali ten bronz v tom poháru v průběhu té sezóny, tak by pravděpodobně jsme nakonec nezvládli ani ten ligový bronz.
2: Díky bronzu v poháru nabyl tým sebevědomí a v lize pak skončil také 3. V play-off vyřadil Brno, když otočil rozhodující zápas, ve kterém prohrával o 16 bodů.
1: Euforie, radost, zadosti učinění, všechno dohromady, mix emocí i s tím týmem. Samozřejmě jsme to strašně prožívali, takže prožíváte to i s těma lidma, navíc s těma fanouškama, takže nepopsatelný je to zážitek na celý život a ještě teď mě z toho běhá vlastně mraz po zádech.
2: Velkou mírou k úspěchu přispěl zkušený rozehrávač Jakub Šeřina, který bude podle Davida Zacha pokračovat v kariéře, i když na podzim oslaví 39. narozeniny.
1: On ve skutečnosti byl opravdu nejlepším hráčem našem v playoff a on nás táhl za tím úspěchem a jemu patří v tomhle obrovský dík. Patří mezi ty hráče, kteří mají normálně dál platnou smlouvu, takže Kuba samozřejmě bude dál oblékat dres příští sezóně opavský a myslím si, že všem ukázal, že to vůbec nemusí být ta příští sezóna jeho poslední, že na to stále má a je to obrovský hráč. Já jsem vděčný, že ho má v týmu.
2: Díky dobrému umístění bude Opava hrát v nové sezóně prestižní evropské poháry. Pokud klapnou administrativní záležitosti, tak se Slezané představí v lize mistrů.
1: Buď to zasáhneme do té kvalifikace ligy mistrů, pokud by nás nevzali do té kvalifikace ligy mistrů tím, že už tam vlastně Česká republika má 2 zastoupení, může se stát, že prostě nás do té kvalifikace už z nějakých důvodů tady těch nevezmou, tak budeme hrát FIBA Rob Cup, kde věříme, že budeme mít nárok na tu základní skupinu, což je pro nás skvělá příležitost.
2: Dodává opavský trenér David Zach. Ze Slezska Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT 2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odisea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Řidiči elektromobilů a aut na vodík si ani příští rok nebudou muset kupovat dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž ustoupilo od plánu, že by za jízdu po dálnici platili i oni. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše základní školy v Lichnově na Bruntálsku je téměř hotová. Solární panely obec zapojí do sítě příští týden, uvedla to starostka Marta Otisková z Hnutí Stan. Jde o první obecní fotovoltaiku v Lichnově. Radnice tak chce ušetřit na provozu školy. V Ostravě v létě začne obnova dalších tří hřbitovů v okrajových částech města, a to díky rekordnímu přísunu státních dotací. Rada města schválila investici necelých 5 milionů korun do úpravy pohřebišť v Hrabové, Staré Bělé a Proskovicích. Celková částka do obnovy ostravských hřbitovů tak letos překročí 40 milionů korun. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli jejich země má omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií. Základní umělecká škola Miss Music v Kopřivnici otevře dnes od 14 hodin své brány veřejnosti. Chystá hudební workshopy, tvořivé dílny, soutěže pro děti i prohlídku školy, včetně hudebních nástrojů. Nebude chybět ani skákací hrad. Akce potrvá do 17 hodin a vstupné je zdarma. Dnes bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Už na třech místech v Beskydech mohou turisté legálně přespat pod stanem.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme do Beskyd, tam už můžete legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdete na severní trase stezky Českem. Třeba u chaty Skalka nedaleko mostů u Jablunkova, také na Pustevnách nebo na Lysé hoře, kde často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20.19, západ slunce podle internetu je ve 20.54, no tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete stezku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázia.
2: A vlastně plníme tady výzvu DOFE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
2: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi.
1: Teď
2: se to obrátilo. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, koukneme na západ a ráno na východ slunce a půjdeme dolů.
5: Ono to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jasně. Jsme Češi.
1: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
6: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
1: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
6: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva, a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
1: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu je Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Romane, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: Převládá zatažená obloha, ale zdá se, že je to bez srážek. Aktuální teploty se pohybují většinou od 10 do 13 stupňů Celsia. Provází to v těchto chvílích slabý jihozápadní nebo západní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes stále velká proměnlivá oblačnost a vypadá to, že v průběhu dnešního dne by se k tomu mohly přidat nějaké ty přehánky. V odpolední hodinách nelze vyloučit i bouřku. Co se týče maxim, ty by se odpoledne měly pohybovat většinou od 17 do 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota někde kolem 13 stupňů a vítr by to měl provázet většinou mírný jihozápadní až západní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu. Výjimečně to může být i s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Jaká je předpověď počasí na noc a zítřek?
2: V noci může být přechodně méně oblačnosti, možná místy i polojasno a jen výjimečně opravdu nějaká ta přehánka. Noční teploty od 11 do 6 stupňů, vítr mírný, většinou západní nebo severozápadní do 6 metrů za sekundu. No a zdá se, že zítra už méně oblačnosti a pravděpodobně jí srážek. Polojasná maximálně oblačná obloha a v průběhu zítřejšího dne se spíše jen výjimečně objeví nějaká ta přehánka. Zítřejší maxima opět někde mezi 17 až 21 stupní Celsia a v 1000 metrech na horách teplota kolem 13 stupňů a vítr by to měl provázet většinou mírný západní až severozápadní s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: A ještě poprosíme o hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď podáno kolem 1012 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje zhruba od 60 do 90%.
1: Informace o počasí a Roman Volný z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je 7 hodin 47 minut. Přejeme klidné ráno.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Minut stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Připraveny jsou tipy pro dnešní den. Nabízíme akce, ze kterých si můžete vybrat a zpříjemnit si neděli. No a zveme třeba na myslivecký den, konkrétně na Hlučínsko, protože myslivecký spolek Olšinka Kravaře Kouty pořádá tradiční akci s doprovodným programem a skvělým občerstvením. Myslivecký den začíná v 10 hodin na myslivecké chatě v Koutech a těšit se můžete na jelení a kančí guláš, také se můžete těšit na jelena na smetaně nebo divočáka se zelím. No a děti pobaví skákací hrad nebo kolo štěstí. Dále zveme do Opavy, a to na komentovanou procházku, která se jmenuje Proměny opavských promenádních parků. Komentovaná procházka začíná v 10 hodin, sraz je před vstupem do obecního domu v Opavě. Lektorka Petra Kaňová z Národního památkového ústavu vás seznámí s historií míst. Dozvíte se třeba o letních kavárnách, také o fontáně nebo o soše Fridricha Ludvika Jána. Akci pořádá Opavská kulturní organizace. A ještě jednu pozvánku pro vás máme, protože Muzeum třineckých železáren a města Třince zve na výstavu o kostelu svatého Alberta a jeho historii. Výstava vznikla ve spolupráci s katolickou farností Třinec a vidět ji můžete do konce ledna. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Je 7 hodin 53 minuty, připraveny jsou také zprávy přesně v 8, nenechte si je ujít.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co by řekl mi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Kapacita staré tělocvičny v Ostravě Staré Bělé už nestačí, obvod chystá novou. Tyčkařka Švábíková zrušila účast na úterní Zlaté tretře v Ostravě. Bude oblačno, místy zaprší a teploty do 21 stupňů. Pěkné nedělní ráno vám přeje Tereza Hájková. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
3: Ve většině regionu dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
2: Větší zájem o cestování vlakem registrují v létě i soukromí dopravci. Ke změnám v jízdních řádech ale nepřistupují. Ex-poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu pomohla k podmínečnému propuštění z vězení změna ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. Vyplývá to z posudku, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Ferryho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání podle soudu projevil zájem o oběti a lítost. Ostravský obvod Stará Bělá plánuje stavbu nové tělocvičny za 100 milionů korun. Radnice aktuálně čeká na příspěvek od magistrátu. Současná budova je 60 let stará a kapacitně už potřebám školy nevyhovuje, upřesnil starosta Mojmír Krejčíček z nezávislého sdružení.
4: Není špatná, ale je malá a nedostačuje. Máme jednu malou tělocvičnu pro 470 dětí, takže de facto se využívají i prostory sokolovny, proto aby vůbec děti měly pořádný tělocvičnu.
2: V prostřední Bečvě začala letní výstava kovových soch a plastik místního výtvarníka Karla Rábla. Největší plastika s názvem Padlý anděl na návsi zůstane natrvalo, říká nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
5: Během letních měsíců si návštěvníci prostřední Bečvy na návsi mohou prohlédnout výstavu Karla Rába. Výstava obsahuje několik plastik, soch, také jeho reprodukce v Šindelovém domečku. Je mezi nimi i socha Padlý anděl, kterou jsme získali díky daru jednoho ze soukromých dárců. Sport.
2: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková zrušila účast na úterní Zlaté tretře, informovali o tom pořadatelé ostravského mítinku. Bronzová medailistka z letošního halového mistrovství světa v Toruni potřebuje dohnat tréninkové manko po zranění kotníku, které utrpěla v přípravě na venkovní sezónu.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Slezské Ostravě počítejte s úplnými uzavírkami ulic Okrajní, Jaklovecká a Vdovská. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Potrvají až do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné a hlavně klidné nedělní ráno. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, tedy hlavně ze studia Českého rozhlasu Ostrava, jsou 4 minuty po 8 hodině a pokud máte rádi křížovky, a to věříme, že ano, tak poslouchejte pravidelnou rubriku Co v učebnicích nebylo, protože Martin Písařík v dnešním vydání této rubriky bude hovořit o historii vzniku křížovek. No a také se vydáme do přírody, protože na Krnovsko se vrátil záhadný motýl. Jde o běláska ovocného. No a ten tak trochu zamotal hlavu vědcům. Jednou byl přemnožený, jindy se zase nevyskytoval, no a u Krnova se objevil po několika dekádách a my se za běláskem podíváme krátce před 8:30. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připravili jsme aktuální meteorologické informace, pojďme se tedy podívat, jak to vypadá na některých místech v kraji. Na Lysé hoře je 11 stupňů Celsia a mají tam oblačno. Ostravě Porubě 14 stupňů Celsia a polojasno a například v Osoblaze 14 stupňů Celsia, také polojasno. Podle předpovědi očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost během dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 15 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí, krásné nedělní ráno přejeme.
2: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a v loni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a pojďme do přírody, protože nedaleko Krnova objevili ochránci přírody bělázka ovocného. Tento motýl nebyl v oblasti zaznamenaný desítky let. Daří se mu v pastevním areálu v Chomíži a také na Kabátově kopci. Nikdo ale neví, proč a jak se vrátil. V minulosti byl v Česku rozšířený, ale na konci 90. let bělásek téměř zmizel.
1: S ochránci přírody jsme vyrazili na krnovský Kabátův kopec a netrvalo dlouho a první exemplář bělázka ovocného máme před sebou.
2: Ten bělásek je poměrně zajímavý motýl, je poměrně velký, takže ho můžete snadno spatřit.
1: Upozornil mě na to člen spolku Slezské odrudy a student biologie Štěpán Hlaváč.
2: Dá se zaměnit lehce s bělokřídlacem ručním, který se tady taky pohybuje, akorát ten bělásek má výraznější žilky na těch křídlech, tmavší.
1: Objevil jste ho vlastně vy, byl jste překvapený, že ho tady vidíte v této lokalitě?
2: Určitě jsem byl překvapený. Máme i biologické průzkumy těch lokalit a nebyl dosud zaznamenán, ani když děláme jako pravidelné obchůzky. Nikdy jsme ho tady neviděli, takže když to není žádný vzácný nebo ohrožený druh, máme opravdu radost.
1: O Kabátův kopec se stará spolek Slezské odrudy. Je tady s námi i jeho předseda Lukáš Matela.
3: Udržujeme to cenné bezlesí, takový biotop, který už v krajině není. Je tady pestré společenstvo původních druhů rostlin, na to jsou navázané původní druhy živočichů, včetně hmyzu, a nejlépe je to vidět na motýlech, kterých je tu nadprůměrné množství.
1: Takže když někde objevit druh motýla, tak pravděpodobně tady.
3: Tady by to mohlo být to pravé místo.
1: Entomolog Josef Kašák z Mendelovy univerzity v Brně si tím ale není zase tak jistý. Důvody výskytu bělázka ovocného jsou totiž nejasné.
4: Pro odborníky je do značné míry záhadný v tom, že jeho populace mají fluktuace, kdy se střídají období, kdy je velmi početný, až dokonce dochází k přemnožení, a období, kdy je na velkých územích mizí.
1: A vědci zatím netuší proč.
4: Příčiny nejsou uspokojivě známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
1: V některých oblastech je ale bělásek ovocný dokonce považovaný za škůdce, protože jeho larvy parazitují na ovocných stromech. Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Světový den dárců krve. V Česku krev v nemocničních transfuzních stanicích každoročně daruje přibližně 220 tisíc lidí. Podle Českého červeného kříže by jich ale bylo potřeba alespoň 300 tisíc. Obyvatelé Ostravy jihu se zdravotním omezením můžou obvod požádat o příspěvek až ve výši 100 tisíc korun. Podporu můžou využít na nákup kompenzačních pomůcek, speciálního vybavení domácnosti anebo i technologie, které usnadňují samostatný život. Formulář najdou zájemci na webu Ostravy jihu. V Českém Těšíně vznikl nový výběh pro psy, a to v blízkosti průmyslové zóny u Sokolovské a Lipové ulice. Areál už je přístupný veřejnosti. Radnice ještě plánuje doplnit mobiliář a atrakce pro psy. Jde o oplocený areál o rozloze 1200 metrů čtverečních. Petřvald na Karvinsku chystá rekonstrukci smuteční obřadní síně. Opravy fasády, hlavního vstupu i interiéru omezí provoz od července do konce srpna. Kancelář pohřební služby zůstane v provozu a nabídne pozůstalým náhradní obřadní síně v okolí. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings. Dnes bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty mezi 17 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné Mizerově je zcela uzavřená ulice Kirovova. Opravuje se tam vozovka, chodníky i přilehlá parkoviště. Omezení potrvá do 19. července.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 8 hodin 32 minuty. Za chvíli vás zavedeme do sportcentra ve Smilovicích, protože tam vzniká workoutové hřiště nebo pump tracková dráha a vše se vylepšuje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. 6 minut zbývá do 8:45 a my se jdeme podívat do okolí sportcentra ve Smilovicích, které je opět o kus přívětivější nejen pro návštěvníky, ale hlavně pro pořadatele společenských akcí. Obec nechala postavit nové zázemí pro místní spolky, aby mohly nabídnout občerstvení a své služby návštěvníkům. Více redaktorce Romaně Kubicové prozradil nezávislý starosta Smilovic Martin Ešner.
1: Jsou to výdejní stánky, které tady budou nastálo a budou sloužit převážně spolkům nebo spolkovým organizacím pro obsluhu na společenských akcích u nás v obci.
2: A jak to vypadalo doteď? Měli jste zázemí patřičné?
1: Každý spolek si postavil klasicky platěný partistán, kde museli dát různé provizorní židle, provizorní nábytek. Bylo to každý pezí náves.
2: Nové ty výdejní stánky jsou z masivu. Teď ještě slyšíme, že se tam dodělávají. Co ještě třeba je vybudovat?
1: V těch stáncích se udělá vlastně klasický přívod vody, elektřiny, budou obsahovat veškeré zázemí, které potřebují k provozu. No a bude ten areál pokračovat v tom, že vlastně nahoře se postaví pódium, které bude nastálo pro skupiny a nějaké účinkující. Tady bude zázemí pro občany nebo pro diváky. To bude celé zastřešené spolu s dětským hřištěm. Pod fotbalovým hřištěm bude výdejní stánek s altánkem velkým. Pokračujeme dál.
2: Kdy budete mít vlastně první nějakou takovou akci, kde ukáže se, zdali jste to dobře vybudovali?
1: 13. června budou radovánky ve Smilovicích, takže uvidíme, jestli budou spokojení.
2: Celkem už je postaveno 5 výdejních stánků, máte tedy 5 spolků, které každý si pronajme jeden?
1: Máme 4 spolky, jestli počítám dobře, PZKO, myslivci, zahradkáři a sportovci, ale ještě to využívá vlastně tady místní večerka, kteří si tady otevřou taky svůj výčep a svoje výdejní okýnko.
2: Dodává nezávislý starosta Smilovic Martin Ešner ze Smilovského sportcentra Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Aktuální informace počasí už jsou připraveny v 8 hodin 46 minut. Pojďme se podívat například na Javorový vrch. Odtud hlásí 13 stupňů Celsia a polojasno. 15 stupňů Celsia a polojasno mají i v Mošnově. A když se podíváme na Horní Bečvu, odtud hlásí 13 stupňů Celsia a polojasno. Předpověď počasí. Očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost během dne s možností lokálních přeháněk nebo i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky mají být velmi dobré. Tolik aktuální informace, přejeme hezké nedělní ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 9. hodiny, připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si vyberte z akcí, které nabízíme. Rodný dům Františka Palackého v Hoclavicích pořádá dnes přednášky s prezentací o vývoji rodného domu, způsobu bydlení a podobě zástavby Hoclavic na konci 18. a v průběhu 19. století. Akce se koná v rámci Palackého roku, který připomíná 150. výročí od úmrtí Františka Palackého, tedy Otce národa. Přednášky začínají v 10 a ve 14 hodin, přednáší Jana Koudelová z Národního památkového ústavu a součástí akce jsou komentované prohlídky rodného domu. Evangelický kostel v Bystřici hostí koncert symfonického orchestru, uslyšíte klasickou i filmovou hudbu a akce začíná v 17 hodin. Na koncert zveme i do kostela svatého Alberta v Třinci, začíná v 16 hodin a uslyšíte duchovní hudbu v podání studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. A zveme i na chatu Prašivá a to na tradiční velkou pouť semší. Akce začíná na chatě Prašivá ve Vyšních Lhotách v 10 hodin a 30 minut. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků i v příštím roce. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice mají nové dětské EKG přístroje. K víkendu otevřených zahrad se dnes připojí i Valašské ekocentrum ve Valašském Meziříčí. Počasí bude oblačné, místy s přeháňkami a naměříme do 21 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl ale říká, že v budoucnu by stejně měli za dálnice platit majitelé všech aut.
2: Srovnání cen dálničních známek pro všechna vozidla bez ohledu na typ pohonu je cílem, kterého se ministerstvo dopravy nevzdává. Budeme tedy dále hledat cesty, jak tohoto cíle dosáhnout.
0: Klinika dětského lékařství Ostravské fakultní nemocnice získala nové mobilní kardiologické vybavení. Jde o přenosné EKG a další přístroje pro dětskou kardiologii. Lékaři tak mohou vyšetření provádět kdekoliv a výsledky mají okamžitě k dispozici, říká mluvčí nemocnice Iva Piskalová.
3: Jeden z EKG přístrojů, který je součástí kardiologické ambulance, je vybaven i technologií, která umožňuje diagnostikovat závažnou poruchu srdečního rytmu, která nemusí být rozpoznatelná na základním EKG záznamu. A díky pořízenému přístrojovému vybavení určitě dojde ke zlepšení diagnostiky také na všech lůžkových stanicích dětské kliniky.
0: Orlová spustila hlasování o projektech na zlepšení veřejného prostoru. Můžou se do něj zapojit lidé starší 15 let prostřednictvím aplikace Munipolis až do 30. června. V rámci participativního rozpočtu se o podporu obyvatel uchází 7 projektů. Například chytrá lavička se zabudovanou nabíječkou na mobilní telefony, úprava okolí domu dětí a mládeže novým chodníkem z nášlapných kamenů anebo umístění květinových věží na obou orlovských náměstích. Celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad se připojuje Zahrada Poznání ve Valašském Meziříčí. Ochránci přírody připravili pro návštěvníky komentované prohlídky. Začínají už za hodinu. Zájemce provede zahradou ředitel Valašského ekocentra Miroslav Dvorský.
4: Projdeme si všechny prvky, které tam na zahradě máme. Ty prvky jsou jednak naučné a jednak jsou to prvky, které mají za úkol přilákat na zahradu živočichy, to znamená nejrůznější udělátka, jako jsou třeba hmyzí hotely, jako je třeba hadník, jako je třeba broukoviště a tak dále.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji proměnlivou, převážně velkou oblačnost a lokálně se můžou objevit přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách do 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody ani jiné aktuální dopravní komplikace. Pokud o nějakých víte, budeme rádi, když nám zavoláte na dispečink Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme klidné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za malý okamžik se živě podíváme do Kravař prostřednictvím rozhlasového vysílání, protože Kravařský zámecký park na Opavsku patří pěšcům. Právě tam začíná 44. ročník tradičního běhu zámeckým parkem. Na startu nechybí děti, dospělí a o sportovní atmosféru je postaráno. Jaké jsou první dojmy, tak to vám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci regionálního stopaře řekneme už za chvíli. Ale nevynecháme ani čítárnu, letní prázdniny se blíží a tak nabídneme pár tipů ke čtení, ostatně jako obvykle. Hezký dopolední poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Běžci všech generací se dnes scházejí v Kravařích na Opavsku v Zámeckém parku. Právě začíná 44. ročník tradičního závodu Běh Zámeckým parkem. Na startu jsou děti, rekreační sportovci i zkušení vytrvalci, které čeká trať vedoucí malebným areálem Kravařského zámku. Na místě je i naše redaktorka Petra Pivková, jsme živě ve spojení. Hezké dopoledne, Petro, tak jak to v Kravařích na závodě vypadá?
2: Krásné dopoledne, no tak na startu či v cíli se hromadí samozřejmě lidé, protože bude se začínat běhy dětí, takže všichni fanoušci jsou připraveni a já tady mám u sebe i jednu z organizátorek, paní Rinkovou. Co nás dneska na běhu čeká? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak dneska tady máme 42. ročník běhu Zámeckým parkem. Je to běh pro všechny, takže začínáme dětskými závody, děti 0 až 6 let, a ti běží 150 metrů, potom jsou ti starší 7 až 10 let, ti běží 300 metrů, ti už běží od zámku a ti nejstarší 11 až 15 let, ti už běží 1,8 kilometrů, což je malý zkrácený okruh. V 10 hodin nám tady začíná potom hlavní závod a to je na 3 okruhy celkem 8,5 kilometrů a tam už většinou běhají jenom teda dospělí plus pár nějakých statných mladých.
2: Kolik lidí se na letošní běh přihlásilo?
3: Přihlásilo se nám zhruba 150 až 180 dětí, protože teď nevíme, jak dopadly ty poslední registrace a stejný počet i dospělých závodníků.
2: No tak já přeju, aby to klaplo a všichni doběhli úspěšně do cíle. Děkuju moc.
3: Děkuju. Ať se běhu zdar.
2: A pokud byste si chtěli zaběhat, tak tento běh Zámeckým parkem je pravidelný a je každý rok. Letos už se můžete maximálně kouknout, ale příští rok třeba můžete vyzkoušet i vy.
1: Kravařský Zámecký park na Opavsku hostí 44. ročník tradičního běhu Zámeckým parkem a fandit nás pozvala naše redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.
4: Dnes ráno, když bylo půl

0: Jirka Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď je 9 hodin 21 minut, přejeme hezké dopoledne. No a za necelé 2 týdny už začínají prázdniny a také začne léto 21. června. No a k tomu patří také trochu zvolnění, odpočinek. A to může nabídnout i dnešní čítárna Českého rozhlasu Ostrava. Tipy na dobré čtení slýcháte pravidelně a tentokrát jsme se pro ně vydali do pobočky knihovny města Ostravy v Nové Bělé. S knihovnicí Karolínou Talagovou natáčela redaktorka Petra Štrimplová.
1: Co nabídneme jako první?
2: Tak já bych začala detektivním románem V kopřivách od českého autora Jiřího Březiny, který už v minulosti dvakrát získal ocenění za nejlepší českou detektivku. A V kopřivách je momentálně jeho poslední knihou, která vyšla loni. Děj se odehrává na maloměstě v jižních Čechách a řeší se tady vražda mladé dívky, zároveň se starými křivdami a tajemstvím, které skrývají místní obyvatele.
1: Kdo nemá Březinu načteného, připomeňte jenom ty tituly, se kterými už se čtenáři mohli potkat.
2: Tak je to třeba román Promlčení, Vzplanutí, Na kopci, no a řada, dlouhá řada teda dalších.
1: A to jsou většinou knížky, které se asi hodně točí a
2: půjčují. Hodně se půjčuje. Je to hodně oblíbený autor detektivek.
1: Tak jsme navnadili na novinku, další v řadě.
2: Tak potom tady mám knížku, která se jmenuje Teta. Je to román francouzské spisovatelky Valérie Perrinové. Hlavní postavou knihy je režisérka Agnes, kterou na začátku knihy kontaktuje policie se sdělením, že zemřela její teta Colette. A tato informace je pro Agnes ještě tím víc šokující, protože žila v domnění, že její teta zemřela už před 3 lety. Takže je to velký šok. Agnes se vydá do malého městečka v Burgundsku, kde její teta strávila celý život, aby poznala pravdu o jejím životě a o tom, proč se poslední 3 roky skrývala před světem. Na povrch přitom vyplouvá mnoho překvapivých tajemství. Je to hodně hluboký příběh, odehrává se ve více časových rovinách a je plný emocí a napětí.
1: Takže trochu tajemná nabídneme.
2: Trochu tajemná, určitě. Stojí
1: ať za přečtení, opravdu doporučuji. Ano, ať se člověk těší na to rozuzlení. Tak další.
2: Doporučila bych, vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, dovolené, tak bych doporučila Ladislava Ziburu, což je autor už známých cestopisů. Dovíte se mnoho zajímavých tipů na cestování, užitečných faktů, ale kromě toho jeho knihy jsou psány s humorem a moc dobře a lehce se čtou.
1: Já tady mám 2 vlastně tituly před sebou.
2: Já bych zmínila tyto 2 prázdniny v Evropě, kde autor cestoval napříč Evropou stopem během 2 měsíců letních prázdnin. A za tento cestopis dokonce Ladislav Zibura získal cenu Hanzelky a Zikmunda. A druhým jsou prázdniny v Česku, opět prázdninová cesta, během které procestoval křížem krážem všechny kraje v Česku, v České republice.
1: Koukám, že je to vlastně i atraktivní vizuálně, ta knížka, protože jedna jak druhá jsou plné ilustrací a tak jakoby si člověk udělá tu obrazovou stopu toho cestovatele, jak vlastně to dobrodružství mohlo vypadat. Tak Zibura je sázka na jistotu.
2: Určitě, doporučuju.
1: A co ještě nabídneme?
2: Mám tady knížku od Danuty Chlupové, což je vlastně polská autorka, ale žije v Česku, vlastně polsko-české občanství. A mám tady její knížku Vrstvy na dně, která vypráví jednak o osudu Těrlické přehrady, pod kterou vlastně dodnes leží zbytky vesnice, která se taky jmenovala Těrlicko. A je to taky příběh osudu 3 generace žen, vlastně nejstarší, která žila v době nacistické okupace, další potom, na kterou dolehlo právě zabrání oné vesnice a té nejmladší vlastně, která zažila povodeň vlastně
1: novodobou.
2: Novodobou, tak ano.
1: Musím říct, že Vrstvy na dně jsem četla a moc se mi to líbilo, určitě tuhle rodinnou ságu, zarámovanou ještě tím regionálním kontextem, doporučuju. To je velmi pěkný tip.
2: Jako tak i v podstatě všechny její knihy.
0: Říká knihovnice Karolína Talagová. Do novobělské pobočky knihovny města Ostravy se podíváme už za malý okamžik znovu a tentokrát bude řeč o knížkách pro děti a dospívající.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pokračuje pravidelná čítárna Českého rozhlasu Ostrava. Chytlavý název, dobrá zápletka, to jsou třeba jen dvě z možných podmínek, které platí pro atraktivní dětskou knížku. Co číst s dětmi, anebo co si děti sami mohou přečíst, doporučila Karolína Talagová z pobočky knihovny města Ostravy v Nové Bělé. K mikrofonu ji přizvala Petra Štrimplová.
1: Teď tady máme inspiraci pro dětské čtenáře. Nejprve šahneme po jakém titulu?
2: Tak já jsem to tak trošičku odstupňovala pro děti podle věku, takže těm nejmladším čtenářům bych doporučila knížky Ester Staré, která kromě toho, že píše knížky pro děti, tak je taky speciální pedagožka a logopedka. Moc dobře se dětem čte knížka Supermáňa o holčičce, která rozumí řeči zvířat a umí si se zvířaty povídat. K této knížce už přibyly další dva díly, Supermáňa a Velká psí

0: ve škole nebo ve speciálních poradnách a centrech, ale i doma, protože to pravidelné čtení a čtení s takto jako specializovaným materiálem pomáhá. Určitě body navíc tomu titulu té knížce nese ten název.
1: Určitě.
0: Aby zaujal, Supermáňa zní hezky. Jo. Tak dále.
1: Dále tady máme knížku Olympiáda v knihovně pana Limoncella, což už je knížka pro trošičku starší děti, kolem těch 10 let a víc. Napsal ji americký autor Chris Grebenstein a je to vlastně už druhý díl dobrodružné série knih pro děti. Luigi Limoncello je světoznámý tvůrce her a taky majitel supermoderní knihovny. V prvním díle vymyslel únikovou hru, ve které se účastníci musí dostat ven z knihovny. A tentokrát se nechal inspirovat olympiádou a do své knihovny pozval týmy z celé země. Jedním z účastníků je chlapec Kyle, který vystupuje už v prvním díle. A tento hodně jako napínavý děj nám ukáže, že velké závody mohou probíhat nejen na stadionu, ale i právě v prostředí knihovny. Během soutěže se tady také začne dít něco hodně podezřelého a Kyle a jeho kamarádi musí přijít záhadě na kloub. Jak už jsem řekla, ta knížka je určená těm dětem tak zhruba od těch 10 let nahoru.
0: Takže pátračka.
1: Pátračka,
0: to ano. Bude atraktivní, to bude bavit.
1: Hodně dobrodružství.
0: Tak. No, kéž by to zažívali děti i v reálu, něco podobného, dejme tomu v bezpečnější verzi, samozřejmě, ale...
1: A ne úplně pořád jenom na tom internetu, ale i...
0: Jsou přilepení třeba... na displejích, tak je pustíme do dobrodružství mezi stránky.
1: Přesně.
0: Tak dále.
1: Tak potom tady mám knížku Katka už nebude divná od české spisovatelky Petry Soukupové, která už má na svém kontě hodně úspěšných románů pro mládež. Hlavní hrdinkou je 14-letá Katka, která si připadá vyčleněná z kolektivu spolužáků, především kvůli svému vzhledu, což ty dospívající dívky řeší hodně často. Katka si dá předsevzetí, že zhubne, a toto předsevzetí se jí postupně vymkne z rukou. V příběhu se řeší téma anorexie, téma mezilidských vztahů v dětských kolektivech a taky někdy složité vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi.
0: Koukala jsem do té knížky, zalistovala jsem, je to prošpikováno ilustracemi. Ilustrace dělal Max Baldínský, tak takové 12leté čtení se zajímavým příběhem a aktuální
1: tématem. Není moc hrubá, takže ten, kdo vyloženě není jako častý čtenář, tak možná po téhleté knížce by zrovna sáhl.
0: A poslední, co nabídneme?
1: Pro odlehčení tady mám komiks, který se jmenuje Astro Šimpanz. A jeho autorem je britský spisovatel David Williams, který už taky je autorem spousty humorných románů, především pro děti. Tohle to je jeho první komiks. Hrdinou je nemoc úplně bystrý šimpanz Švihla, kterého NASA vyšle do vesmíru a výsledkem této akce je dlouhá řada kuriozních situací.
0: No, hezký překlad, určitě pěkný český ekvivalent toho jména Švihla. Jak to může znít v té angličtině?
1: To úplně nevím.
0: Ale Švihla je hezký.
1: Ale Švihla, protože je trošku švihlý.
0: Takže trošku střeštěné čtení, komiksové. Ideální na prázdninový čas.
1: Přesně tak.
0: Karolína Talagová z Nové Bělé, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: příští rozhlasové lékárně se budeme věnovat našemu zraku. Pozvání do pořadu přijal doktor Petr Kudělka z Beskydského očního centra nemocnice Frýdek Místek. A spolu s ním se zaměříme na to, proč a jak se provádějí operace sklivce a sítnice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Velkou prosklenou vitrínu a vlastně i samostatnou expoziční místnost má v Ostravském muzeu v Ostravě jeden pozoruhodný model. Představuje bitevní loď Viribus Unitis. Jak s Ostravou souvisí, prozradil redaktorce Petře Štrimplové historik muzea Jiří Sochorek.
2: Tak díváme se na model bitevní lodi Viribus Unitis. Název je odvozen od osobního hesla císaře Františka Josefa I., čili společnými silami. Tento bitevník je tady umístěn proto, protože v pozadí vidíte velkoformátový obraz Vítkovických železáren. No a možná se, stejně jako mnozí návštěvníci, ptáte, proč je tady vlastně loď, když nemáme moře?
3: No a kolikrát jste tuhle otázku slyšel? Je to časté, že
2: slyším to nesčetněkrát, ale vždycky říkám, že kdysi v rámci rakousko-uherského soustátí české země moře měly. A proč je ta loď umístěna tak, že v pozadí jsou Vítkovické železárny? To vysvětlení je jednoduché, protože v železárnách se vyráběly pancéřové desky, které tvořily trup této lodi. Byl válcován vlastně ve válcovná českého plechu. Obecně české firmy dodaly na tento bitevník většinu komponentů, většinu součástek. A konkrétně loď Viribus Unitis společně s třemi dalšími loděmi tvořily chloubu rakousko-uherského námořnictva. Originál té lodi byl poté spolu s dalšími bitevníky sestavován v italském přístavu Terst. A kotvil během první světové války v chorvatském přístavu Pula, kde byl i v listopadu roku 1918 potopen, čili nedočkal se konce války. Takovou zajímavostí, kterou můžu prozradit o téhle lodi, je ta, že byla vybrána pro transport obětí sarajevského atentátu, tedy následníka trůnu Františka Ferdinanda VI. A jeho manželky Žofie z ústí řeky Neretvy do právě italského přístavu Terst.
3: Já když se dívám na to vybavení nebo vůbec jako konstrukci, tak na svou dobu to byl výstřel prostě moderního vyzbrojeného plavidla.
2: Co se týče nákladnosti a složitosti montáže tady téhle z té bitevní lodi, tak to jde srovnat s dnešními vesmírnými programy. Bylo to opravdu velmi, velmi složité takovou loď dát dohromady, ale jak jsem říkal, české firmy a čeští řemeslníci tady odváděli velmi dobrou práci, jak můžeme vidět i třeba na tomhle modelu.
3: Tak je to monumentální, stejně jako je monumentální na té vlastně velkoformátové fotografii celý ten areál Vítkovických železáren, tak svůj k svému.
2: Opravdu Vítkovické železárny byly monumentálním podnikem a nebyli rozhodně troškaři, exportovali do celého světa.
3: Jiří Sochorek z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: KKO Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Etikety medů musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. Na Krnovsko se vrátil motýl Bělásek ovocný. Bude oblačno, místy zaprší a naměříme kolem 20 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a taky na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
4: Pravidla jsou poměrně jednoduchá. Tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
2: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané. Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí Evropské unie, anebo podobné neúplné informace. Po změnách volali dlouhodobě taky čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
5: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
2: V Ostravě v létě začne obnova dalších 3 hřbitovů v okrajových částech města. A to díky rekordnímu přísunu státních dotací. Rada města schválila investici necelých 5 milionů korun do úpravy pohřebišť v Hrabové, Staré Bělé a Proskovicích. Celková částka do obnovy ostravských hřbitovů tak letos překročí 40 milionů korun. Největší změna čeká hřbitov v Hrabové. V červnu se pustí do přestavby zastaralého plotu. Instalují i novou bránu vybavenou automatickým systémem otevírání. Nový plot vyroste i v Proskovicích a ve Staré Bělé vybudují 2 další kolumbária. Spolek ochránců přírody Slezské odrůdy objevil nedaleko Krnova desítky exemplářů běláska ovocného. Motýl byl v minulosti v Česku běžný, na konci 90. let ale téměř zmizel. Na Krnovsko se vrátil po několika desítkách let.
6: Určitě jsem byl překvapený, máme i biologické průzkumy těch lokalit, nebyl dosud zaznamenán, nikdy jsme ho tady neviděli.
7: Běláska objevil v krnovské chomížiště pán Hlaváč. Proč se ale vrátil podle entomologa z Mendelovy univerzity v Brně Josefa Kašáka, nikdo neví.
8: Příčiny nejsou uspokojivé. Známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
7: Josef Kašák dodává, že se u běláska ovocného střídají období. Někdy je velice početný, jindy zase téměř zmizí. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu proměnlivá převážně velká oblačnost a lokálně se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříte do 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Kravařích na Opavsku v ulici Komenského probíhají stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to voňavé, chutné a možná i výherní.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to jak byla krásně vypečená kachna a mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo do sladka, takové úplně.
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, budeš se divit, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pod šlechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala čtejnu u Lichtensteinu, zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vybájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, potom měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli všichni překvapeni, obdivní byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říkal, Jarošu, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy, no, a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, neli to, aby byl spocený, jo, ale byl hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěšali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, abych jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva tousíčky nakrájen najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrájem slaninku, takové by to udělali nějakou mozaiku. Jako,
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš
2: semilu,
1: játra?
2: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nadivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojové omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlavku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
1: Cukru tak 300 gramů.
2: 300 gramů. Pochoutkový
1: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehinka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělá i dobrou šávičku, víš. Nic se nevyhazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, až se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale uděláme si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodině.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře míšený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocel, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Víď, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začal dělat i z jiného.

0: let 20. století vyrábí nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
1: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Něva se ručně obracela, něva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
0: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
1: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce síry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavili zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sírárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
0: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
1: Tak u nivy 50 je to kolem 30 dnů, u nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
0: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
1: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
0: V pichu musí být v nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v Českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
2: Plíseň na nivu je kmen plísně Penicillium roqueforti a pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
0: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
3: Víc se o nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba Polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana vegoše.
1: Jo.
3: Říká Naděja, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor, třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba, nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslím.
3: Vidíte, a já myslím, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadným kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovirok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovirok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Je Světový den dárců krve. V Česku takto pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. Na Vsetínsku v létě posílí autobusová doprava do turistických lokalit. Lichnov na Bruntálsku dnes otevře kostel svatého Antonína Paduánského. Počasí bude oblačné, místy s přehánkami a naměříme do 21 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
3: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
2: Změny ve vystupování i pozitivní hodnocení vězeňské psycholožky. To pomohlo exposlanci TOP 09 Dominiku Ferimu k podmínečnému propuštění z vězení. Vyplývá to z rozsudku, který má k dispozici server i rozhlas.cz. Bývalý politik strávil za mřížemi 2 roky za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Původní trest byl 3letý. Podle rozsudku se Feriho přístup k obětem a problematice sexuálního násilí v poslední době změnil. U květnového jednání projevil lítost a zájem o obětí. Na pustevny vyjedou 5. a 6. července posílené autobusové spoje. Odkud kyvadlová doprava pojede a jaké další spoje na Rožnovsku přibudou, vysvětluje jednatel společnosti koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
4: Doprava na pustevny bude posílena ve dnech 5. a 6. července, kdy se koná tradiční cyrilometodějská pouť. Bude zavedena kyvadlová doprava ze zastávky Prostřední Bečva Požární dům. Zároveň vyjedou i nové prázdninové spoje na lince 663 na trase Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva a zpět.
2: V Lichnově na Bruntálsku dnes slavnostně otevřou zrekonstruovaný kostel svatého Antonína Paduánského. Restaurátorské práce na více než 200 let staré památce trvaly po částech zhruba 3 desetiletí. Radnice chce kostel využívat ke mším i kulturním akcím, říká starostka Lichnova Marta Otisková z Hnutí STAN.
5: Bude mše svatá o 3 hodin a po mši svaté půjdeme do společenské místnosti v Dubnici, kde bude takové malé občerstvení nachystané pro návštěvníky celé slavnosti. Včetně pobavení pro děti, máme tam skákací hrad pro ně nachystaný a ještě další nějakou zábavu. Sport.
2: Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami 4.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se můžou objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách do 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz na silnicích v regionu je teď plynulý bez hlášených nehod. Pokud se stanete svědky dopravních problémů, volejte na linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme klidné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 11. hodině a za chvíli po písničkách, které nestárnou, nás čeká chalupka strýčka Artura, tedy humorně laděný pořad pro milovníky přírody, chalupáře, chataře. A přivítá vás kolega Artur Kubica. Pavel Janošec přeje hezký poslech.

Vážení přátelé, dobré muziky a hlavně dobrých vtipů, právě začíná Chaloupka strýčka Artura, tedy poslech toho nejlepšího, co dala dechovka plechovka světu. A to takový kamarád přiběhne do hospody, objedná pivečko pro celý stůl a radostně povídá: kluci, představte si to, můj dvouroční synáček včera poprvé promluvil. A ti ostatní mu gratulují, hned se ptají, jak se to stalo, a ten buclatý, tři dny naholený pivář povídá: no představte si to, kluci, šli jsme do zoologické zahrady. A když ten můj syn uviděl hrocha, tak zavolal: toto, toto. A teď hurá, na valachy do kopců, někde tam se pasou kozičky a trhají travičky, alespoň tak se to zpívá v Salašnické Polce Bohumíla Růčky a Ogara z Podvysoké, a hrají to Záhořané. A já osobně za sebe tvrdím, že je to jedna z nejkrásnějších polek, co mají na svých nahrávkách.

A objevil jsem velice zajímavý vtip. Znáte to, někdy máte v domě souseda, který na všechno dává pozor a nejraději by všechny vychovával. To takový zodpovědný pán nachytá ve sklepě tři kluky, jak tam kouří cigarety, a hned jim vyhrožuje: chuligáni, rošťáci, hned zítra jdu k vám do školy a řeknu to vaší paní učitelce. A ten největší z těch kluků se na něho tak schovývavě podívá a povídá takovým tenoučkým hláskem: klidně si tam zajdi, dědo, my do školy ještě nechodíme. No, nevím, jak tomu bylo u vás, ale já si dobře pamatuju, jak jsme s klukama z první třídy balili čibuka z trávy a kouřili jako dospělí za domem. Tenkrát ještě tam bylo pole, protože v Hrabůvce v Ostravě se teprve ta část letiště, která sloužila dříve jako letecká plocha, tak tam se teprve sídliště stavělo a bylo tam pole kukuřice a v té se dalo hrát na spoustu věcí, třeba s luky a šípy nebo se špuntovkami na vojáky. Když tak nad tím mládím přemýšlím, tak zjišťuju, že jsme vyrostli a nic zoufalého jsme neprovedli. A jednou, když jsem potkal moji hubatou manželku, tak ten den jsem měl obrovské štěstí, protože dodnes jsem nezvlčel. A dáme si dobrý vtip pro rodiče, co mají doma malé děti. A to takový maličký kluk pláče, že musí zase do školy, však to znáte, ty děti, jak se jim nechce. A ten tatínek tomu malému klučíkovi povídá: musíš, Karlíčku, do školy, musíš. To proto, aby z tebe byl jednou inteligent. A ten chlapeček se tak přitulí k tomu hodnému tatínkovi a povídá: tatínku, tatínečku, já nechci být inteligent, já chci být jako ty, tatínku. No, jako bych se v tom viděl. A dáme si Vermoňk, to jsou chlapci z Bojanovic a hrají to

A tady to je velice poučný vtip. To přijde pán do restaurace a povídá: tož kluci, co je u nás nového, tak já jsem vám zjistil, že moje žena výborně vaří. A ti kluci se diví, protože předtím spoustu let tu svou snaživou, starostlivou paní jenom všude pomlouval, že by to ani pes nejedl. A ten pán povídá: kluci, změnil jsem názor. Přijela k nám na týden tchýně, snědla, co viděla, a hned druhý den ji odvezli na urgentní příjem do nemocnice. A doma je klid. Kluci, moje žena je úžasná. No tak, já jsem vám byl tento týden u holičky. Chodím na jedno místo a je tam taková paní, trošičku mladší než já, takže asi v mém věku, a je z Ukrajiny a má 3 syny. A přemýšleli jsme nad tím, jestli na Ukrajině mají vtipy na tchány. A představte si, na žádný takový vtip si nespomněla, ale na vtipy o tchýních samozřejmě ano. Takže je to stejné jako u nás. Jestli máte nějaký vtip na tchány, tak ho pošlete, protože to bude rarita a bude velice cenný. A objevil jsem novomanželský vtip. To stojí taková statná novomanželka před soudcem a ten povídá: tak to je, paní neslýchané, jste teprve týden vdaná a už jste toho svého manžela stloukla motykou do hlavy. Za to vás odsuzuji ke 3 týdnům vězení i hned. A ta novomanželka se tak smutně podívá a povídá: vy vůbec nemáte srdce, pane soudce. Takhle nám s manželem kazit líbánky. Nevím, kdo to vymyslel. No původně ten vtip byl o agresivním chlapovi, co se pustil do manželky. Ale mi se takhle více líbí a budete se divit, podle policejních statistik přibývá týraných mužů. Našel jsem pro vás pěknou skladbu, je to Valčík, Otčino má a hrají to Žadovjáci.

A blíží se nám to školní vysvědčení, tak kdo by se rád nechlubil výsledky a úspěchy svých dětí? To určitě každý. A to taková maminka před návštěvou vyzdvihuje inteligenci své předškolní dcery a povídá: na svůj věk, skoro 6 let, je nadmíru chytrá. No schválně, Aničko, kolik je 3 a 4? A ta dívenka bez přemýšlení vyhrkne: 6. A ta maminka se rozzáří štěstím, zatleská a povídá: vidíte, jak je chytrá? Spletla se jenom o jedno jediné čísilko. No, vysvědčení je vždy odrazem inteligence celé rodiny. To se takový velký otec s řemenem v ruce dívá na synovo vysvědčení a kroutí nevěřícně hlavou. A vedle něho stojí ten chlapec a také kroutí hlavou a povídá: tak co myslíš, tatínku, mohou za to dědičné vlastnosti nebo špatný vliv okolí? Hlavně ta děcka nebo vnoučátka nekárejte za vysvědčení. Ono to nějak v životě dopadne. Mi psala nedávno paní až z Brna, jestli si náhodou nespomínám na její maminku, a představte si, ta její maminka mě učila matematiku na základní škole. Tak to víte, že jsem si vzpomněl, byla to přísná paní a nikomu nic nedala zadarmo. No a já byl trojkař ve všech předmětech mimo tělocviku a hudební výchovy. No tak je jasné, že si na mě ta paní pamatuje jako na toho horšího žáka, prostě na flákače. No a když jsem jí napsal, že jsem si po vyučení zedníkem po vojně musel dodělávat střední i vysokou školu a tu matematiku jsem se stejně musel naučit, tak byla mile překvapena. Co to signalizuje? Že z toho vašeho dítěte, co má ve škole průměr, co se neučí, může jednou vyrůst pěkně úspěšné torpédo s tučným kontem v bance. To sice není můj případ, ale za to mám doma hodně medu od mých včelek a to je také bohatství. A na to se hodí polečka: já tě dobře znám. A hraje to Dubňanka.

Dnes jsem si pro vás připravil takovou dobrou radu, jak si poradit s drzým děckem. To takový tatínek povídá dospívajícímu synáčkovi. Ano, Karlíčku, máš pravdu, to maturitní vysvědčení, které si našel v sekretáři, je skutečně moje a je otřesné. Máš pravdu, když se hájíš tím, že je stejné jako to tvoje, také otřesné. A proto bude nanejvýš spravedlivé, když za něj dostaneš stejný výprask holí, jaký jsem já dostal od mého otce. Chystáte zásnuby, svatbu, rodinu, tak dnes pro vás mám docela povedený příběh ze života, to se kamarádi v hospodě ptají: Jirky, proč si tak najednou zrušil zásnuby s tou Helenkou? Vždyť jste měli před svatbou. A ten Jirka povídá: ano, měli jsme se brát, ale když jsem viděl, s jakou silou Helena vyklepává koberce, jak do toho řeže a mlátí, tak jsem z toho budoucího svazku velmi rychle vycouval. A tady to je taky pěkné. V tom se někdo určitě z vás pozná. To se baví dva chlapy o manželkách a ten první povídá: a jak se daří té tvé ženě po operaci? A ten druhý se tak zamyslí a říká: je to pořád horší. Představ si, ty žlučové kameny ji vyoperovali. Ale ta žluč, ta v ní zůstala. Dáme si valčík. Třemšíne, a já myslím, že spousta z vás už ví, že teď se na vlny Českého rozhlasu Ostrava dostane rožmitálská venkovanka se svými zpěváky Míšou Krákorovou a Romanem Černým.

0: Vážení přátelé, ať se vám to líbí nebo nelíbí, pořad Chaloupka strýčka Artura právě končí. My se uslyšíme zase za týden, ve stejnou dobu, na stejné stanici, ve stejném složení, tedy já a vy, jenom ta dechovka, plechovka bude zase trošku jiná. A našel jsem krásný vtip o síru, je to ze života a bude to mít pokračování. Takže to se v kuse síra potkají dva červotoči a ten první povídá: Nazdar Václave. Tak taky už máš problémy s chrupem. No, já jako muzikant, trumpetista, se bojím v životě jediného, že přijde čas, kdy budu mít problémy se zuby a už nebudu moci hrát na trumpetu. A tak jsem to vymyslel tak, že jsem si už před časem koupil činely, takové staré činely z první republiky, a když nebudu moci hrát na trubku, tak budu hrát v dechovce na činely. Ale to hlavně mi došlo až později, že třeba za pár let nebudou ty staré dechovky, protože nebudou muzikanti, co mají zuby a co mohou hrát. No a já s těmi činely vlastně nebudu mít kde hrát. Je to smutné. No a tak jsem vymyslel, že si na činely budu chodit sám zahrát na louku u mých včel, tam nikdo nechodí a můžu tam hrát od srdce. No a na to byl vtip. Jak o půlnoci stojí chlap na náměstí ve městě a mlátí na ty činely do rytmu. A okolo jde policista a povídá mu: Dost. Dost, máte 500 korun pokutu za rušení nočního klidu. A ten činelista odloží ty činely a povídá: A vy máte taky 500 korun pokuty, pane policisto, protože já jsem právě hrál hymnu a vy nestojíte v pozoru. Takový divný vtip to je. Příjemnou neděli vám všem přeje Artur Kubica a Slezská kapela s lidovou písničkou Ještě jsem malučky, a komu se to bude líbit, tak ji právě teď máme v hitparádě Chtěl bych mít kapelu a tu vysíláme každou sobotu v 18 hodin a 5 minut.
1: Má to hlavu jako kopač a pišči

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přiblížila se 12. hodina. Začne hudební pošta hned po zprávách, tou vás bude provázet kolega Lukáš Kaňa. No a Pavel Janošec, váš ranní a dopolední průvodce, přeje hlavně klidnou a nerušenou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice mají nové dětské EKG přístroje. Prostřední Bečvou v letních měsících zdobí umělecká díla přímo pod širým nebem. Odpoledne bude oblačno s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Teploty vystoupají na 17 až 21 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli zpoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
4: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
2: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Klinika dětského lékařství Ostravské fakultní nemocnice získala nové mobilní kardiologické vybavení. Jde o přenosné EKG a další přístroje pro dětskou kardiologii. Lékaři tak mohou vyšetření provádět kdekoliv a výsledky mají okamžitě k dispozici, říká mluvčí nemocnice Iva Piskalová.
5: Jeden z EKG přístrojů, který je součástí kardiologické ambulance, je vybaven i technologií, která umožňuje diagnostikovat závažnou poruchu srdečního rytmu, která nemusí být rozpoznatelná na základním EKG záznamu. A díky pořízenému přístrojovému vybavení určitě dojde ke zlepšení diagnostiky také na všech lůžkových stanicích dětské kliniky.
2: V Českém Těšíně vznikl nový výběh pro psy, a to v blízkosti průmyslové zóny u Sokolovské a Lipové ulice. Areál už je přístupný veřejnosti. Radnice ještě plánuje doplnit mobiliář a atrakce pro psy. Jde o oplocený areál o rozloze 1200 metrů čtverečních. Dvojité dveře zabraňují útěku psů z výběhu. K areálu vede chodník od nedalekého domova pro seniory. V prostřední Bečvě začala letní výstava kovových soch a plastik místního výtvarníka Karla Rába. Největší plastika s názvem Padlý anděl na návsi zůstane natrvalo, říká nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
6: Během letních měsíců si návštěvníci prostřední Bečvy na návsi mohou prohlédnout výstavu Karla Rába. Výstava obsahuje několik plastik, soch, také jeho reprodukce v Šindelovém domečku. Je mezi nimi i socha Padlý anděl, kterou jsme získali díky daru jednoho ze soukromých dárců.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku proměnlivá, převážně velká oblačnost s možností lokálních přeháněk, výjimečně se objeví i bouřky. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 17 až 21 stupňů. V noci pak očekáváme oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přeháněk. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě je u Karoliny uzavřena ulice Montání. Kvůli demolici mostu bude uzavřena až do prosince, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4 minuty po 12. hodině. K Lucce se připojuje Lukáš Kaňa. Přeji vám krásné nedělní poledne a rovnou nabízím číslo 596 11 22 66, protože už za malý okamžik bude čas na písničky na přání.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A z úvodu také tým Za všetko láska můžeš ty. Hrajeme krásnou novinku ze Slovenska, Palo Habera. U mikrofonu Lukáš Kaňa. Přeji vám krásný den s úsměvem.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: 596 11 22 66 a v tuto chvíli už první volající. Zdravím do Kujav paní Libušku, přeji krásnou neděli. Dobrý den.
3: Já vám taky krásnou neděli a všem posluchačům. Včera jsem se nedovolala, tak včera měla narozeniny paní Barborka Pavelková z Kujav. Milá Barborko, tvojím krásným narozeninám ti ze srdce přeju hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. To ti přeje manžel Laďa, kamarádi Vašek, Zdenka, Liva a Iluš. A vám děkuji za písničku a za prostor. Děkuji vám, nashledanou.
2: My děkujeme za zavolání a tady už jsou čtyři tenoři. Prý, kdo s láskou usíná.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A mezi ně patří také písničky Jakuba Smolíka. O jednu takovou si právě teď zavolala do našeho víkendového vysílání paní Trutka z Bohumína. I vám přeji krásné odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase a všechny posluchačky. Můj pozdrav a gratulace pojede dneska do Hací paní Vendulce Vilaškové, která dneska slaví své narozeniny. Milá Verunko, přeji ti k tvým narozeninám zdraví, štěstí, pohodu, lásku, všechno, co je k životu třeba. Zdravím tebe, celou tvou rodinu a přeji vám vše. Zdraví, štěstí, pohodu, lásku pro všechny. A to ti přeje teta Trutka z Bohumína s Tomášem a všichni z Hlučína, Navratovi, Pesníkovi. A to je všecko. Děkuji vám moc.
1: My děkujeme za zavolání, zdravíme do Bohumína, posíláme písničku, kterou paní Trutka vybrala. Tady Jakub Smolík, jak už zaznělo, a písnička se jmenuje Až se ti jednou bude zdát. Tady je Český rozhlas Ostrava, písničky na přání a linka 596 11 22 66.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
2: A po linkách Českého rozhlasu Ostrava se přesouváme do Kravař, kde poslouchá hudební poštu paní Libuška. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den, pane moderátore. Zdravím vás a všechny posluchače tak báječného rádia. Dnes se dožívá krásných 80 let pan Zdeněk Těžký z Kravař. Chtěli by mu touto cestou popřát hlavně zdraví, štěstí, ať si užívá života, pokud mu to zdraví dovolí, ať se má dobře. Tomu z celého srdce přeji Libuše a Jarda. Jsou skvělými sousedy, jak on, tak manželka Gretka. Zdenečku, posaď se na chvíličku, poslechni si písničku. Děkuji vám, pane redaktore, a přeji vám pěkný den.
2: My děkujeme za zavolání a zdravíme do Kravař.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Pro další vzkaz míříme do Vratimova, kde poslouchá naše víkendové vysílání paní Věrka. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a pozdravit pěknou neděli. A navíc bych prosila zahrát osmičlínice Lexum v Ostravě všem paním doktorům, sestřičkám, hlavně panu Klinantovi Cholevovi, o paní doktorce Krejčí, celému kolektivu sestřiček, které jsem byla při zákroku přesvědčena, že jsou všichni milí, pozorní a hodní.
1: Paní Věrko, protože spojení nebylo úplně dobré v tom počátku, tak ještě jednou prosím zopakujte, komu tedy to přání posíláte, protože dobře. Bohužel to dobře nezaznělo v tom našem vysílání. Dobře. Zkusme ještě jednou.
2: Tak já přeju celému osazenstvu oční klinice Lexum v Ostravě, hlavně panu primářovi Cholevovi a paní doktorce Krejčí, celému kolektivu sestřiček za velmi vlídnou a velmi dobrou pomoc, když jsem neměla odvahu k té operaci. Proto jim přeji hodně, hodně zdraví, životních i osobních úspěchů a hodně a co jim další v jejich práci. To jim přeje klientka Věra.
1: A my děkujeme za zavolání. Přejeme krásnou neděli, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Také paní Pavlína Zřepišť poslouchá naše víkendové vysílání, poslouchá písničky na přání a už má další na srdci. Hrát nám bude kapela Miraj, ale ještě předtím tady pár slov. Paní Pavlíno, zdravím vás, krásnou neděli přeji.
2: Já vás taky zdravím, všichni v rozhlase, dobrý den. Tak já bych dnešní písničku, na které jsme se domluvili, tak bych chtěla poslat mojí milované vnučce Amalce Štefkové z Ostravy Hrabůvky, která 11. oslavila krásné 13. narozeniny a včera měli oslavu, ale jelikož ležím v nemocnici po výměně kolene, tak jsem se oslavy nemohla zúčastnit. Ale na dálku ti posílám, Amalko, hodně štěstíčka, hlavně hodně zdravíčka a babička ti posílá velkou pusu. Děkuji za zahrání. A zase někdy naslyšenou.
1: Paní Pavlíno, a dáme si od Miraje, protože písnička, kterou jste původně chtěla, tu tady nemám, ale nabízím buď Jahodu, anebo Chci tančit. Tak co si dáme?
2: Tak dejte Chci tančit.
1: Dobře, písničku tady posílám a vám přeji pokud možno klidné odpoledne a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji hezky, nashledanou. Život plyne dál.

0: přát své sestře Marii Křundělové z Morávky z Velkého Lípového k jejím půlkulatým narozeninám. Přeje to sestra Ludmila a švagr Karel.
1: Přání zaznělo a písnička Chalupky pod horami je připravená. Vám, paní Ludmila, děkuji za zavolání a přeji krásnou neděli. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dalším, kdo se dovolal do dnešních nedělních písniček na přání, je paní Miluška ze Slavkova. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, pane komentátore, a zdravím celou rozhlasovou rodinku. Chtěla jsem popřát mé kamarádce Toničce Krybusové za svátek, který měl v pátek, ale jsem se nedovolala. Takže Toničko, přeji ti všechno nejlepší. Zdraví, pevné zdraví, štěstí, spokojenost, hodně lásky a hodně asi přeješ to, co se ti splní. A pak ještě bych chtěla popřát bratrovi Antonínovi taky k svátku, bracho, všechno nejlepší. To hlavně to zdraví, štěstí, spokojenost, hodně lásky v rodině, pohodu a to ti z celého srdce přeje sestra Miluška. Vám děkuji, pane komentátorem, pan Pavel, nebo kdo je tam?
1: Tady je dneska Lukáš, ale to vůbec nevadí. Lukáš, vám, Miluško, moc děkuji za zavolání a přeji vám krásnou neděli.
2: Děkuji.
1: Za málo, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Dalším, kdo vybírá písničku na přání a samozřejmě pošle krásný vzkaz, je paní Maruška. Dobrý den.
2: Dobrý den vám ještě jednou, pane Lukáši, a všem posluchačům. Přeji, i když uplakanou, ale krásnou neděli. Dnes se dožívá krásných 85 let úžasných pan Ladislav Mužík z Podlesí. Milý Ládíku, za všechny hasiče sboru a Podlesí přeji hodně rodinné pohody, lásky, štěstí a hlavně zdraví, co my všichni v těchto našich krásných letech potřebujeme. A za všechny ze sboru dobrovolných hasičů Podleší, za ženy i muže, přeje Maruška Bártková. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
1: My děkujeme za zavolání, Maruško, a dáme si krásné žít v podání Milana Chladila anebo Karla Gotta.
2: Tak, Milana Chladila, dejte.
1: Dáme Milana Chladila, děkuji. A vám děkuji za zavolání. Naslyšenou.
2: Taky děkuji, krásný den.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s písničkou Maminčina modlitba v podání Glorie. Písničku vybírá a vzkaz posílá paní Julie z Kravařkoutů. Dobrý den.
2: Zdravím vás, pane redaktore, a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Kravařkoutů pro paní Antonii Skrblovou, která měla v sobotu jmeniny, a pro paní Hanovou Eli, která měla v sobotu narozeniny. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, hodně lásky, pohody a spokojenosti a dobrého zdraví a krásný dny v životě přeje Julie s kamarádkami. Děkuji vám, pane redaktore, za vyhledání písničky. Všem přeji krásný dny a naslyšenou.
1: My děkujeme za zavolání a zdravíme do Kravařkoutů. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Takové byly nedělní písničky na přání. Další vaše vzkazy zazní v našem vysílání už dnes po 17. hodině v rámci další víkendové hudební pošty. Za malý okamžik regionální zprávy Českého rozhlasu a pak výlety s Pavlem Kudrnou. Podíváme se na zajímavá místa Čech, Moravy a Slezska a docela ještě novinka Céline Dion.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Poznat původ medu bude snadnější, podrobnější označení zavedla nová evropská pravidla. V ostravské zoo roste nový pavilon pro tučňáky. Kanoista Martin Fuchsa má 15. evropské zlato. Na šampionátu v Portugalsku ovládl i závod na 500 metrů. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Etikety medů prodávaných v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla takzvaná snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
2: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
0: Americký prezident Donald Trump chce na summitu tzv. G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Dosud stavbaři pracovali v podzemí. Teď začíná být stavba nového pavilonu pro tučňáky v zoo Ostrava viditelná i nad povrchem. Otevření zahrada plánuje na začátek roku 2028. Zoologové chtějí v pavilonu chovat tučňáky brýlové, což je druh původem z Jižní Afriky. Podle ředitele zoo Jiřího Nováka je tučňák brýlový kriticky ohroženým druhem a skupina zvířat pro Ostravu bude sestavená z odchovů z evropských zahrad.
3: Je to nejohroženější tučňák a opravdu během dvou generací to šlo asi o 80% dolů. Dějou se tam fakt jako strašné věci v té Jižní Africe z hlediska tučňáků, ale ku podivu v lidské péči je to jeden z těch zastoupenějších druhů. V Evropě jich je skoro 2000 jedinců, což není málo. Sport.
0: Po kilometru triumfoval rychlostní kanoista Martin Fuchsa na mistrovství Evropy i na pětistovce. Olympijský šampion z Paříže získal 15. evropský titul. Martin Fuchsa si své soupeře v první polovině závodu hlídal. V té druhé pak tradičně zrychlil, všechny předjel a zvítězil.
4: Jsou to prostě roky tréninku, roky učení se toho traťového tempa, nenechat se vybláznit prostě na začátku a vidět, že pokud jdu 500 metrů, tak cíle až na 500 metrech, není to ani na 490, ani 50, prostě na 500 metrech. A to se dneska povedlo a můžu slavit 11. titul na téhle disciplíně. Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přeháněk. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Právě začínají další výlety, jsme rádi, že jste si nás naladili, přeji vám krásný poslech. Červnová neděle je jako stvořená pro výlety a tak jsme tu opět s naší troškou do mlýna. Vezmeme vás do Plzně do Semlerovy rezidence, bytu, který pro jeho majitele navrhl slavný architekt Adolf Loos. Ten se při tvorbě interiéru proslavil takzvaným Raumplánem, kdy nevytvářel jednotlivá podlaží, ale pouze různé úrovně navazující na centrální část. Potom navštívíme záchrannou stanici v Pavlově na Vysočině, kde uvidíme opravdu pestrou paletu zachráněných zvířat, od vider přes čápy, dravé ptáky, až po kuny a srnky, anebo třeba i muflona. Podíváme se také do staré papírny v Hronově v Královéhradeckém kraji. Z té se později stal mlýn, do kterého jezdili jako malí sourozenci Čapkovi, což pozdějšího spisovatele a malíře inspirovalo při psaní pohádek. A nakonec vás na jižní Moravě u hradu Veveří na Brněnsku zavedeme na dvě místa, která vyloženě vybízí k fotografování. Navštívíme dřevěné okno a trůn.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na Klatovské třídě v Plzni si můžete prohlédnout unikátní bytový interiér rodiny Oskara a Jany Semlerových. V letech 1933 až 1934 byl vestavěn do původního bytového domu. Vznikl na základě konceptu architekta Adolfa Lose, který pak zpracoval Losův žák a spolupracovník Heinrich Kulka. Byt je vytvořen takzvaným raumplánem, což znamená, že nemá klasická podlaží, ale jeho jednotlivé prostory různých výšek se v několika úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly. Objekt spravuje Západočeská galerie v Plzni a naší redaktorku Andělu Blaškovou Semlerovou rezidencí provedl kurátor sbírky architektury Petr Domanický.
1: Vstoupili jsme dovnitř, akorát si bereme návleky na nohy, protože tam bychom mohli poškodit parkety.
2: Na jednu stranu vstupujeme do domu, který není ani 100 let starý, ale na druhou stranu ta hodnota je často u těch prvků možná vyšší než u leckterého zámku.
1: Jsme v ústřední hale celého bytu.
2: Je to velký obývací pokoj. Ale samozřejmě obývací pokoj nikoliv tak, jak si představujeme většinou dneska, ale spíše tak, jak známe ještě z některých takových těch předválečných filmů pro pamětníky, kdy ty obytné pokoje spíše připomínaly reprezentační prostory někde na zámku a byly komponovány nejenom pro pobyt té rodiny, ale z velké míry pro společenské akce. To znamená, počítalo se s tím, že se tady sejde velká společnost, že se tady bude třeba hrát na klavír, že se tady bude tančit, dokonce je tady vestavěný bar. Pak jsou tady typické losovské odpočivné kouty, ať už je to ten skrytý tady částečně pod galerií, který umožňoval takové jako klidnější popovídání. A potom je to velký odpočivný kout v čele té haly u krbu, který částečně je vsazen do kamenné stěny se sníženým podhledem.
1: Mě zaujalo okno. Ono je to takové netradiční okno, protože je tam prostor, který je vyplněn květinami.
2: Okna jsou sice obrovská, téměř jako někam do nějaké továrny, ale současně ven vidět není, protože v nich neprůhledné zasklení. To naprosto záměrně. Los takhle pracoval i v jiných interiérech a on to dělal naprosto cíleně, v podstatě s tím, aby ten život v tom interiéru nebyl rozptylován tím vnějším světem.
1: Vyšli jsme schody a pohledem doprava, tak jsme zahledli jídelnu, kde se nachází kulatý stůl, židle kolem. Všechno je to v takovém noblesním stylu.
2: A zase odsud není vidět ven a zase je to vyřešeno jiným způsobem než v té hale nebo v tom vstupu. Tady je to vyřešeno takovým tím losovským oblíbeným jeho způsobem, inspirovaným v Japonsku, kdy okna jsou překryta jakýmsi rastrem, který dělí ta okna do takových malých tabulek a ještě přes to sklo je napnutá textilie, která umožňuje, aby ten interiér měl to denní přirozené osvětlení, ale současně brání tomu výhledu ven a ještě tím, že ta textilie má nádech do žluté nebo zlaté, tak to i mění atmosféru toho samotného interiéru.
0: Přiblížil prostory v plzeňské Semlerově rezidenci kurátor sbírky architektury Petr Domanický. Rodina Semlerových byla nucena po okupaci v roce 1939 emigrovat do Austrálie. Jejich byt pak sloužil k různým účelům, například jako kanceláře, učebny či malé byty. Dnes si tuhle vzácnou architektonickou památku můžete sami přijít prohlédnout.

Pojďme se teď vrátit k minulé soutěžní otázce. No, kdo by neznal film Jurský park, Jurský svět? A není to tak dávno, co jsme právě díky těmto filmům žili érou tyrannosaurů, stegosaurů, no a jiných obrovských zvířat, které si dnes ani nedokážeme představit. Zachovaly se jejich kostry, no a tak jsme si vlastně, já nevím, jestli odborně nebo spíš dobádili, jak mohla tato zvířata vypadat, tak doufejme, že vědci to mají přesně zmapováno. No a podle nich se pak stavějí dinoparky. My jsme se ptali, soutěžně jsme se ptali, kde u nás najdeme ten největší. Mohlo to být za A v Ostravě, za B v Plzni. Správně je v Plzni? Ne, tak Plzeň to není. Je to Ačko, je to v Ostravě. Největší dinopark v Česku, rozkládající se na dvou náhorních plošinách s desítkami modelů a vlastním dinoexpresem, je velmi navštěvovaným dinoparkem. Ano, je opravdu největší. Ale pozor, i v Plzni najdeme takové zařízení, takový prostor. Je spojený se zoologickou zahradou a je známý vyhlídkou u obřího brachiosaura. Takže na obou místech dinoparky, ale kdo napsal Ačko, udělal dobře. Mohl vyhrát let svítilnu. Vyhrála jí, pozor, tentokrát pětice našich posluchačů, takže pánové, děkuju, pochlapili jste se. Pan Bohuslav Mejsnár, Dolní Braná, pan Lumír Šimečka, Trnávka, pan Antonín Matoušek, Letkovice, pan Zdeněk Muselík, Pohořelice a pan Petr Tuček, Olešnice. No a dívám se, odkud jsou. Jsou to samé malé obce. Krásně se nám to sešlo. Gratuluju. Takže kdo dostane let svítilnu, už víme v tomto víkendu nebo za ten minulý víkend, ale kdo dostane výletnický batoh s řadou zajímavých turistických věcí, tak na to si budeme muset počkat na začátek. Vlastně ne, protože my v létě budeme vysílat, chtěl jsem říct, na začátek července, ale to nás čeká speciální zámecké léto, takže tentokrát vyhlásíme výherce hlavní ceny už na konci června.

0: Tak já myslím, že si pamatujete na oblíbený večerníčkový příběh o Vydrýskovi. My teď vás vezmeme na místo, odkud si skoro před čtvrtstoletím režisér Václav Chaloupek tohle chytré zvířátko vypůjčil. Dnes je totiž záchranná stanice v Pavlově na Vysočině vyhledávaným výletním místem. Mezi její obyvatele nás zavede redaktorka Irena Šarůnová.
1: Se Zbyškem Karafiátem procházím záchranou stanici v Pavlově.
2: Teď se podíváme přes intenzivní péči, tam teda normální návštěvníci úplně nechodí.
1: Alespoň teď po rozhlasových vlnách jim to umožníme.
2: Můžeme slyšet různé hlasy ptačích mláďat, co tu teď aktuálně jsou. Tady si vidíme třeba rehky, kosáčky, vrabčáky, síkorky.
1: Jak se sem taková síkorka dostane?
2: Třeba je nějaké zničené hnízdo, někdo pokácí strom.
1: Já se teď dívám, jak krmí vaše kolegyně holuba hřivnáče. Vy mu musíte i ten zobáček otevřít.
2: Ano.
1: A pod tlakem. Stříkačko, nechce se mu. A už je to tam. Tak a tady máme rumburaka.
2: Tohle mládě krkavce velkého, on teda pochází z jemnice.
1: A má chudák nějaké křídlo špatné.
2: Vlastně on vypadl z hnízda a při doporu na zem si zlomil křídlo.
1: Jsme zase venku. Dnes je deštivý den, ale teď to lehce polevilo, tak se budeme podívat po areálu.
2: Teď právě v období, kdy k nám mezi velké množství tady různých školáků a školek.
1: Prohlídky jsou komentované.
2: Lidé si vlastně někteří chtějí projít sami, jsou tady různé cedulky, takže mi si o těch zvířatech přečtou také. Ale jestli můžu doporučit, ta komentovaná prohlídka je lepší.
1: To se nedivím, protože já si to s vámi doslova užívám. Tady jsou voliéry, vidím nějaké dravce.
2: Tady třeba vidíme samečka orla morského, ten má vlastně genetickou poruchu opeření, takže ty dlouhé pera, vlastně mu, když mu rostou, zase zatočí a upadnou. Ale třeba tady vedle je jako nenápadný, velice vzácný dravec a to je orel křiklavý. A vlastně ho srazilo loni auto, přišel o křídlo.
1: Areálem procházíme dál, dokonce je tady rybníček, vidím labutě.
2: Naše hlavní zásobár na vody a pod náma třeba teďka můžeme vidět tady muflona Mufiho.
1: Máte tady dokonce i ptačí pozorovatelnu, je krytá, to se mi v tom dnešním dešti líbí.
2: Všichni ty čápy, co tady jsou, tato jsou vlastně trvalý handicapy, ty vlastně nelítají a dopředu už se vrátit nemohou.
1: Vzadu tamhle vidím, to jsou nějaké chodníčky nad mokřadem.
2: Tůně, kde máme obojživelníky, jako skokany hnědé, ropuchy, máme tam čolky obecné, jehorské.
1: Tady je takový můstek a to budou vidry. Vidrami to tady v podstatě v Pavlově začalo.
2: V 89. roce, kdy asi to vypadalo, že u nás vidry vymřou, tak vlastně státní ochrana přírody, tady byla výzkumné zařízení. Májo!
1: Slyší na zavolání.
2: Slyší na své jméno.
1: A už je tady. Naproti vidrám zase voliéry. Co tady máme? Puštík obecný je tady cedule.
2: Vedle máme kalouse ušaté, ale i zácné kalouse pustovky. A v té poslední voliérce máme takovou společnou voliéru, kde máme třeba jako havrany, ale mimo to tam máme třeba kvákoše nočního, taky poměrně vzácného.
1: A kváka?
2: V noci kváka, ano. Kvák udělá.
1: Krkavec. A ten má jméno určitě.
2: To je Ruby.
1: Jdeme do schodu. Voliéra. Na těch větvích tady visí spousta starých čepic.
2: Tohle voliéra, kde dáváme mláďata veverek na rozběhání. Se vlastně tady naučí právě okusovat jak oříšky, šišky, tak pořád běhat. A když to vlastně ty veverky umí, tak vlastně následně můžeme pouštět zpátky do přírody.
1: Je tady nějaké zvíře, které máte nejradši?
2: Zvířecí osobnosti tady velké množství. V podstatě nemám úplně vyhraněné jedno zvíře, kterému bych chodil.
1: Ta sova pálená, to je kamarádka.
2: To je velká kamarádka, no. Ale tam je smutné to, že ona jak se mi zlobí, že s ní tráví málo času, tak mě třeba škrábne. Což ostatním nedělat.
1: Samou láskou se na vás zlobí.
2: Ano, je to tak.
0: Přiznává ředitel záchranné stanice v Pavlově na Vysočině Zbyšek Karafiát, který některé její obyvatele představil naší kolegyni Ireně Šarůnové. A pokud byste chtěli vidět, jaká zvířata ve stanici opatrují, můžete se už teď podívat na fotografie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

0: Hronově v Královéhradeckém kraji stojí v Jungmanově ulici stará papírna, které se také říká Čapkův mlýn. Budovu nechal v 19. století postavit Jan Prouza ze Žabokrk jako papírnu, později sloužila jako mlýn. Roku 1890 se stal jeho majitelem Karel Novotný, dědeček bratří Čapků, kteří tam společně se sestrou Helenou strávili podstatnou část svého dětství, což je ovlivnilo v jejich pozdější tvorbě. Při návštěvě mlýna tak narazíte na jejich pohádky, ale také na starou ruční výrobu papíru. V doprovodu správkyně Čapkova mlýna Drahomíry Večeřové se tam zastavila Vlaďka Vildová.
1: Kde to všechno začalo?
2: Nejdřív byla papírna, už v roce 1821 se tady začal vyrábět papír a takovou zajímavostí je, že to byla jedna z pěti prvních strojních papíren v Čechách.
1: Voda a papír, to je potřeba, ale u mlýna je to ještě podstatnější.
2: Když už tady nikdo neuměl ten papír vyrábět, tak se vlastně rozhodli, že tu vodu využijí, kolo mlýnské bude sloužit k mletí.
1: Ta jména spojená se začátky nejprve té staré papírny.
2: Prvním majitelem byl vlastně Josef Fuchs, který přišel právě z polských dušníků, kde zřejmě měl papírnu. Tady ale provozoval tu strojní papírnu. Dalším majitelem byl Václav Inert, který tady právě převedl tu papírnu na ten mlýn. Přešlo tady pár majitelů a v roce 1889 ten mlýn tady kupuje Karel Novotný, dědeček sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Ten ale brzy umírá a v roce 1894 kupuje právě tenhle mlýn Antonín Čapek, pak už se prodává, mlýn jako takový nefunguje.
1: Děti Čapkovi, ta slavná trojice, ti sem jezdili, na prázdniny třeba?
2: Jezdili sem k babičce a k dědečkovi, vzpomínají na to i v knize Devatero pohádek. Skoro v každé pohádce je zmínka o Hronově.
1: Ono se jim říkalo nějak Iček, jak to bylo?
2: Lenča, Peča a Iček.
1: Lenča, to je jasné, to byla Helenka. Peča byl?
2: To byl Josef.
1: A Iček byl Karel.
2: Karlíček.
1: S Drahomírou Večeřovou jsme v pohádkách.
2: Právě v těch devatero pohádkách. Máme tady pohádku pošťáckou, doktorskou. Hlavně proč tenhle prostor vzniknul i pro to muzeum, byla tahle pec, která se tady zachovala, je funkční. To právě ty děti nebo sourozenci Čapkovi zažili.

0: tom ty děti takhle na zemi spaly.
1: Kdo má židli,
0: ten bydlí
1: i spí. Tady je nádherná původní klenba.
0: Tady máme takovou galerii, kde dáváme výstavy sezónní. Přes celý rok tady pořádáme pro děti takové edukační programy. Ale protože to byla papírna, tak tady máme i výrobu papíru,
1: ano,
0: kde si můžou děti vyrobit papír ručně.
1: Proto jsem zveme také na výlet. Asi do Hronova není náročné se dostat autem samozřejmě.
0: Máme tady vlak, anebo autobusem, ten není daleko, kousek od náměstí.
1: A co cyklisté?
0: Určitě máme tady cyklostezku jak z Náchoda, tak ale i od Police nad Metují máme krásnou cyklostezku.
2: Vzkazuje správkyně Staré papírny potažmo Čapkova mlýna v Hronově Drahomíra Večeřová a zve nejen za pohádkami bratří Čapků, ale i za kouzlem výroby papíru a osobnostmi Hronovska. A naše kolegyně Vlaďka Vildová ještě připomíná, že v těsném sousedství Staré papírny si můžete prohlédnout i rodný dům Alojze Jiráska nebo hronovskou renesanční zvonici. Výlety. Máme rádi obří akvária, expozice nebo zoologické zahrady, kde jsou vodní pavilony, kde není o návštěvníky nouze. No a platí to i o vodní minizoo v Bašce, kterou jsme včera navštívili. Kdybyste ale chtěli nahlédnout do skutečného světa ryb a vodních živočichů v jejich přirozeném prostředí, tak je skvělá možnost. My jsme z toho místa nabídli reportáž. Možná pro vás bude jednodušší odpovědět na soutěžní otázku. Kde tento prosklený tunel přímo pod rybníkem najdeme? Asi by měla přijít nějaká nápověda, je dlouhý 8 metrů a je v hloubce 3,5 metru pod vodou. Je to unikátní podvodní tunel. Nachází se, pozor, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tentokrát hrajeme o cestovní tašku. Opět samozřejmě hrajeme textovou zprávou, tedy respektive musíte ji poslat, abyste byli zařazeni do slosování. A tam musí být správné písmenko. Tak si pište výlety, mezera A nebo B, tedy Modrá, Třeboň, Ačko Modrá, Bčko Třeboň a následuje další mezera. Pak vaše jméno, příjmení, nezapomínejte na adresu a poštovní směrovací číslo. Víte, že někdy přijde jenom to Ačko, Bčko a jméno. Nevoláme zpátky, kdybyste si mysleli, prostě se to vyřadí, takže pozor na to. Pro jistotu výlety, mezera A nebo B, mezera, vaše jméno, příjmení, adresa. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Takže hrajeme o cestovní tašky, no a hrajeme také o hlavní cenu, o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky Alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. To jsou věci, které automaticky do tohoto batohu vkládáme.

0: Na závěr dnešních nedělních výletů se vydáme na jižní Moravu. V okolí hradu Veveří na Brněnsku je nespočet možností, kam vyrazit na výlet, a některá místa vyloženě vybízejí k fotografování. Jaká to jsou, zjišťoval náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář společně s Halkou Horkou ze svazu obcí Panství hradu Veveří.
1: My dnes navštívíme dvě místa, která jsou zároveň fotopointy. To první se nachází mezi vesničkami Hvozdec a Veverské Knínice. A je to obrovský trůn, ze kterého je vidět hrad Veveří.
2: Jsou z něj vidět věžičky a je to vlastně jeden z důvodů, proč zrovna tady jsme ho umístili.
1: Teď máme letní období, to znamená, že ta věžička je vidět opravdu jenom jedna a tak nepatrně, ale on se ten hrad postupně bude odhalovat, že?
2: Je to tak, jak opadá listí, tak vystoupí všech, říká se, 9 věžiček hradu Veveří, a to je vlastně ten důvod, proč tady je.
1: Trůn je opravdu veliký, celý ze dřeva. Kdo ho vyráběl?
2: Trůn má 3 metry a vyráběl ho pan Petr Pospíšil, řezbář tady ze sousedních Veverských Knínic, a tím tomu děkujeme.
1: Když sem lidé přijdou, mohou si na trůn i vylézt?
2: Jo, dokonce máme, že to je nařízeno. Je to opravdu ten fotopoint, kdy si člověk u něho může stoupnout, koukat se na ten hrad Veveří, může si na něho sednout, děti na něm blbnou, skáčou z něj. Je to opravdu taková prolézka v lese.
1: Ale na vlastní nebezpečí.
2: No tak to samozřejmě.
1: A my se za chvíli vydáme k dalšímu místu, jaké to bude?
2: Je to okno, je to vlastně bratříček trůnu, dělal ho stejný pan řezbář a opět směřuje na hrad Veveří, ale uvidíme ho z jiného místa, z jiného úhlu.
1: Jak vzdálené je okno od trůnu?
2: Já bych to vzdušnou čarou odhadla tak na 10 kilometrů maximálně.
1: Tak my si pomůžeme autem. Přenesli jsme se o několik kilometrů dále k dalšímu nádhernému místu a tím je opět obrovské dřevěné okno,
2: které opět míří na hrad Veveří a je odsud ten hrad vidět víc než toho trůnu.
1: A když se postavíme přímo do toho okna, tak před námi se otevírá nádherná krajina. Skutečně věže hradu Veveří jsou odsud, dalo by se říci, jako na dlani. Proč jste vybrali právě trůn a okno?
2: No trůn, protože mě osobně představuje takovou královskou majestátnost, sesly, na které seděl král, a Veveří jakožto královský hrad to k němu patří. A to okno zase má tvar takového úplně strašně čistého, jednoduchého gotického okna. A oba dva ty objekty spojuje těch 9 věžiček, které vlastně jakoby korespondují s tou říkačkou na Veveří 9 věží.
1: Okno se nachází nad Chudčicemi. Při jaké příležitosti vznikla obě tato místa?
2: My jsme si je připravili jako překvapení při tradiční akci zvané Tour de Veveří. Okno má teď přesně půl roku a trůn už druhým rokem je u Hvozdce.
1: Když se budou chtít výletníci z jednoho místa dostat na druhé, půjde to pěšky i na kole?
2: Na kole určitě, půjde to i pěšky. Pěšky je to trošinku složitější, samozřejmě delší, náročnější, ale určitě to stojí za to v obou dvou případech, i protože v těch místech, kudy procházíte, kromě té krásné přírody, se taky občerstvíte, ale hlavně stojí za to oba dva ty cíle.
0: Říká Halka Horká ze svazku obcí Panství hradu Veveří, která ke dvěma zajímavým dřevěným fotopointům, tedy místům, ze kterých se dají pořizovat krásné fotografie, zavedla našeho brněnského kolegu Zdeňka Truhláře. Tak to byla poslední reportáž nejenom dneška, ale vlastně tohoto víkendu. Za chvíli ještě připomenu soutěžní otázku.

je tu závěr nedělní chvíletu. Já už jsem trochu naznačil, možná bych mohl prozradit trošku víc, protože nás v létě čekají 2 měsíce velkého zámeckého putování, čekají nás zámecké prázdniny nebo vysílání ze zámku. Tak my ukončíme ten náš klasický cestovatelský servis, ty naše výlety na konci června. Takže výherce hlavní ceny vyhlásíme na konci června. No a protože nás taky čekají dovolené, tak to bude trochu komplikovanější, ale nezoufejte, všechno vždycky včas vysvětlím. Zatím se nic neděje. Tak já ještě připomenu soutěžní otázku tohoto víkendu. My se ptáme na jedno velmi zajímavé místo, na místo, kde se můžete projít pod normálním, obyčejným, běžným rybníkem. Tam je vytvořen dlouhý tunel, je dlouhý 8 metrů, je to v hloubce 3,5 metru pod vodou. No a my se ptáme, kde se můžeme podívat na vlastně ten vodní svět v přirozeném prostředí. Vysílali jsme odtamtud reportáž, už jsem vlastně také napověděl. Může to být za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak pošlete nám textovou zprávu, ostatně všechno potřebné najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jak se píše textová zpráva, o co se hraje, jak zní přesně soutěžní otázka a co je důležité, vždycky tam najdete odvysílané reportáže u každé fotografie, takže si můžete vytvořit nádherný dojem z místa, které třeba můžete dát do plánu svých vlastně už brzy letních prázdninových cest. Tak o co se hraje, o cestovní tašku, o výletnický batoh, to už jsem říkal také opakovaně, no já už nemám co dodat. Vidíte, to je zvláštní, když Pavelku dna nemá co dodat, snad jenom hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Orlová vybírá ze 7 nápadů na zlepšení veřejného prostoru. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů. Do Rožnova pod Radhoštěm láká návštěvníky nová výstava Imaginarium bratří Formanů. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Orlová spustila hlasování o sousedských nápadech, které mohou zlepšit život ve městě. O podporu obyvatel se uchází 7 projektů v rámci participativního rozpočtu. Hlasovat mohou lidé starší 15 let prostřednictvím aplikace Munipolis až do 30. června.
2: Mezi návrhy je například chytrá lavička, která umožní dobíjení mobilních telefonů, nebo úprava okolí domů dětí a mládeže novým chodníkem z nášlapných kamenů a také umístění květinových věží na obou náměstích. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Regionální spoje Českých drah dnes vyjeli podle upravených jízdních řádů. Národní dopravce tak každý rok před létem posiluje nabídku i napojení některých spojů. S novými úpravami pak budou vlaky jezdit až do prosince. V některých regionech změny reagují i na dřívější začátek letních prázdnin. Jediný kraj, kde budou vlaky jezdit bez změn, je Vysočina. Vyšší zájem o vlakovou dopravu zaznamenávají před létem každoročně i soukromí dopravci. Změny v jízdních řádech kvůli tomu ale nechystají. Velký zájem je o novou výstavu Imaginarium bratří Formanů v Rožnově pod Radhoštěm. Od jeho otevření na konci května jsou téměř všechny termíny pro školní skupiny obsazené a organizátoři očekávají vysokou návštěvnost i během letních prázdnin. Výstava nabízí dětem i dospělým svět fantazie plných loutek, her, pohyblivých objektů a divadelních dekorací, říká ředitel té klubu kulturní agentury Jakub Sobotka.
3: Jsou to věci, které původně vznikaly pro jejich divadelní představení a teďka z nich vzniká nádherný svět, který vás vybízí k tomu, ať si hrajete. Ať na všechno šáhnete, vyzkoušíte, jak to funguje, ponoříte se do jejich světa fantazie. Jakmile vás to chytne, tak už vás to nepustí a strávíte tam spoustu času mimo realitu. Sport.
0: Fotbalisté Brazílie vstoupili do mistrovství světa remízou. Pětinásobní světoví šampioni hráli s Marokem 1-1. Skotsko ve stejné skupině zdolalo Haiti 1-0, Austrálie porazila Turecko 2-0 a Švýcarsko remizovalo s Katarem 1-1. Češi se v Texasu chystají na druhé utkání ve skupině. Ve čtvrtek budou hrát v Atlantě s Jihoafrickou republikou. V úvodním zápase proti Jihokorejcům měl útočník Patrick Schick jen 11 doteků s míčem. Důvody hledá asistent trenéra Koupka Jan Rezek.
4: Já si myslím, že Páťa nedělá nic jinak. Nedostáváme ho do těch pozic momentálně, v kterých on je silný, co jsme viděli s Guatemalou, měl tam dva momenty a vstřelil branku, takže musíme ho dostávat do těch pozic, kterých on umí dávat ty góly a hrát víc odvážně. On prostě potřebuje větší podporu a my z toho taky nejsme úplně jako nadšený, že ta ofenzivní část se nám úplně nedaří. Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přeháněk. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ostravě na Rudné před sjezdem na Vratimov ve směru na Opavu se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou jich tam tisíce různých tvarů, struktury i barev a co kus to originál. Jiří Dudek je sběratel souvků, které na severu Moravy a Slezska kdysi dávno zanechal tající skandinávský ledovec. Jeho sbírku můžete vidět v Polatickém skanzenu, kam se vydáme už za několik málo minut ve víkendovém vysílání. Taky se s naším regionálním stopařem vydáme a zamíříme na dětský den do Kopřivnice a zmapujeme počasí v regionu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou, teď třeba v podání Hany Zagorové, skupiny Jelen, kapely Činasky anebo Marie Rotrové. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, dobré odpoledne.

0: Zahrada školky Miss Music v Kopřivnici se dnes promění v místo plné her, hudby a zábavy. Dětský den nabídne vystoupení, soutěže, tvoření i možnost seznámit se s hudebními nástroji. Také o tom bude naše víkendové vysílání už za několik málo minut. Teď ale naskok k jinému tématu. Dříve tam chovali telata nebo prasata. Dnes slouží hospodářská budova, která je součástí skanzenu v Bolaticích, jako výstavní prostor. Redaktorku Ivu Havlíčkovou tam zavedl průvodce skanzenu Dominik Tojer a prohlédli si velkou sbírku takzvaných souvků, které do regionu dříve připutovaly s ledovcema.
1: Expozice experimentální archeologie, největší veřejně přístupná sbírka pazourku, takové jsou tu napisy.
2: Dokonce tady chodí i studenti ze Slezské univerzity z Opavy, protože tam nemají zdaleka takovou sbírku těch kamenů, jako máme tady my v Bolatici.
1: Tak.
2: Těm malým kamínkům do 20 cm se říká souvky a těm chlapům, co to sbírají, to jsou souvkaři a ti tady mají dvakrát do roka vždycky takové setkání, kdy přinesou zase ty kameny, které zase našli. No a pan Dudek má všechny ty kameny pojmenované i latinským názvem a původně to je vlastně havíř. Mm-hmm. Ale toto je jeho hobby. Měl to doma uskladněné v paneláku, v krabicích a pan starosta mu nabídnul, že si to může tady vystavovat. Některé jsou ještě vidět ty fosilie, ty otisy těch pravěkých zvířat, že můžete si to prohlédnout. Vidíte, kolik druhů vlastně těch kamenů je. Každý kamen má svoje české i latinské název. No a protože vedle jsou Koberice, tam je Sadrovcový důl, tak tady máme kus toho Sadrovce.
1: Z místních nalezišť.
2: Jo, toto je ten sádrovec, který se potom vypaluje v pecích a vzniká z toho sádra. A tady to jsou většinou pazourky, že? A tady na té zdi to jsou fotografie starých Bolatic.
1: Tak expozice je v někdejší budově, kde bylo malé zvířectvo.
2: A tady vedle, pojďte se podívat vedle.
1: Další velká místnost.
2: Vedle máme takovou místnost, kde pan Dudek chtěl udělat těm dětem, protože tady chodí často na exkurze školní výpravy, tak chtěl jim ukázat, jak kdysi ti naši pračlověci, ti pralíde žili. Oni byli menší než jsme my, že? Bydleli v takovýchto chyších, protože oni většinou jenom pasli dobytek. Když dobytek spasal určitou věc, tak zase se přestěhovali, že tak budovali jenom proti dešti takové chyše.
1: Tady jsou figury těch pravěkých obyvatel.
2: Jedli z takovýchto vypalovaných misek, jedlo se samozřejmě rukama, misky se vypalovaly v takovýchto vypalovacích pecích. V zimě nosili na hlavách vydělané kožešiny, dokonce i boty si šili z takovýchto kožešin a místo tkaniček používali střeva. Zvířecí střeva rozklepali ještě kamenem a to používali jako šněrovatlo. A tady pan Dudek chtěl ukázat těm dětem, jak se kdysi ti naši pradědové holili. Ten pazourek, jak je rozštípená, tak na tom lomu je pěkně ostrý. Oni ty fousy si spíš řezali, neholili, že? Ale na to byly dobré ty pazorky. Oni jsou tak ostré, že jsem se jí pořezal.
1: Tak z toho se dělali i nějaké možná nástroje, že?
2: Jo, také nástroje. Vidíte, že tady jsou nějaké ty oštěpy.
1: Je dost ostrý. Ostré.
2: No. Takové ty drobné zvířata, to se dalo s tím zabít.
1: Dodává Dominik Tojer z Bolatic, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Jelen a Hradišťan ve víkendovém vysílání Rádia vašeho kraje.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Hudba, hry a spousta dětského smíchu. V Kopřivnici právě začíná dětský den Smith Music. Na malé i velké návštěvníky čekají hudební vystoupení, tvořivé dílny, také workshopy, soutěže, malování na obličej nebo skákací hrad. Akce navíc nabídne i možnost nahlédnout do světa hudebních nástrojů a vyzkoušet si je na vlastní kůži. Na místě je naše reportérka Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne. Jak si užívají návštěvníci dnešní velký dětský den?
2: Krásné odpoledne, no tak počasí vyšlo úplně ideálně, takže my jsme tady na zahradě právě před školou a je tady opravdu už spoustu lidí, začínají i probíhat vystoupení právě žáků ze školy, kteří už jsme slyšeli kytarovou část, teďka za chvilku se bude zpívat, takže je toho opravdu hodně a myslím si, že lidé si to tady velmi užívají. Já jsem tady s jednou z vyučujících a z organizátorek, s paní Švorcovou. Co nás, paní Švorcová, dobrý den dneska ještě čeká?
3: Dobrý deň, takže dneska vás pozývame na detský deň Smith Music a čaká nás bohatý hudobný program, workshopy, tvořivé dielny, malovanie na obličej, ale bohaté občerstvení, taký prehliadka školy, hudobných nástrojov, soutěže pro deti a mnoho, mnoho dalšího.
2: Když bychom se podívali přímo do školy, tak co tam uvidíme?
3: Uvidíte komentovanú prehlídku a uvidíte vystúpenie rôznych nástrojov, spieváku, houslistu, kytaristu a na konci tam bude hudobný kvíz a možno, že stretnete i postavičku Snehurku, Macechu i Trpaslíka.
2: Takže kdyby někteří rodiče chtěli vzít, nebo prarodiče vzít své vnoučky a děti a podívat se k vám do školy, tak teď mohou. Dokdy tady dneska budete?
3: Budeme sa na vás veľmi tešiť, sme tu do 17. hodiny a prehliadka školy prebieha každú hodinu o 15:45, o 16:45 a o 16:55, ale program tady vonku prebieha do 17. hodiny, takže určite príďte, počasie je krásne, skakací hrad, je zdarma malovanie na obličeji, taky sme tu pre vás a tešíme sa na vás.
2: Ďakujem moc a přeju, ať to dneska všechno krásne vyjde.
3: Ďakujeme veľmi pekne, krásny deň.
2: Tak jste slyšeli, pokud byste měli zájem a máte rádi hudbu, rozhodně se stavte na dětský den Smith Music tady v Kopřivnici.
0: S pozvánkou Petra Pivková děkujeme a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Anna Zagorová ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Bad Boys Blue. Jak zázemí rodiny ovlivňuje zdraví a pohodu českých dětí? Velmi významně. Ukazují to nejnovější data z mezinárodní studie, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Podrobnosti dodáme v našem vysílání už za několik málo minut. A také se do 15. hodiny podrobněji zaměříme na počasí na severní Moravě a ve Slezsku. Jak bude nejen odpoledne, ale také v noci a zítra v pondělí, povíme v našem vysílání. Tak tedy počkejte si.

0: České děti z méně majetných rodin častěji trápí obezita, deprese a mají i horší školní výsledky. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Výzkumníci upozorní, že nejde jen o peníze, ale i o každodenní podmínky, ve kterých děti vyrůstají.
1: Mám třeba kámoši, který už zkoušel nějaké drogy, zkoušel nikotin nebo něco, protože on je na tom hůř. A když mi vysvětloval, proč to dělá, tak je to, že potřebuje se uklidnit od reality, protože on žije se 4 sourozencama fakt jako v malém bytě.
2: A jak to máš ty? Ty jsi někdy něco takového zkoušel?
1: Zkoušel jsem cigarety, nějak mě to nenadchlo, takže to nemám potřebu zkoušet dál.
2: A jaký to máte se sportem, kluci? Sportujete?
3: Moc ne, ale jako poslední dobou se snažím jíst víc zdravě a měl bych se sebou asi trošku něco dělat.
4: Přiznávají 15-letí gymnazisti z Olomouce. Jejich zkušenosti přitom dobře ilustrují závěry nové analýzy. Ta sledovala téměř 15 000 českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Podle vedoucího výzkumného týmu Michala Kalmana totiž děti nevstupují do života se stejnými podmínkami.
5: Naše data z HBS studie ukazují, že o budoucnosti dětí tolik nerozhoduje jenom talent nebo snaha, ale významnou roli hraje právě prostředí, kde to dítě vyrůstá.
4: Nejvýrazněji se rozdíly promítají v duševním a fyzickém zdraví. Děti z méně majetných rodin mají podle studie až 2x riziko depresí.
5: Děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti.
4: Zároveň mají děti z chudších rodin téměř 2x riziko nadváhy nebo obezity. Michal Kalman ale upozorňuje, že třeba sladké nápoje, brambůrky nebo fast foody jedí děti napříč sociálními skupinami zhruba stejně. Velký rozdíl je ale v těch zdravých návycích.
5: Děti z dobře situovaných rodin doplní ty nezdravé návyky o zdravé návyky, o zvýšenou konzumaci ovoce nebo zeleniny nebo pití obyčejné vody.
4: Data taky ukázala, že důležitou oporou pro znevýhodněné děti bývá škola. Děti z méně majetných rodin častěji uvádějí, že mají důvěru v učitele a že od nich cítí podporu. Podle autorů studie tak můžou školy alespoň částečně pomáhat zmírňovat rozdíly, se kterými děti do života vstupují. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Neděle 14. června v proměnách počasí, to je téma pro meteorologa Romana Volného. Romane, zdravím vás, krásnou neděli přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká zatím byla neděle na severní Moravě a ve Slezsku právě z pohledu počasí?
1: Tak začínali jsme den s velkou oblačností. V těch dopoledních hodinách se vyskytovaly nějaké ty přehánky. Teď aktuálně je ta oblačnost do značné míry protáhná. Je to aktuálně asi bez přeháněk a teploty se pohybují zatím v maximech od 16 do 20 stupňů Celsia. Celé to provází ještě potom mírný jihozápadní a i západní vítr s průměrnou rychlostí většinou do 7 metrů za sekundu.
0: Jaký je výhled pro noc a pak pro počátek nového týdne, čili pro pondělí?
1: Směrem k noci ještě nejsou vyloučeny nějaké ty přehánky, ale na večer by to mělo celé vadnout a v podstatě té oblačnosti by mělo víceméně potom ubývat. V noci očekáváme oblačno až polojasno, jen výjimečně s možností nějaké slabé přehánky. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 11 do 7 stupňů. Vítr by to měl provázet jen mírný jihozápadní a západní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu. A zítra potom polojasná oblačná obloha. Jen výjimečně možnost přehánky, zítřejší maxima nejčastěji od 17 do 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách by to měla být teplota kolem 13 stupňů a vítr by to měl provázet mírný západní, většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu, k večeru potom bude slábnout.
0: A ještě výhled pro úterý a středu, jak to zatím vypadá?
1: Vypadá to, že v úterý zpočátku málo oblačnosti, skoro jasná, polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a na večer by se mohl začít objevovat i slabonký déšť. Noční teploty většinou od 10 do 6 stupňů, ty odpolední potom by už se měly blížit skoro létu od 21 do 25 stupňů. Vítr slabý během nepřechodně mírný, jeho západní a západní do 6 metrů za sekundu. Ve středu ale potom více oblačnosti. Tam by mělo převládat oblačno až zataženo. Místy by to mělo být s deštěm nebo přehánkami a v závěru potom budou ty srážky ustávat a během noci na čtvrtek by mělo jí ubývat oblačnosti. Noční teploty od 14 do 10 stupňů, ty nejvyšší denní potom mezi 20 až 24 stupňů Celsia. Vítr slabý během nemírný západní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Počasí sleduje meteorolog Roman Volný. Děkujeme za to a přejeme klidnou službu. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

skupina Katapult ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik opět regionální zprávy, povíme, co se nového děje v našem regionu, také jaké je počasí a co je nového na cestách v rámci zelené vlny. No a o víkendu také navštivte naše sociální sítě Facebook a Instagram a soutěžte o festivalovou vstupenku na FM City Fest. FM City Fest se koná už za několik málo dnů, a to v pátek a v sobotu 19. a 20. června. Pokud se na vás usměje štěstí, můžete si užít koncert třeba Marka Ztraceného, Heleny Vondráčkové, Janka Ledeckého nebo kapely Lucie. Na letní FM City Fest jste zváni do unikátního prostředí historické industriální budovy bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku Místku. Aktuální čas 4:50, 14:56 a teď Jirka Korn.

0: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Čatiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Etikety u medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Radnice Ostravy Jihu nabízí až 100 tisícový příspěvek na zdravotní a kompenzační pomůcky. V Českém Těšíně vznikl nový výběh pro psy. Zítra bude polojasno a teploty až 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde směs medů ze zemí EU. Změny přináší evropská směrnice.
3: Cílem je zajistit jasnější označování medů. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
4: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
3: Změny vítá taky Agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
5: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
3: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Obyvatelé Ostravy Jihu se zdravotním omezením můžou obvod požádat o příspěvek až ve výši 100 000 korun. Podporu můžou využít na nákup kompenzačních pomůcek, speciálního vybavení domácnosti nebo i na speciální technologie, které usnadňují samostatný život. Městská část na to má připravený celkem 1 milion korun. Formulář najdou zájemci na webu Ostravy Jihu. Město Český Těšín postavilo nový výběh pro psy. Areál vznikl u Sokolovské a Lipové ulice v blízkosti průmyslové zóny. Nový prostor pro volný pohyb psů už je přístupný veřejnosti. Radnice ještě plánuje doplnit mobiliář a atrakce pro psy.
6: Jde o oplocený areál o rozloze 1200 metrů čtverečných. Dvojité dveře zabraňují útěku psů z výběhu. K areálu vede chodník od nedalekého domova pro seniory. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Díky rekordnímu přísunu státních dotací začne v Ostravě v létě oprava 3 hřbitovů v okrajových částech města. Rada města schválila investici necelých 5 milionů korun do úpravy pohřebišť v Hrabové, Staré Bělé a Proskovicích. Celková částka do obnovy ostravských hřbitovů tak letos překročí 40 milionů korun.
7: Největší změna čeká hřbitov v Hrabové. V červnu se pustí do přestavby zastaralého plotu, instalují tam i novou bránu vybavenou automatickým systémem za výrání. Nový plot vyroste i v Proskovicích a ve Staré Bělé vybudují další 2 kolumbária. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přehánek. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici mezi Ženklavou a Veřovicemi dávejte pozor. Havarovalo tam osobní auto, místem je nutné projíždět opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Studenti druhého ročníku obchodní akademie v Ostravě Porubě, kteří studují IT obor, jsou velmi aktivní a také velmi kreativní, jak jsme zjistili. Se svými pedagoškami navštívili Ostravský rozhlas. Jakou roli hraje v jejich výuce právě kreativita a tvorba? A co je zaujalo v Ostravském rozhlase, povíme tady u nás už za několik málo minut. A kolem 15:30 nabídneme premiéru 6. části temné fantazie Jiřího Klečky Papírové domky.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
8: A s písničkami, které nestárnou, postarají se o ně například Vašek Neckář, Jarek Nohavica nebo Valda Matuška. Tady je Lukáš Kaňa, dobré odpoledne.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uchazečem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Vašek Neckář ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Annie Lennox. Se studenty obchodní akademie v Ostravě Porubě a jejich pedagoškami Zuzanou Horklovou a Bronislavou Grebíkovou, kteří se přišli podívat do ostravského rozhlasu, se dala redaktorka Dáša Misařová sraz u sochy Karla Kryla. Pak je provedla studii a režiemi a nakonec se s nimi povídala u ostravského rozhlasového mikrofonu.
1: Dobrý den, vítám vás u nás v rozhlase. Ahoj.
2: Dobrý den.
1: Tak to krásně zvukově se projevuje druhá C. Obchodní akademie v Ostravě Porubě. Je to tak?
2: Ano.
1: Co vlastně studujete?
3: Informační technologie s ekonomickými základy.
1: A co z vás bude?
4: Ajťáci, asi.
5: Budem umývat okna na vysoké škole.
1: Pokud naše budoucí inteligence bude umět máknout i rukama, tak se vůbec o naši budoucnost nebojím. Vy jste asi navštívili Český rozhlas úplně poprvé.
2: Ano.
1: Co vás tady zaujalo?
4: Já jsem Karolina a nejvíc mě tady zaujalo ty různá studia, každé jak vypadá a co to ti vysílatelé dělají.
1: A co vás na tom zaujalo?
6: Já jsem Rebeka a hodně mě zaujalo to, jak to tady vypadá. Budova, ta architektura mě hodně zaujala.
1: Tam, kam jsme vstoupili, to je Rüdgersův palác.
6: Ano, ty zopakujeme schody jsou nádherné.
1: Jaký palác?
2: Rüdgersův palác.
5: Já jsem Kuba a mě asi nejvíc zaujalo, jak tady ti lidi jsou spojení s tím místem. Že odmala tady vyrůstají a mají k tomu nějaký vztah.
7: Já jsem Krištof. Mě asi taky nejvíc zaujala ta architektura té budovy. Hned jak jsme vstoupili, tak mě to vtáhlo a bylo to velmi zajímavé. A i ty studia, kde se nahrává, to bylo pěkné.
1: I ve velkém studiu číslo 1 jsme byli.
7: Ano.
1: V druhém největším v republice. Co to mohlo dát vaší budoucí profesi, anebo tomu, co vy studujete?
7: Můžu se jako podívat, kde se teoreticky ten náš obor může uplatnit. Ty informační technologie a máme ekonomický základ. Prostě, ať víme do budoucna.
8: Já se jmenuji Michal. Nejvíce mě tady zaujalo, že tady nahrával Karel Kryl, bratříčku Zavírej Tátka a architektura budovy.
1: Michale, kam směřuješ?
8: Tak asi to programování.
1: V jakém smyslu?
8: Co jsme byli na Vysoké škole Baňské, tak tam programování těch robotů mě zaujalo.
1: Má to programování něco společného s tvorbou a s uměním?
8: Tak může to být jako s tím spojené, třeba webové stránky, tam se tak něco tvoří, musíme mít nějaký design. Třeba jsme měli i grafiku, ano, tvořili jsme něco.
9: Tak já se jmenuji Marek a nejvíc mě tady asi zaujalo vybavení těch nahrávacích místností, že vlastně všechny jsou tak odlušněné, že tam jsou ty akustické pěny. Vím, že se to používal, nenapadlo mě to, že to tady uvidím zrovna. Takže to mi jako
1: a už pěkně bylo. Dlouho, že? Protože ostravský rozhlas má 97 let.
9: No, je to tak.
1: Kdo z vás zavírá ty lodní dveře?
10: Adame.
1: Šli těžko?
11: O jo, šli těžko.
1: Ale je to perfektní pro tu akustiku, protože i když venku byly teď sirény, tak jsme je vůbec neslyšeli.
11: Jo, to je pravda.
1: Tak Adame, čím byste chtěl být?
11: Tak já bych chtěl podnikat. Ještě nevím v čem, ale určitě by to bylo spojeno IT.
1: A co vás zaujalo tady v ostravském rozhlase?
11: Zaujala mě tady ta historie, jak to tady je dlouho a ty akustické místnosti.
1: To znamená studia a režie.
11: Ano.
1: I to velké nahrávací studio, kde začínaly ty největší hvězdy populární hudby a klasické hudby. Michale, když jsme byli v tom velikánském studiu číslo 1, tak ty si říkal, jestli by si mohl zahrát na klavír, že?
8: Ano.
1: A proč?
8: K té hudbě mám blízko. Dříve jsem hrával na housle, 3 roky jsem se na ně učil. Poté, co mi vyměnili ale učitelé, tak jsem s tím sekl, no už mě přestal bavit.
1: Míša, a já jsem řekla, že ne. A proč?
8: Řekla jste, že ne kvůli tomu, že ten klavír je jeden z těch dražších a že...
1: Ne z dražších, to je Steinway. To stojí strašně moc peněz.
8: A že se to používá nahráváním.
1: Já vás poprosila, abyste mi představili 2 vaše pedagožky.
9: Vedle mě stojí naše úžasná pančelka třídní Zuzana Horklová, která nám společně s pančelkou Grybíkovou zařídili tento výlet sem do Českého rozhlasu.
1: Takový rozhlasovo-krylovský výlet to
9: ano.
1: Byl. Co vás učí?
9: Naše třídní pančelka Horklová nás učí český jazyk a bohužel pančelka Grybíková nás žádný předmět neučí, ale také vyučuje český jazyk.
12: Učím, ano, český jazyk a literaturu a mám ještě aprobaci němčinu.
1: A váš obor, Zuzano?
13: Můj obor je kromě českého jazyka a literatury dějepis, takže se nám tady krásně propojila historie s technikou a uměním jako takovým, protože mý studenti, i když jsou IT obor, tak si myslím, že jsou velmi kreativní a veselí a troufám si říct, že je tady tato exkurze mohla zaujmout po různých stránkách, což se i tak ukázalo podle toho, jak studenti jednotlivě reagovali, že jsem se snad trefila.
1: Trefila se?
14: Ano.
1: Vaše paní třídní?
15: Určitě.
1: I paní Broňka, trefili se?
16: Děkuji.
1: To je velká radost, protože si myslím, že to propojování techniky a umění je potřeba k životu.
0: Se studenty obchodní akademie v Ostravě Porubě a jejich pedagoškami se znovu setkáme už za malou chvíli.
17: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Studenti druhého ročníku obchodní akademie v Ostravě Porubě, kteří studují informační technologie s ekonomickými základy, jsou velmi akční a zvídaví. Se svými pedagoškami Zuzanou Horklovou a Bronislavou Grebíkovou navštívili náš ostravský rozhlas. Jakou roli hraje v jejich výuce kreativita a tvorba, to zajímalo redaktorku Dagmar Misařovou.
1: Vaše pedagošky pravili, že máte velké srdce a jste velmi vnímaví. Co vám brání v tom vašem snu, čím byste chtěli být? O čem přemýšlíte?
2: Nejvíc mi asi vadí spousta těch informací, že si nejsem úplně jistý, čemu mám věřit, koho mám poslouchat, co to je pravda, co ne, takže nevím, čemu mám věřit.
1: Řada dezinformací.
2: Ano.
1: A jak se v tom orientovat? Pořádáte setkání u vás ve škole?
3: Snažíme se studentům zprostředkovávat pamětníky, osobnosti, které mohou inspirovat. Naposled s kolegyní Grebíkovou, což jsem velmi ráda, jsme měli besedu s bratrem Karla Kryla, Janem Krylem, kde bohužel naši studenti druhé se sice nebyli, ale věříme, že třeba ještě někdy tu příležitost mít budou.
4: Tam byl ještě pozvaný Zdeněk Matušek, můj bývalý spolužák z Frýdeckého místeckého gymnázia, který v roce 77 ve svých 17 letech ve třetím ročníku na gymnáziu odvážně na dveře zborovny napsal, ať žije Charta 77. A poté byl okamžitě vyloučen, takže si studenti mohli vyslechnout ten jeho příběh,
1: a vlastně
4: jeho
1: to bylo
4: cestu.
1: Asi tak v podobném věku.
4: Ano.
1: Kolik je vám let?
5: 17, 18.
1: Já jsem slyšela od vašich pedagogů, že jste se podíleli na tvorbě časopisu Bouře nebo na komponovaném pořadu Válka ve vzpomínkách, nebo že točíte také videa, hrajete, skládáte, tak se pochlubte.
6: Já, Rebeka s Kájou jsme se loni podíleli právě na tom časopisu. To bylo něco, co jsem nikdy nedělala. Předtím jsem si začala sama pro sebe psát nějaké povídky, tak jsem si říkala, že by se to tam mohlo hodit. Já jsem tam dala povídku Liška a Orel, takže jsem do toho šla.
1: A kdo tam kreslil?
6: To byla právě Kája.
7: Ne, jenom já sama, ale jo, ilustrovala jsem tam, protože ve volném čase hodně kreslím, takže jsem to mohla využít.
1: Tady je napsáno na té titulní straně Bouře, duben 2025, Srdce je oheň, Ostrava, a pod tím je moto. Přečti.
6: Lidstvo zažije období prosperity teprve, až přestane diskutovat o budoucnosti a začne konat v přítomnosti. Byl to časopis, který jsme tvořili do soutěže.
3: To byla soutěž, kterou organizoval Židovský institut v Brně, který každým rokem vymýšlí nějakou kreativní záležitost. A protože naše obchodní akademie už léta jezdí na vzdělávací několikadenní exkurzi do Terezína, tak studenti měli za úkol vžít se do terezínských dětí, které byly tenkrát uvězněny v terezínském getu, a právě tam se tvořily časopisy, aby ty děti to tam zvládly lépe. Takže studenti měli napodobit ten časopis a měli i napsat mimo jiné vzkaz terezínským dětem, což bylo také kreativní, protože studenti nejenom, že vymysleli text, ale i šifru.
1: Ta morzovka.
3: Přesně morzovku, kde těm dětem měli dát radu, jak se mají potom zachovat v těch horších táborech, nejenom terezínském.
1: A Karolí a Rebeka se podíleli na tomto časopise. To bylo vlastně k 80. výročí
3: konce druhé světové války. Ano.
1: Jste ještě i jiným způsobem kreativní?
3: Studenti druhé C mají blízko k humoru, jak jsou takový hodně hyperaktivní a zlobí. Oni zlobí asi rádi, protože pak dostávají práci navíc, a naposled vytvořili videoklip spontánně v hodině na Karla Havlíčka Borovského a jeho tyrolské elegie. A to je Krištof.
1: A kdo ještě?
3: Druhý student tady bohužel dnes není, a to byl Richard. Spolu sedí, to je Tuček, Šlajs, to jsou naši výborní studenti.
1: Takže Krištof, Krištof, Krištof.
8: Krištof, Krištof, Krištof.
1: Tak o co šlo, Krištofe?
9: Tak já budu mluvit i za Richarda. Dala nám pančelka práci za to, že jsme dělali blbosti v hodině, tak právě protože jsme si četli Karla Havlíčka Borovského, udělali jsme videoklip k jeho básni. Nahrali jsme to, sestříhali jsme to sami a dostali jsme za to jedničku, a to bylo super, protože nás to zároveň i bavilo a zároveň jsme za to i něco dostali. Takže to bylo dobré.
3: Začalo to tím, že měli nejprve přečíst Karla Havlíčka Borovského, a to mě napadlo, protože jeden začal číst a druhý do toho spontánně začal dělat ten rytmus hudební.
1: Tak zkus udělat rytmus a my ti pomůžeme.
9: To začíná svít měsíčku, polehoučku, skrz ten hustý mrak.
1: Tak teď, jako kdybychom to natáčeli v rozhlase, v tom rytmu řekni ten text a máš to teď na starosti jako dirigent. Karel Havlíček Borovský, domácí úkol. Teď červená.
5: Svít měsíčku, pole, houčku, skrz ten hustý mrak. Jak pak se ti Brixton líbí, než karec se tak.
1: Ať se vám daří. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. A hodně takových dobrých domácích úkolů. Kdo zlobí, tak ten posléze zdobí. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
9: Děkujeme.
0: V ostravském studiu Českého rozhlasu natáčela se studenty obchodní akademie v Ostravě Porubě a jejich pedagoškami a Zuzanou Horklovou a Bronislavou Grebíkovou kolegyně Dagmar Mesařová.
10: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne, zveme k poslechu premiéry 6. části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Stará vila, která se Petrovi, Aně a Vašíkovi stala domovem, začíná ukazovat i své temné stránky. Zatím o nich ale ví jen Kamila, která do Ostravy přijela na návštěvu. Příběh Anny a Petra vypráví Magdalena Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor.

Stanovili si 4 pravidla. Pravidlo číslo 1. Nikdo z nich nikdy nevstoupí za dveře sám. Vždy spolu. Pravidlo číslo 2. Dveře do studia budou vždy zamykat. Pravidlo číslo 3. Nikomu o dveřích neřeknou. Nesnad proto, že by je lidé mohli považovat za blázny, ale protože by jim někteří z nich mohli uvěřit. Pravidlo číslo 4. Skončí s tím, až se ani na kůže zcela uzdraví a Petr dokončí nastudování hry. Pak promítačku rozbíjí a dveře navždy uzamknou. Odstěhují se. 4 pravidla, která proměnila udavačův dům v jejich dům. Alespoň na čas. Dveře se otevíraly na místě jejich společné co kdyby minulosti a nabízely nepřeberné množství staronových událostí. Znovu prožili svatební den, tentokrát za účasti Aniných rodičů. Nebo oslavu Vašíkových prvních narozenin, na které Petr vedl dlouhý rozhovor se svým otcem. Aniny jizvy mizely. Poničenou kůži nahrazovala nová, neporušená pokožka, která se postupně rozrůstala od lokte levé ruky až k rameni. Petr se opět naplno ponořil do zkoušek a vracel se domů v opoznání lepší náladě. A když nastal večer, šli spolu za dveře. A pak se milovali. Nepamatovala si, že by kdy byli tak sexuálně aktivní. Užívala si novou jistotu, s jakou si Petr v posteli počínal a donekonečna děkovala podivným dveřím, když odpočívala s hlavou na jeho zvedající se hrudi. Když je tedy za 3 týdny přijela navštívit Kamila, byly výpravy za dveře již plnohodnotným rituálem jejich života. Nic na tom neměnila skutečnost, že ta rutina měla nádech jistého nadpřirozena, protože i nadpřirozeno časem zevšední. A jak vám to jde se sousedy? Zajímala se Kamila krátce po příjezdu, usazená na pohovce s hrnkem horké kávy. Byla zvědavá, jak na ní dům zapůsobí, až ho uvidí poprvé. Ale byl to jen ničím zajímavý dům na kopci. Petr s Anou si vyměnili hořké úsměvy. Idylka, řekl Petr. Kamila dál nevyzvídala, času bylo dost. I na nevyřčené pravdy. Po obědě se Petr vydal s Vašíkem na procházku kolem Ostravice a Anna s Kamilou byli konečně sami. A co ten dům? Zeptala se Kamila. Líbí se ti v něm? Moc. Tak jednoznačná odpověď Kamilu zaskočila. Jak se zdá, zabydleli jste se? To ano. Až na... Anna se zastavila uprostřed věty, protože zahlédla, jak k jejich plotu míří 2 strážníci. Vedli mezi sebou starou paní, která neustále vystřelovala vpřed pravou ruku s hrozivě vztyčeným prstem. Až na sousedy, doplnila suše Kamila. Anna hlasitě polkla, odložila šálek s kávou na zahradní stolek a odhodlaně se postavila. Stará žena v obětí 2 strážníků neustále něco drmolila. Prstem sekala jako mečem. To byla ona! Zaslechla Kamila Lindin křik. Jeden ze strážníků k ní klidně promluvil. Linda Gajdová nespokojeně zavrtila hlavou, ale umlkla. Nerad vás ruším, promluvil starší ze strážníků po krátkém pozdravu. Ale tady paní Gajdová prožila dneska takovou traumatizující událost. Zabila z Breta, vyprskla Linda a její obličej se stáhl do zuřivé masky. Kamila překvapeně přelétla pohledem oba strážníky, vnímala přitom ani nezaskočený výraz. Otrávila z ho, Linda se rozplakala. Otrávila z moje oči. Žena zabořila obličej do uniformy mladšího strážníka, který statečně držel. Nevíte o tom něco? Osmělil se starší strážník k otázce. Anna na něj chvíli hleděla, jako by se slova jeho otázky rozsypala a ona si je musela nejdřív složit. Ptáte se mě, jestli jsem neotrávila jejího psa?
Spíš, jestli jste neviděli něco podezřelého, jestli se kolem zahrady paní Gajdové někdo nepohyboval. Zabila ho, drmolila Linda tiše. Rozhodla se mi pomstit. Možná ho prostě otrávilo být v její přítomnosti, pronesla Anna se zvednutou bradou. Starší strážník nakrčil obočí. To, myslím, nebylo nutné. Nic jsem neviděla, řekla Anna, upírajíc pohled do strážníkovy tváře. Moje kamarádka dorazila někdy k poledni. Do té doby jsem vůbec nebyla na zahradě. Strážník si vzdychl. Chudák pes možná sežral nějaký jed. Tyhle kopce jsou plný havěti a město se jí snaží zbavit. Linda zvedla hlavu. To jako nic neuděláte. Bude to jako s mým Dominikem. Ženin hlas se zlomil. Zhluboka se nadechla, aby znovu nabrala sílu. Nesmí jí to projít. To už Kamila nevydržela.

Dělník ji natočil naspět k jejímu domu a pomalu odváděl přes křižovatku. Omlouvám se za to divadlo, pronesl starší strážník, ale trvala na tom a my jsme ji nedokázali sklidnit. Postupovali byste stejně, kdyby moje kamarádka nebyla Romka, policisto? Pronesla hořce Kamila. Moc se mi nelíbí, co naznačujete, pronesl strážník bez emocí. Pak obrátil svou pozornost k Aně. Ta stará paní je jenom rozrušená a já tomu rozumím. V posledních týdnech nás sem na kopce volali už několikrát kvůli mrtvým kočkám a psům. Některá z těch zvířat nemohli jejich majitelé řadu dnů najít. Prostě někam zalezla a chcípla tam. Nejspíš je to nějaká nemoc, ze které ta zvířata začnou bláznit. A to se stalo i Bretovi? Zeptala se Anna. Ten si jenom lehnul a usnul. Paní Gajdová říkala, že poslední dobou se občas během noci z ničeho nic rozštěkal, ale jinak nic zvláštního. Mohl sežrat cokoliv. Bezradně se na ně podíval a když nepřicházelo žádné rozluštění stávající záhady, pokrčil rameny. Pak pokynul hlavou a rozloučil se. Kamila se otočila k Aně, která s poněkud nepřítomným výrazem stále hleděla přes plot. Idylka. Vážně. Do určité chvíle i byla. Otočila se čelem k domu. Takže Brett umřel. Vašík bude smutný. Kamilu na okamžik napadlo, že ta slova neadresovala jí, ale spíš domu, který nehybně stál usazený na zahradě a vyčkával, až zapadne slunce.

Jenom jeden pokoj, odpověděla Anna na Kamilinu otázku, co se skrývá za dveřmi na konci chodby v prvním patře. Ale no tak, co je to za odpověď? Popíchla jí Kamila. To je to studio, o kterém si mi říkala do telefonu? Není na něm nic zajímavého, řekla Anna. Ale ráda ti ho ukážu. Obě ženy se na sebe ještě pár vteřin rozpačitě usmívaly, až nakonec Anna přece jen došla ke knihovně a nahmatala klíč uložený na vrchní desce. Když stoupali do prvního patra, Kamila si uvědomila, že krok její přítelkyně je o poznání hbitější, než si pamatovala. Anna se zastavila před dveřmi a zasunula klíč do zámku. Vážně nic nečekej, řekla varovně. Těžký zámek bezpečnostních dveří cvakl. Vstoupili dovnitř. Kamila si prohlížela množství hudebních nástrojů, ale pak ji upoutaly ozdoby na zdi. Co jsou zač ty rámy? Rámy? Opakovala po ní Anna, jako kdyby netušila, na co se ptá. Rámy? Zopakovala Kamila. Postavila se ke stěně a rozpřáhla náruč. Není úplně lehké je přehlédnout? Aha, ty myslíš tohle? Pronesla Anna příliš teatrálně. Roučný byl sběratel místního umění. Všichni tihle umělci prý bydleli v domě před námi. Kamila pomalu kráčela podél zdi. V jednom rámu byla porcelánová miniatura tančícího psa, v dalším ulomená ruka jakési sochy a o kus dál malý dřevěný váleček visící ve vzduchu na tenké nitce. Celá ta sešlost nejrůznějších předmětů jí přišla bizarní. Viděla zarámovaný podrobný půdorys nějaké budovy, zřejmě církevní, jak mohla soudit podle struktury sálu a dlouhé řady lavic. Zastavila se u úryvku básně na žlutém papíře posetém kaňkami. Začetla se do ručně psaných veršů, jež ji tak uhranuli, že si až na posledním řádku uvědomila, že čte o pustošivém dopadu morové rány na lidské tělo. Přes veškerou hrůznost byly verše psané s nebývalou něhou. Přečetla si jméno na cedulce. Matěj Kuplíř. Otočila se ke své přítelkyni. Anna se jí zdála nervózní, jako by ji co nejdřív chtěla dostat ven. Zachytila Anin pohled fixovaný na prázdnou bílou stěnu. Nikdy jsem o těch lidech neslyšela. Četla jste

0: verše?
1: Zajímala se. Anna se nadechovala k odpovědi, když v přízemí bouchly dveře. Zaslechli Vašíkovo volání a pak rychlé kroky, jak běžel po schodech. Za okamžik strčilo hlavu do dveří. Mami, mami, máme hlad. Za Vašíkem se objevil Petr a prohrábl synovi neposlušné kadeře. Něco mu nachystám.
2: Vy se nenechte rušit.
0: Pomoc, táta bude dělat jídlo,
1: křičel Vašík, čímž přiměl obě ženy ke smíchu. Pocit mírného napětí, který Kamila doposud cítila, najednou zmizel. Nemůžeme si vzít svého syna na svědomí, mrkla na Anu, která vděčně přikývla. Při odchodu si Kamila všimla promítačky. Stála na zemi a mířila na protější stěnu. Petr si promítá texty na zeď, vysvětlila Anna pohotově. Lépe se mu tak pamatují. Zámek dveří zapadl na své místo a znovu oddělil roučného skrýš od zbytku domu. Kamila přivezla z jednoho královéhradeckého sklípku láhev červeného vína. S otevřením počkali na Petra, který uspával Vašíka, protože Kamila nechtěla pít sama. Anna dnes alkohol nepila kvůli Severdolu. Za okny už byla tma, z pootevřeného okna doléhal dovnitř nářek lelka, jenž se usadil v neviditelných korunách okolních stromů. Takže si měla tu čest s naší milou sousedkou, konstatoval Petr, když vyslechl smutnou anekdotu sobotního odpoledne. Proč by si pro Boha myslela, že jste jí otrávili psa? Kdyby jsi vyslechla to, co minule já, tak by tě nic z toho nepřekvapilo. A Petr Kamile podrobně vylíčil svou poslední návštěvu v domě za křižovatkou. Rozehrál nad sklenicí červeného vína malou scénku. Zvedal a měnil hlas podle toho, koho zrovna představoval. Když skončil, Kamila pár vteřin ohromeně mlčela. Mám pocit, jako bychom byli zpátky v minulém století. Zhrnula celou záležitost nakonec. Nejspíš si myslí, že chodíme po ulicích a chytáme psy, řekla Anna. A že je pak zapeču do dortu. To už trochu přeháníš, mírnil ji Petr. Je nešťastná, zemřelý pes, to je všechno. Ty jsi se mnou v tom domě nebyl. Nemusel si poslouchat řeči, které před Vašíkem měla, ohradila se Anna. A teď na mě poslala policajty a já si to mám nechat líbit? Neměla bych za ní jít a obejmout ji? Petr si unaveně promnul oči. Lelek za oknem spustil další ze svých variací na splašený telegrafický stroj. Chtěla bych tady otevřít cukrárnu. Vstoupila Kamila do rozpačitého ticha a položila ruce na stůl. Přemýšlela jsem nad tím, už když jste mi oznámili svoje stěhování. Ale čekala jsem, až nápad dozraje. Popravdě řečeno, ji ta myšlenka poprvé napadla před 2 týdny, když se uprostřed noci probudila ze snu tak živého, že úplně zapomněla na smrt svého muže. V tom snu měl tělo z průsvitného papíru, takže skrze něj procházelo světlo stolní lampičky vedle postele. Nespackej to, promluvil na ní její papírový manžel. Došla si příliš daleko na to, abys to teď zahodila. Bez té holky nemáš šanci. Nečekej, až budeš stará. Prostě to udělej. Pak se probrala. Stále slyšela v uších ozvěnu jeho hlasu. Znovu usnula a nechala to být. Jenomže další noc se jí zdál stejný sen. A třetí noc zas. A tak se rozhodla, že spojí nutkání rozvinout své podnikání a naléhavost opakujícího se snu. Během následujících dnů sepsala podnikatelský plán a zavolala Aně, aby se pozvala na návštěvu. Ale to by znamenalo, koktala Anna, s něčím takovým jsem vůbec nepočítala. Já původně taky ne. Ale pak jsem si řekla, že cukr mají rádi všude. A zvlášť ve formě, ve které ho do úst doručuješ ty, zlato. Kamila si prohrábla vlasy. A tak bych tě chtěla nabídnout společnictví. Anna na ní zírala vytřeštěnýma očima. Měla jsem to udělat už dávno. Jsi velká holka, pokračovala Kamila. A velkým holkám sluší velký svět. Takže? No samozřejmě, zvolala Anna s širokým úsměvem. Kamila se ulevilo. Bála se, že jí intuice tentokrát přivedla do slepé uličky. Měla větší strach než kdy jindy, ale nikdy by to nepřiznala. Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že tohle je třeba oslavit, řekl Petr. Skočím pro další láhev. Kamila se probudila. Možná za to mohlo množství vína, které večer vypili, že jí nějakou dobu trvalo, než se zorientovala a uvědomila si, kde je. Rozhodla se zůstat ležet, protože každý pohyb navíc by znamenal další hodiny usínání. Pod pravou lopatkou ucítila pohyb. Nejdřív si myslela, že jde pouze o hru svalů, ale pak ji cosi zašimralo v kříži. Vyskočila z postele, rozsvítila a odhrnula peřinu. Nic. Prázdné, sněhově bílé prostěradlo. Samozřejmě. Pak položila pravou dlaň na místo, kde ještě před okamžikem ležela. Cosi se jí přes prostěradlo dotklo. Ucukla a přitiskla dlaň k hrudi. Ve světle lampy nyní jasně viděla, jak se prostěradlo hýbe a vlní. Strhla ho z postele. Uprostřed matrace zela díra hemžící se černými vdovami. Pavouci se o sebe třeli krátkýma nohama, slepí ve svém beznadějném tanci v kruhu, celou dobu čekající pouze na ni. Pak lampa zhasla. Kamila se probudila podruhé. Okamžitě vstala z postele, rozsvítila lampu a s obavami sledovala postelu. Žádný pohyb. Rozhodla se stáhnout i prostěradlo, protože velmi dobře věděla, co pod ním najde. Pouhá matrace. Žádní pavouci. Měla žízeň. Zapnula na mobilu baterku a vyšla na chodbu. Světlo baterky dopadlo na lesklé dveře na konci chodby. Vzpomněla si na pohádku o modrovousovi a zamčených dveřích, do kterých měla jeho žena zakázáno vstoupit. Dobře víš, co našla, připomínala si. Vydala se dolů po schodech. Z horní police v obývacím pokoji zhrábla klíč a s pocitem vzrušení se vrátila do horního patra. Vsunula klíč do zámku a otočila. Zaposlouchala se, zda neuslyší kroky, ale v domě vládlo ticho. Vzhůru byla jedině ona. Stará, zvědavá ženská. Vešla dovnitř a zavřela. Našla vypínač a rozsvítila. Bez váhání zamířila krámečkům na zdi a rychle našla veršovanou stránku o morové ráně. Znovu ji celou přečetla. Verše na ní působily snad ještě silněji než na poprvé. Vyfotila text v rámu mobilem. A pak další předmět. Postupně vyfotila všechny rámy i se jmény na cedulce. Když skončila, poodstoupila. Na stěně se objevil stín s hadovitou hlavou. Kamile poskočilo srdce v hrudi. Ve vteřině si však uvědomila, že je to její vlastní obrys. Kamilin manžel se v posledních stádiích své nemoci lekal vlastního stínu a mluvil na neexistující osoby. Doktoři se jí to snažili vysvětlit agresivitou choroby, ale ona věděla svoje. Bylo to stáří. Ve stáří začnete věřit na strašidla a vidět neexistující postavy. Nemoc to jenom urychlí. Rozhlédla se po místnosti. Na zemi stále ležela ta promítačka. Petrův procesor paměti z texty divadelní hry. Musí se jej zítra zeptat, o čem ta hra je. Nebo by to mohla zjistit hned. Sklonila se k promítačce a chystala se ji zapnout, ale v zápětí stáhla ruku zpátky. To už je trochu moc, ne? Hraješ si na slečnu Marplovou, ale v podstatě s ní máš společné pouze to, že jsi stará. Zaslechla svůj vnitřní hlas. A ano, zvědavá. Jízlivý hlas uvnitř její hlavy byl krutý, ale měl pravdu. Byla hostem svých přátel. Běž spát, přikázala si. Staří lidé potřebují spát. Jinak začínají vymýšlet hlouposti. A jelikož měla Kamila Petříková ve zvyku ze všech rozkazů poslouchat jen své vlastní, vrátila se poslušně do svého pokoje vzdorovat nespavosti. Na zítří se snažila přesvědčit samu sebe, že nic tak závažného neprovedla, ale někde hluboko v ní klíčily pochybnost a stud. Neklid, který Kamilu svíral od brzkého rána, ji neopouštěl ani v okamžiku, kdy nasedala do zpátečního vlaku. Lepší to začalo být až za Olomoucí, když si u stevarda objednala šálek mátového čaje, dala do něj med a pomalu upíjela.

0: Herečka divadla Petra Bezruče Magdaléna Holcová nám už po šesté četla z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas 12-dílnou četbu připravil sám autor v dramaturgii Evy Lenartové. Režii měl Petr Gábor, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu sedmé části jste zváni za týden ve stejnou dobu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli hvězdné návraty, dnes věnované slavnému dramaturgovi Gustavu Oplustilovi.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, o druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN. Srážku dvou lodí v Chorvatsku nepřežili tři Češi. Turisté na severní trase stezky Českem mohou legálně přespat na nocovíčkých Beskydech. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%. Oproti dubnu podpora hnutí mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou podle modelu Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. V Chorvatsku u Splitu se dnes srazil katamarán s plachetnicí. Vedoucí konzulárního oddělení v Chorvatsku Štěpán Šantrůček Českému rozhlasu potvrdil, že nehodu nepřežili nejméně tři Češi a další člověk se pohřešuje.
2: Čtyři osoby, z celkového teda počtu 8 lidí na té jachtě, tak čtyři osoby byly převezeny do místní nemocnice. Nevím však, jestli ten pohřešovaný a ty čtyři, kteří jsou v nemocnici, jestli jde o české občany, ale co vím určitě, že ty tři zemřelí jsou čeští občané.
0: Ostravský obvod Stará Bělá plánuje stavbu nové tělocvičny za 100 milionů korun. Radnice aktuálně čeká na příspěvek od magistrátu. Současná budova je 60 let stará a kapacitně už potřebám školy nevyhovuje. Upřesnil starosta Mojmír Krejčíček z nezávislého sdružení.
3: Není špatná, ale je malá a nedostačuje. Máme jednu malou tělocvičnu pro 470 dětí, takže de facto se využívají i prostory z okolovny, proto aby vůbec děti měly pořádný tělocvik.
0: V chráněné krajinné oblasti Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Plochy upravené pro povolené stanování lidé najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Na nocovištích můžou přespat jednu noc.
4: Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
5: My jsme z Blanska.
6: Z gymnázia.
5: A vlastně plníme tady výzvu do FE, jsme tady na expedici. Daniela.
6: Anička.
7: Nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
8: Když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
7: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přehánek. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově na velkém kruhovém objezdu silnice 11 zasahují složky IZS u nehody auta a cyklisty. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
9: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte.
10: Pardon, jde mi další host.
11: Tak mě tady máš.
10: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
11: Co je dneska v televizi?
10: No, veselohra.
11: Veselohra?
10: Ty jsi chtěl něco jiného?
11: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
10: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
11: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
10: Nebuď tak nafrněnej.
11: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
10: Tak to se od tebe nechce, jen se uvelep. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
11: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to lepší.
10: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
11: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
10: No včera, teď to nejde.
11: Ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk.
10: Hele, Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
10: Hele, poslouchej. Hele, taky

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám. Kdysi jsem měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let. Pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Slečnavýho kadrovna!
4: Dobrý den.
5: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
4: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
5: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
6: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
4: Ano, ano, slavný soude. Pekla se mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
5: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozloukal klíkem a drobil si je do kafe.
4: Musí a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
5: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
6: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
5: Prosím.
6: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Ano.
5: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
4: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
5: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
4: To jsem na mě.
5: Co chceš dělat, drahá?
4: Že tvůj slib stále ještě platí.
5: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
4: Ach, ty můj.
5: Děkuji, když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
4: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
6: Prosím.
4: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu Bůh, ty milou.
5: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
4: Ach, ty můj.
5: Ach, ty moje.
4: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
5: To jsou rady.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když želili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první bejvávalo, kde to začalo od toho, ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kous se valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: teď bychom třeba mohli...
1: Za Gustou.
0: Kam? Prosím?
1: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
3: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdyby jsme udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. Opa, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Opa, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval tam, jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bylo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem ostudu. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
4: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
5: Ona je taky blbost neplnit plán. Jak to blbnu, prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři, s manželem. Jestli mě to bude stačit? No, promiň, slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to. Má, Dono, má, kraj tiše sní.
0: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času a pozorně kostým.
4: Půl hodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá.
5: to, jak se srdci zdá.
0: No, to už

0: se mne jak housle zní.
1: Ruka tvá je rozchývá,
0: písní tou se rozteskní,
1: ještým smyčcem ožívá.
0: Haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
0: Sundáme to, děcko, tím dám.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu.
1: Co koukáš?
2: Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiný, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, taková to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tajný a ta, a on mě podá a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne? Mě mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Já nevím, ovšem vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukat? Zvedne se opona a hlediště udělá. Yeah. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná odlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu,
6: Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky. Hele, táto, si rádo. Táto. Táto. Táto. Táto. Aha, to není můj. Táto. Táto, si ráno. Si ráno. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, děj, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
5: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
6: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Cyrano vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne. Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může vidět odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude, a nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Podskalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek, a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadal.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal,

0: Já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
1: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
0: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léta. A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
1: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
0: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
1: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
0: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zvláštěný. To je nezodpovědnost.
1: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
0: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
1: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
0: Snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? Tam jsou v módě prej teďko v Americe
1: ne,
0: kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčko? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
0: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan Stric celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomblím.
2: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
3: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak, je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou, je to scénka, která je nosná, napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
2: rodinka.
3: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech, ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal, a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já tam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 leta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi prvním a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný, a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovou košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: jsi si vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Au! Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy bral.
3: Nože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4. 8.
3: Ježiši.
4: Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
3: Prášek?
4: No jo, to
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jakým stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se.
4: Ano.
3: Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Je skoro osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou ti
3: napřed.
4: Já
3: nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si jsi z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje?
4: Jsem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Orlová vybírá ze 7 nápadů na zlepšení veřejného prostoru. Na Krnovsko se vrátil motýl Bělásek Ovocný. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
0: Soukromí vlakoví dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Majitelé elektromobilů a aut na vodík nebudou ani příští rok potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy upustilo od plánu, aby za dálnice platili i řidiči aut na alternativní pohon. Česko by tím totiž přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Orlová spustila hlasování o sousedských nápadech, které mohou zlepšit život ve městě. O podporu obyvatel se uchází 7 projektů v rámci participativního rozpočtu. Hlasovat mohou lidé starší 15 let prostřednictvím aplikace Munipolis až do 30. června.
3: Mezi návrhy je například chytrá lavička, která umožní dobíjení mobilních telefonů, nebo úprava okolí domů dětí a mládeže novým chodníkem z nášlapných kamenů a také umístění květinových věží na obou náměstích. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Spolek ochránců přírody Slezské odrudy objevil nedaleko Krnova desítky exemplářů Běláska Ovocného. Motýl byl v minulosti v Česku běžný, na konci 90. let ale téměř zmizel. Na Krnovsko se vrátil po několika desítkách letech.
4: Určitě jsem byl překvapený, máme i biologické průzkumy těch lokalit, nebyl dosud zaznamenán, nikdy jsme ho tady neviděli.
5: Běláska objevil v krnovské chomíži Štěpán Hlaváč. Proč se ale vrátil podle entomologa z Mendelovy univerzity v Brně Josefa Kašáka, nikdo neví.
6: Příčiny nejsou uspokojivě známy. Jedna z možných příčin se jeví intenzifikace krajiny používání insekticidů. Nicméně spíše se jedná o nějaké spekulace nebo domněnky a proto je ten motýl záhadný.
5: Josef Kašák dodává, že se u Běláska Ovocného střídají období. Někdy je velice početný, jindy zase téměř zmizí. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přehánek. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v Bruntálské ulici došlo k nehodě osobního auta. Na místě zasahují složky IZS. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tři minuty po 17. hodině se k Luce připojuje Lukáš Kaňa. Zdravím vás při pohodové víkendové odpoledne a avizuji, co se bude dít za několik málo minut. Budou tady písničky na přání, budeme číst z vašich došlých e-mailů a také dopisů a pravděpodobně dojde i na vaše telefonáty. No a z muziky je právě teď třeba skupina Miraj, Když nemůžeš, tak přidej.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: písničky.ostrava@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, anebo Český rozhlas Ostrava doktora Šmedala 2 702 00 Ostrava, to je adresa klasická, poštovní, stále na ně můžete posílat svá písničková přání. Ostatně první už mám před sebou a z muziky můžu nabídnout třeba Petra Nováka, Kolárovce, anebo Vaška Neckáře v nejbližších minutách. A co pak jste nám napsali? Rádi bychom zahráli k narozeninám našim důchodcům z bývalé koksovny Nové Huti. A kdo jsou červnoví oslavenci, ptáte se? Konkrétně 4. června oslavil narozeniny pan Josef Holub, 8. června pan František Tříska, června 11. pan Zdeněk Hudeček, 16. 6. oslaví narozeniny pan Jan Bastl a 26. června paní Soňa Kucejová, píšete. Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a radosti ze života. A podepsán je pan Zdeněk Hudeček, já tedy posílám pěknou písničku.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Napsali jste si o písničku na přání pro oslavenkyni paní Jiřinku Michalíkovou, která se právě dnes dožívá krásných 81 let, a píšete: Milá Jiřinko, přejeme ti do dalších let hodně štěstí, pevné zdraví, ať jsi nadále tak veselá a čiperná jako doposud. A to ti od srdce přeje Květa z Havířova s rodinou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 14. června se dožívá 90 let naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Boženka Řeháková z Ostravy, píšete. Maminko, ze srdce ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti z pěti pravnuků Viktora, Ondřeje, Filipa, Damiana, Šimona a jedné pravnučky, Jasmínky. Děkujeme za všechno, co jsi pro nás v životě udělala a stále děláš. Jsme šťastní, že jsi stále s námi a věříme, že se ještě dlouho ze společných chvil radovat budeme. Máme tě všichni moc a moc rádi. Podepsáni dcera Hana a syn Václav s rodinami.

0: Naším pondělním hostem bude herec Petr Panzenberger, který prožívá šťastnou sezónu. Minulý měsíc získal cenu Jantar za titulní roli v představení Perníkář a vloni také cenu Thálie. Jak se cítí v monodramatu a v postavě, která je skutečná? Nejen na to se bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Mám tady další vzkaz. V týdnu oslavila narozeniny paní Erika Masná z Bohumína Záblatí. Vše nejlepší k narozeninám přeje osádka chaty, manžel, sestra a kamarádi Lenka, Katka a Lukáš.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Svá písničková přání posíláte na adresy písničky.ostrava@rozhlas.cz anebo Český rozhlas Ostrava doktora Šmedala 2 702 00 Ostrava. No a o písničku na přání si právě teď můžete taky zavolat na číslo 596 11 22 66.

0: Skvělý Aleš Olm ve víkendové vysílání Českého rozhlasu Ostrava a za malý okamžik Moravanka a Směs spolek.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: 596 11 22 66 a v tomto okamžiku už je spolu s námi také paní Anička z Pusté Polomy. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den, já vás zdravím a já bych chtěla nechat písničku sobě pro radost, sestře a bratrovi do Opavy a všem, kdo jim nemá zahrát, do zahrát.
0: Vzkaz zazněl, písnička je připravená, vám děkuji a zdravím do Pusté Polomy, naslyšenou.
2: Naschle.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další písničku na přání přidá v našem víkendovém vysílání paní Sylvie, kterou zdravím až do Prahy a přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem už dneska teďko na noční směně na recepci, ale právě jsem i jako v Praze blízko Edenu a tak jsem si vzpomněla na Evu Farnou, a která tam má dneska koncert a pak ještě v úterý. A jestli máte písničku, protože ona je jakoby taky faninkou Michaela Jacksona a teďko jsem i viděla ten film Michael, tak mě napadlo, že ona naspívala takovou písničku Ty jsi král, nebo nějak se to tak jmenuje.
1: Je tomu tak, ano.
2: No. A tak no, tak tu bychom dneska dali.
1: Tak písnička je připravena vám, Sylvie, díky za zavolání. Přeji, ať se vám ta noční podaří, ať rychle uteče v každém případě,
2: Děkuji.
1: Ať je klidná, pokud možno. A můžete přidat nějaký pozdrav našim posluchačům.
2: Ano, tak pozdravuju vlastně tady do kraje. Mám v Horní Suché bráchu Patrika a jeho přítelkyni Jarku. Pak ještě v Jamblunkově sestřenici Lucii a její rodinu. No a tak a zdravím všechny posluchače, co mě znají a tak.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A naskok také do Dolní Lutyně, kde poslouchá naše vysílání paní Olinka. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Olga z Dolní Lutyně. Zdravím všechny posluchače, taky vás v rozhlase. A písničku posílám pro radost do Dolní Lutyně sestře Věrce, Šárce a Františkovi Staničkovým, panu Zdeňkovi do Karvine, Olince do Ludgeřovic, Dance s manželem do Bohumína a všem posluchačům, kteří poslouchají rozhlas Ostrava i vám, pána Lukášku, a zároveň děkuji za vyhledání písničky a přeji všem hezký zbytek dne. Děkuji a nashledanou.
1: My děkujeme za zavolání a přejeme krásný víkend. Naslyšenou.

voní. Proč i chomáč těch tvých vlasů má zas barvu zralých klasů? Zeptej se mě, proč jak loni

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Taková byla dnešní, tedy nedělní hudební pošta, měla datum 14. června. Další písničky na přání nabídneme zase v následujících dnech. V 18 hodin tady u nás regionální zprávy Českého rozhlasu a hned po nich hudební hlídka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Předseda hnutí SPD Okamura chce okamžitě zrušit dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny. Švýcarsko v referendu podle předběžných výsledků odmítlo návrh na omezení počtu obyvatel země. V ostravské zoo roste nový pavilon pro tučňáky. Zítra bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to dnes v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 tisíc Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
3: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
4: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
5: Ukončit Ukrajince, to je slovo, které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
4: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Český rozhlas.
2: Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla okolo 60%. Proti návrhu hlasovalo podle odhadu 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich propočtů argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. V Českém Těšíně vznikl nový výběh pro psy, a to v blízkosti průmyslové zóny u Sokolovské a Lipové ulice. Areál už je přístupný veřejnosti. Radnice ještě plánuje doplnit mobiliář a atrakce pro psy. Jde o oplocený areál o rozloze 1200 metrů čtverečních. Dvojité dveře zabraňují útěku psů z výběhu. K areálu vede chodník od nedalekého domova pro seniory. Dosud stavbaři pracovali v podzemí, teď začíná být stavba nového pavilonu pro tučňáky v zoo Ostrava viditelná i nad povrchem. Otevření zahrada plánuje na začátek roku 2028. Zoologové chtějí v pavilonu chovat tučňáky brýlové, což je druh původem z jižní Afriky. Podle ředitele zoo Jiřího Nováka je tučňák brýlový kriticky ohroženým druhem a skupina zvířat pro Ostravu bude sestavená z odchovů z evropských zahrad.
6: Je to nejohroženější tučňák a opravdu během dvou generací to šlo asi o 80% dolů. Dějou se tam fakt jako strašné věci v té jižní Africe z hlediska tučňáků, ale ku podivu v lidské péči je to jeden z těch zastoupenějších druhů. V Evropě jich je skoro 2000 jedinců, což není málo.
1: Počasí.
2: V noci očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno, jen výjimečně s možností přeháněk. V noci teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V obci Zálužné ve směru na Staré Těchanovice se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Odpočinek, takové bude téma dnešní noční linky. Po 23. hodině se na vás těší kolegyně Jitka Lukešová. A ještě pozvánka k následujícím minutám. Píseň na podporu Československa, střepy Filipa Topola i nejnovější album Michala Pavlíčka. Hudební hlídka přichází s čerstvou náloží starých pecek a nových typů. Krásný podvečer přeje Lukáš Kaňa.

Hudební hlídka. Krásný den u hudební hlídky, milí posluchači. Jsem moc rád, že jste si dnes naladili ten správný hudební kmitočet. Začneme hned jednou neuvěřitelnou raritou a já se vás na úvod zeptám. Věděli jste, že jedna z největších ikon britského undergroundu 60. let složila píseň přímo pro nás? Skvělá zpěvačka Julia Driscoll, která oslavila narozeniny 8. června, totiž tehdy hluboce prožívala události srpna 1968 v Československu. Její syrový emotivní hlas tenkrát burcoval svědomí západního světa a vyjadřoval nám obrovskou podporu v době, kdy do naší země vtrhly tanky. Schválně, zkoušeli jste někdy vyjádřit své nejhlubší emoce nebo vztek skrze hudbu tak, jako to udělala ona? Dnes si tento silný a u nás neprávem pozapomenutý moment naší vlastní historie připomeneme. Otevřete srdce i uši, tohle je Julia Driscoll a její naléhavá skladba Čekoslovákia.

Taky máte občas dny, kdy venku prší, vykoukáte z okna a máte chuť na nějakou pořádně elegantní a dospělou muziku? V tom případě pro vás mám dokonalý lék, protože spolu oslavíme 82. narozeniny amerického bluesrockového gentlemana jménem Boss Skaggs. Tento chlapík s podmanivým hlasem si prošel slavnou érou se Steve Miller Bandem, ale jeho soulová cesta, to je čistá hudební aristokracie. Fascinuje mě, že i po 80. má pořád ten stejný klukovský drive a jeho nejnovější alba jsou kritikou opěvované klenoty. Z jeho čtvrté desky Out of the Blues vyzařuje taková pohoda, že okamžitě zapomenete na všechny starosti. Pojďme se společně schovat pod jeden hudební deštník a užít si ten nejlepší chicagský šmrnc. Tady je Boss Skaggs a jeho nádherná balada It's Raining.

Máte rádi, když je hudba velká, pompézní a mává s vámi jako na horské dráze? Pokud ano, tak se teď v autě nebo doma pořádně držte, protože 9. června oslavil narozeniny Matthew Bellamy, tvůrčí mozek a hlas britských vesmírných rockerů Muse. Tenhle chlapík je naprostý šílenec v tom nejlepším slova smyslu. Na pódiu běhá, střídá kytaru s klavírem a zpívá s takovým rozsahem, že nad tím zůstává rozum stát. Muse dokázali zaplnit největší stadiony světa a udělali z rockových koncertů strhující vizuální sci-fi show. Kterou jejich pecku máte nejraději vy? Taky vás nejvíc baví ta jejich hypnotická energie? My vsadíme na absolutní klasiku a poprokové drama, které vás okamžitě roztancuje a nabije pozitivní náladu na zbytek dne. Zapněte si pásy, startují Muse a jejich zářivý hit Starlight.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď se v hudební hlídce přeneseme do zlaté éry Hollywoodu. Za dámou její život byl plný neuvěřitelného lesku, ale bohužel i hlubokých stínů. 10. června by své narozeniny oslavila legendární Judy Garland, kterou si celý svět pamatuje jako tu křehkou dorodku, co zpívala o místě tam za tou duhou. Judy byla nesmírně talentovaná, ale showbiznis jí od dětství semlel tak krutě, že celý život bojovala se svými vnitřními démony. Přesto, když se rozsvítila světla a ona vstoupila na jeviště, dokázala publikum naprosto uhranout svou energií a humorem. Co myslíte, dokázali byste se i vy přenést přes největší trable s takovou grácií a rozdat lidem kolem sebe tolik radosti? Pojďme si její nezdolný divadelní šmrnc připomenout v jedné hravé a energické klasice. Tady je Judy Garland a její nakažlivé I Don't Care.
2: They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense,

Pojďme teď společně poslat jeden tichý pozdrav do rockového nebe, protože vzpomínáme na muže, jehož basová kytara a hlas formovali ty největší hardrockové milníky. John Wetton, kterého můžete znát z legendárních King Crimson, Roxy Music nebo superskupiny Asia, byl zkrátka muzikant s velkým M. Dokázal skvěle propojovat složité hudební struktury s obrovským citem pro melodii, což je dar, který nemá každý. Jeho sólová tvorba je plná hlubokých lidských zpovědí a silných příběhů, které vás donutí se na chvíli zastavit. Zažili jste někdy ten pocit, že vás nějaká píseň doslova podržela v těžké životní chvíli? Wettonova nejznámější sólová věc to umí dokonale, protože je o boji s osudem a hlavně o naději. John Wetton se narodil 12. června roku 1949 a do rockového nebe odešel ve věku 76 let. Poslouchejte srdcem, tohle je John Wetton a jeho silné Battle Lines.

A jsme doma v Česku, moji milí, a začneme hned u jednoho z největších avantgardních vizionářů naší kultury. 11. června si připomínáme 122. narozeniny Emila Františka Buriana. Muže mnoha talentů, režiséra, dramatika, ale hlavně geniálního skladatele, který předběhl svou dobu o celá desetiletí. Možná si z hodin dějepisu pamatujete jeho divadlo D34, ale Burian byl hlavně neuvěřitelný hudební inovátor, který u nás zakládal moderní jazz a voice band. Jeho tvorba měla obrovskou odvahu provokovat a nutit lidi přemýšlet o světě kolem sebe trochu jinak. Dokážete si představit, jak moc musel tehdejší upjatou společnost šokovat svými svobodnými názory? My si dnes pustíme věc, která má v sobě úžasný starosvětský šmrnc, ale i typickou burianovskou hloubku a vtip. Pohodlně se usaďte, hraje a zpívá nám E.F. Burian a píseň Kdybych se byl nenarodil.

snad mě můžeš mít. Nemysli pak, až budeš spát, nedej to vůbec znát, že někde jinou snad máš rád. Budu ti hrát, že tě tvé děvče láká, budu ti lhát, že jsi jenom u mne poznal, co je to láska, kdyby ses byl nenarodil, nemusil jsi proto lkát.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi, když se v hudbě spojí dokonale propracované lidské hlasy a vytvoří něco, z čeho vám naskočí husí kůže po celém těle? Pak si teď v éteru užijete opravdovou lahůdku, protože slavíme narozeniny hudebního skladatele, zpěváka a pedagoga Jiřího Cerhy. Jirka byl dlouhá léta hlavním motorem a mozkem našeho legendárního vokálního tělesa CK Vokál a později zářil i v sestavě Spiritual Quintetu. Jeho smysl pro vokální aranže byl naprosto jedinečný. Dokázal z lidských hlasů postavit hotový orchestr. Schválně, zkoušeli jste někdy s přáteli zpívat čistě vícehlasně, bez nástrojů a cítili tu společnou energii? My si dnes od CK Vokál pustíme kousek, který je čistou esencí Cerhovy geniality a citu pro detail. Nezapomeňme na vynikající text Ladislava Kantora. Tady jsou nezaměnitelné vteřiny.

Teď mám pro vás u rádií malou hudební hádanku. A schválně, jak na tom jste? Když se řekne hit Hurikán, kdo se vám vybaví jako první? Většina lidí okamžitě vypálí jméno Dalibora Jandy, ale my si dnes připomínáme narozeniny muže, který měl v repertoáru písničku se stejným názvem, ovšem v úplně jiném stylu. Český Elvis Presley, skvělý kytarista a zpěvák Karel Zich totiž tuhle svou pecku natočil s neuvěřitelným rock'n'rollovým drivem. Karel měl ten nejčistší basbariton u nás a na 12-strunou kytaru hrál tak, že by mu tleskali i v Memphisu. Která verze Hurikánu vám sedí víc? Ta Jandova rocková nebo tahle poctivá Zichova jízda? Pojďme si v tom udělat jasno a pořádně to rozbalíme. Karel Zich a jeho pozapomenutý, ale skvělý Hurikán.

Od rock'n'rollu se v hudební hlídce přesuneme k obrovským emocím a hlasu, který v sobě má tolik přirozeného chrapotu a síly, že vás okamžitě přišpendlí k židli. Své půlkulaté narozeniny 10. června oslavila Marcela Holanová, zpěvačka, která v 80. letech zářila na vrcholu naší pop music. Marcela měla štěstí na geniální autorské zázemí Karla Šípa, který pro ní napsal texty, co se staly doslova hymnami všech zlomených srdcí. Její projev je vždycky neuvěřitelně upřímný, na nic si nehraje a dává do zpěvu úplně všechno. Máte i vy v životě nějakou píseň, u které si prostě musíte zavřít oči a zpívat?

S interpretkou na celé kolo? Tady je jedna z jejich nejhlubších a nejsilnějších balad, která má obrovskou sílu dodnes. Poslouchejte pozorně. Marcela Holanová se ptá, jestli je na nebi Bůh.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Máte rádi poctivé pražské hanspaulské blues, vůni hospodského kouře a muziku, co má vtip a obrovský nadhled? Jestli ano, zbystřete, protože připomeneme nedožité 75 muže, bez kterého by česká bluesová scéna byla poloviční. Petar Introvič, zakladatel a věčný frontman legendární party Bluesberry, byl chlapík s foukací harmonikou proklatě nízko u pasu. Jeho písničky nikdy nebyly smutné, naopak, tryskal z nich humor, pražská pouliční poetika a čistá radost ze života. Stalo se vám někdy, že vám doma partner nebo partnerka tak trochu přerostli přes hlavu a vy jste na to museli reagovat s humorem? Petar o tom napsal svůj možná největší hit, který zlidověl u všech táboráků. Hoďte se do pohody, Bluesberry, a Petar Introvič hlásí, že moje stará vzala roha.

12. června jsme si připomněli výročí narození Filipa Topola, frontmana, klavíristy a výhradního autora undergroundových Psích vojáků. Filip byl na pódiu jako neřízená střela. Do piana bušil s takovou divokou intenzitou, že z jeho prstů často stříkala krev a do svých textů dával celou svou rozdrásanou duši. Byl to novodobý prokletý básník, krutě upřímný k sobě i k publiku a jeho charisma bylo naprosto magnetické. Cítili jste někdy z nějakého koncertu tak čistou, syrovou a nekompromisní uměleckou svobodu jako právě z něj? Jeho odchodem ztratila naše scéna jeden z nejoriginálnějších mozků, ale jeho písně tu s námi žijí dál. Tohle je čistá a hluboká emoce Filip Topol a jeho uhrančivá píseň číslo 2 z melodramu Střepy.

Dnešní hudební hlídka utekla jako voda, ale slibuji, že se rozloučíme naprosto velkolepě a s pohledem upřeným do budoucnosti. Na úplný závěr tu mám totiž exkluzivní hudební novinku od kytarového boha a génia české scény Michala Pavlíčka. Tento kytarový mák, kterého znáte z pražského výběru nebo Stromboli, právě vydal z brusu nové album s názvem Na obzoru. Michal na něm dokazuje, že kytara v jeho rukou nepotřebuje vysvětlení, protože umí mluvit, plakat i zpívat úplně sama. Je to nádherná muzika, která vás pohladí na duši a přenese do světa, který je zase v pořádku. Zazní píseň Teď už je to jednou jasný, kterou si zaspíval David Koller. Já vám moc děkuji za pozornost, užijte si zbytek dne a nechte se na cestu domů okouzlit tímto mistrovským dílem Michala Pavlíčka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: 3 ze 4 Čechů sražených po srážce lodí v Chorvatsku opustí nemocnici. Turisté na severní trase stezky Českem mohou legálně přespat na nocovištích Beskydech. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. O druhé místo se dělí ODS a STAN. Zítra bude polojasno a 21 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Češi převezení v Chorvatsku do nemocnice po srážce Plachetnice s katamaránem nejsou v ohrožení života. 3 z nich by měli propustit, 4. zatím v nemocnici zůstane. Na palubě menšího plavidla cestovala 8členná česká posádka. 3 lidé zemřeli, 1 se stále pohřešuje. Do pátrání po něm se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a také vrtulníková jednotka. Příčiny neštěstí se vyšetřují. Chráněné krajinné oblasti Beskydy můžou na vyhrazených místech turisté legálně stanovat. Plochy upravené pro povolené stanování lidé najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Postevnách. Na nocovištích můžou přespat jednu noc.
2: Přestože je všední den, tak na nocovišti už 2 stany stojí. Jdete z Tesku České, nebo kde jste se tu vzali?
3: My jsme z Blanska.
4: Z gymnázia.
3: A vlastně plníme tady výzvu do FES, jsme tady na expedici. Daniela.
4: Anička.
5: Nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
6: Když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
5: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Volby do poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 31,5%, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhém místě by skončila ODS a Starostové s 15,5%. Na třetím místě jsou Piráti s necelými 10%. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a těsně taky Motoristé. Průzkumu se v druhé polovině května a na začátku června zúčastnilo zhruba 1000 respondentů. Díky rekordnímu přísunu státních dotací začne v Ostravě v létě oprava 3 hřbitovů v okrajových částech města. Rada města schválila investici necelých 5 milionů korun do úpravy pohřebišť v Hrabové, Staré Bělé a Proskovicích. Celková částka do obnovy ostravských hřbitovů tak letos překročí 40 milionů korun.
7: Největší změna čeká hřbitov v Hrabové. V červnu se pustí do přestavby zastaralého plotu, instalují tam i novou bránu vybavenou automatickým systémem. Zavírání. Nový plot vyroste i v Proskovicích a ve Staré Bělé vybudují další 2 kolumbária. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, přes den až polojasno. Místy se objeví ještě přehánky. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě se u fakultní nemocnice v ulici 17. listopadu srazila 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu o moderní medicíně, kde hledáme s lékaři Česka cesty z různých nemocí. Dnes budeme mluvit o diagnóze, která dříve znamenala jednoznačný ortel, ale díky pokrokům moderní vědy dnes píše úplně jiné příběhy. Budeme mluvit o rakovině plic, ovšem u pacientky, u které byste ji možná vůbec nečekali. Představte si aktivní ženu ve středním věku, nekuřačka, která miluje hory, pracuje ve špičkovém laserovém výzkumu a doma má manžela a dospívající syny. Její cesta k diagnóze nezačala dramaticky, ale nenápadným zadýcháváním na túrách a kašlem, který neustupoval. Svůj příběh přijde vyprávět Patricie. A protože v moderní medicíně jde věda a lidský přístup ruku v ruce, přivítám také lékařku, která o Patricii dlouhodobě pečuje, paní doktorku Marii Dresslerovou, pneumoonkoložku z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Vítá vás u pořadu Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Pneumoonkoložka paní doktorka Marie Dresslerová z fakultní Thomaerovy nemocnice a Patricie, její dlouholetá pacientka, jsou mými hosty. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Pneumoonkologie je specializovaný lékařský podobor, který se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění dýchacího ústrojí. S jakou diagnózou se u vás léčí Patricie, paní doktorko Dresslerová?
2: Patricie se u nás léčí se zhoubným plicním nádorem, neboli maligním plicním nádorem. Konkrétně se jedná o typ, který je nemalobuněčný a tento nádor se nachází ve čtvrtém klinickém stádiu s tím, že má jednu takovou speciální mutaci, ALK mutaci.
1: My tady určitě budeme mluvit o specifické genetické vlastnosti. Můžete nám to vysvětlit blíže?
2: Patricie má tedy čtvrté klinické stádium. Ty stádia rakoviny jsou celkem čtyři. Toto stádium je tedy to nejvyšší, které může býti. Znamená to, že rakovina není pouze v plíci, ale už se rozšířila i do jiných orgánů těla. No a Patricie má takové štěstí v neštěstí v tom, že ten nádor má jeden takový speciální znak, takovou mutaci. Mutace to je změna genetické informace a ten znak se označuje jako ALK a na tento znak existují cílené speciální léky.
1: Znamená to, že Patricie užívá léky a nemusela podstupovat chemoterapii?
2: Přesně tak, znamená to, že Patricie užívá celou dobu tabletky přes 3 roky a žádnou chemoterapii nemusela užívat a doufám, že kdyby náhodou jsme potom potřebovali třeba časem šáhnout po jiném léku, tak opět půjde o tabletky, opět půjde o cílenou neboli biologickou léčbu, nepřesněji řečeno.
1: Já jsem v úvodu říkala, že Patricie nikdy nekouřila, do toho má ráda vysokohorskou turistiku. Skoro to člověka překvapí, že fyzicky aktivního člověka zaskočí takhle vážné onemocnění. Jak si to máme vysvětlit? Kuřák a má rakovinu plic.
2: To se chápe celkem, si myslím, relativně špatně i nám lékařům, plicním onkologům. Je to tak, že prostě 9 z 10 pacientů u nás je kuřáků a je staršího věku, ale pak prostě bohužel máme pacienty, kteří jsou nekuřáci, kteří vedou aktivní život, jsou to častokrát přesně sportovci, úspěšní lidé, kteří žijí zdravý životní styl a vůbec byste nečekali, že rakovina plic vznikne. Platí, že na rakovině plic se může podílet celá řada jiných faktorů, častokrát se přesně neví, ale dá se obecně říci, že roli může hrát genetika například, nebo třeba jemné prachové částice, stres, věřím, že hraje taky velikou roli, no a potom třeba asbest nebo jiné nebezpečné částice. Čili ten vznik může být, tomu říkáme multifaktoriální, čili jako z více důvodů.
1: Jaké jsou příznaky?
2: Ty příznaky právě oni můžou být často dlouhou dobu skryté, protože ona plíce jako taková nebolí a proto na tu rakovinu se bohužel většinou přijde, až když je hodně pokročila. A když už někde prakticky roste, třeba například ta rakovina pohrudnice nebo něco začne tlačit, tak se může typicky, když tedy prorůstá do pohrudnice, projevit bolestí. Když ten nádor je samozřejmě větší, tak může přijít dušnost. Déle trvající kašel určitě u toho člověka je nebezpečný, když vznikne. Potom může být vykašlávání krve. Nebo takové ty příznaky, které jsou častokrát nespecifické a jsou obecně u všech třeba nádorů. To znamená, může jít třeba o zvýšené teploty, zvýšenou únavnost.
1: Jak se poté diagnostikuje toto onemocnění? Čím vším si musí pacient projít? A jak dlouho to vlastně trvá, než se určí přesná diagnóza, paní doktorko?
2: Není to úplně jako jednoduché, hlavně u těchhle z těch mladých pacientů, zase to bych ráda zdůraznila, protože u mladých pacientů nekuřáků málo kdo myslí na to, že by daný nemocný mohl mít plicní nádor. A u právě takovýchto lidí, kteří potřebují léčbu zahájit co nejdříve, bývá ta diagnóza častokrát dlouhá, svízelná, i když to nebyl úplně případ Patricie a častokrát se na ní nemyslí. Myslím si, že takový základ je určitě rentgen hrudníku u pacienta, když je dušný, má nějakou bolest na hrudi, déle trvající kašel, tak měl by být provedený rentgen hrudníku třeba u praktického lékaře, když ten pacient nemá svého plicního lékaře. No a potom jednoznačně při nálezu nebo přetrvávajících obtížích by mělo být minimálně provedeno CT hrudníku. V dnešní době ovšem jenom prosté CT nestačí, protože my potřebujeme vidět, jaký je rozsah té nemoci. My si potřebujeme zobrazit celé tělo toho člověka. To znamená, my většinou provádíme magnetickou rezonanci mozku anebo CT mozku a celotělové vyšetření. Většinou se jedná o PET CT vyšetření. To PET CT vyšetření se dá představit jako takové vlastně speciální CTčko, kdy jsou aplikované dvě kontrastní látky a řekne nám vlastně o rozsahu té nemoci v těle potom více. No a když máme ty zobrazovací vyšetření, tak my potom potřebujeme mít nějakým způsobem uzavřenou tu diagnózu. Potřebujeme vědět, co ta tkáň je, co to znamená. A ten pacient potom většinou podstupuje vyšetření bronchoskopické, to je vyšetření takovou tenoučkou hadičkou, kterou zavádíme přes ústa do dýchacích cest a bereme si odtamtud vzorečky tkáně. A tu tkáň právě vyšetřujeme. My potřebujeme mít tu tkáň nádorovou vyšetřenou, aby jsme mohli říct, je to nádor ten a ten. A taky samozřejmě naši, každý se patologu bojí, ale ti patologové, oni jsou hrozně důležití, protože oni nám vlastně i řeknou o těch mutacích. A právě na základě toho my léčíme.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Cesta k uzdravení.
1: Připomeňme si ještě jednou diagnózu Patricie, než jí předáme slovo.
2: Je to nemalbuněčný plicní karcinom ve čtvrtém klinickém stádiu se speciální ALK mutací.
1: Na který Patricie bere léky.
2: Přesně tak.
1: Neprošla chemoterapii.
2: Žádnou chemoterapii neprošla.
1: Patricie, vítejte ještě jednou u nás ve studiu.
3: Děkuji.
1: Tady zazněla vaše diagnóza, nejde o obyčejné onemocnění. Paní doktorka vlastně hovořila i o příznacích tohoto onemocnění. Jak to bylo u vás?
3: Ono to začalo strašně nenápadně, jak už tady paní doktorka zmiňovala. Když jsem si to potom říkala zpětně, tak úplně ten první příznak skutečně byl, že my jsme byli v létě na dovolené v Dolomitech. Občas se mi stalo v těch kopcích, že jsem prostě nemohla popadnout dech. Takhle jsem si říkala, to bude prostě nějaká špatná kondice nebo to, ale opravdu prostě, ne že bych byla jako silně vyčerpaná, ale lapala jsem chvilku po dechu. A potom v podstatě jsem měla na konci léta virózu a po ní mi zůstal kašel. Takže já jsem si říkala, že to je určitě kašel po viróze, ten kašel byl z začátku takový jenom pokašlávání lehké. No ovšem on nepřecházel, tak jako měsíc dobrý jsem si říkala, to
2: další
3: přejde,
2: virózy.
3: Přesně, to jako každý má kašel. Potom jsem si říkala, no tak druhý měsíc, no to už jsem začala být trochu nervózní, zvlášť když na to nic nezabíralo, ono se to spíš zhoršovalo. Tak jsem šla tedy za mojí paní doktorkou obvodní mnížku a tam jsem měla teda štěstí, že ona to vzala velmi vážně, takže hned mě poslala na rentgen, poslala mě i na EKG, ptala se, jak jsem na tom se štítnou žlázou, protože já se léčím se štítnou žlázou, to bylo všechno v pořádku. Ovšem do toho vstoupilo, že já jsem začala mít tak jako nemocná, ačkoliv k paní doktorce jsem šla už v listopadu, tak vlastně na to HRCT jsem šla až v lednu. Potom teda přišla diagnóza na konci ledna a tam už to vyhodnotili jednoznačně, že to vypadá na rakovinu, prostě na nádor. Ještě se nevědělo, jakého druhu, jestli to vůbec bude zhoubný nádor, nebo jestli tam jenom něco roste, ale už bylo jasné, že jsou zasažené plíce a průdušky. A ta moje obvodní paní doktorka mě právě poslala na Homolku, na plicní, a tam jsem prošla bronchoskopií a PET-CTčkem a magnetickou rezonancí mozku a to šlo poměrně rychle za sebou a dozvěděla jsem se v půlce února diagnózu rakoviny plic.
1: Kdo při vás stál, Patricie? Protože jste prošla dost náročným obdobím.
3: No, pán Bůh.
1: A tak vy jste věřící.
3: Já jsem věřící a manžel. Ale rozhodně při mě stála moje rodina. Zvlášť musím zmínit svého manžela, který teda od začátku byl po mém boku celou tu dobu. Jezdil se mnou na všechna ta vyšetření, na všechny ty kontroly. Hodně ho to vzalo, ale prostě on do toho přišel takovým tím racionálním způsobem. Začal si o tom zjišťovat věci, podporovat mě a hlavně tam bylo hrozně důležité, protože já jsem samozřejmě byla vystrašená, byla jsem prostě úplně mimo z toho, že on komunikoval s lékaři, bral si ty zprávy, vyptával se, co máme dělat, kam máme jít, jak to máme prostě řešit. A já bych právě chtěla tady poznamenat, že je strašně důležitý mít v takové chvíli někoho sebou, třeba na ty návštěvy u lékařů, protože člověk při té diagnoze je úplně mimo většinu. Bojí se a slyší toho fakt půlku. A potom je důležitý, aby byl ještě někdo, kdo to prostě bude vidět trošku s odstupem. A já opravdu doporučuji, když třeba není partner nebo někdo z rodiny, tak třeba klidně si vzít sebou kamarádku. Myslím, že paní doktorka může říct, že jsou tomu velmi nakloněni, aby prostě s tím pacientem ještě někdo chodil.
0: Cesta k uzdravení.
1: Patricie je na biologické léčbě. Jak se vám s ní žije, Patricie?
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá. Nicméně má samozřejmě vedlejší účinky. Můžu říct, že se mi teda změnilo hodně život, protože ta léčba, jednak jako její vlastně takový jeden z největších vedlejších účinků je únava. Já musím počítat s tím, že už zdaleka nezvládnu to, co dřív, ať už se jedná o to, kdy třeba potřebuji jít večer spát, nebo některé dny, kdy třeba zvlášť se mění počasí, tak opravdu se cítím, jako kdybych se tak cítila dřív, tak prostě si myslím, že mám chřipku nebo něco takového, jdu si lehnout. A to je víceméně takový jako skoro průměrný stav. Potom to způsobuje bolesti svalů, křeče a bohužel i úbytek trochu svalové hmoty. A potom také jsem citlivá na sluníčko, musím se dávat pozor. Když někde jdu, tak skutečně už jsem se párkrát docela spálila. Hodně se mazat a vysychají mi sliznice v puse, když někde jsem v klimatizaci nebo v suchém prostředí. No a potom teda bohužel docela jsem přibrala, protože ono je jednak potřeba tu, ale jako tu jím dvakrát denně k snídani, k večeři, taky s tukem, aby se to dobře vstřebávalo. A jednak právě díky těm bolestem svalů a i vlastně té kyčly jsem byla spíš nepohyblivější. A navíc ono je to i jako vedlejší účinek, že bohužel prostě všichni vypadáme jak nejstarší těhotný prostě, kdo to bere.
1: Takovýhle vhled do biologické léčby, paní doktorko Dresslerová, za tu dobu, co vysíláme pořád Cesta k uzdravení, slyšíme poprvé. Aha. Tak to je v pořádku, taky to je tím, že vy jste vědkyně a umíte o těch věcech samozřejmě přemýšlet i jinak. Já vám za to děkuju, protože to je taky důležité říct, že ty léky mají nějaké vedlejší účinky, ale naštěstí jsou tady a zachránili vám život.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patří tato léčba biologická, paní doktorko Dresslerová, k moderním léčebným postupům?
2: Jednoznačně patří, protože když ten daný nádor zhoubný obsahuje nějakou mutaci, na kterou se dá cílit tou cílenou neboli biologickou léčbou, tak tahle léčba většinou je přeci jen o hodně šetrnější než ta chemoterapie. A navíc má ten pacient velikou šanci, že mu ta léčba zafunguje, protože prostě hol tam ten znak, ta mutace tam daná je, na kterou ta biologická léčba cílí. Ten pacient se opravdu může dožít nejenom řadu měsíců, jak si někdo třeba mylně myslí, ale je spousta pacientů, kteří žijí řadu let a častokrát z plicní rakoviny se může stát i, když to řeknu možná nadneseně, řekněme chronické onemocnění. Já jenom jestli se můžu ještě vrátit k Patrici, protože ona je taková naše jako speciální pacientka. Máme samozřejmě rádi všechny naše pacienty, ale jak říkáte, Patrici je vědkyně, ona na to jde vědecky, i manžel. A manžel je naprosto úžasný a já jsem se od nich naučila spoustu věcí jako lékař. Ona je jako dobrý se někdy poučit od těch pacientů, to si myslím, že chytrý doktor určitě udělá. Tak vím, že ale ten zase nejlépe střebává, když člověk pozře 20 gramů tuku, třeba oříšku.
1: Dobrá rada. Co jste se ještě od nich naučila, paní doktorko?
2: Já se hodně od těch pacientů mladších učím pokoře. Učím se o tom, že to není vůbec pro tu rodinu, pro toho člověka jednoduché, že ten strach, který ti lidé prožívají, je prostě obrovský. Strašně těžko se to přijímá nejen tomu pacientovi, ale i tomu okolí. Jak říkala Patricie, tak já věřím tomu, že podpora těch nejbližších je naprosto zásadní pro boj s tou nemocí.
1: Mě to ještě vede k multioborové péči, paní doktorko a Patricie, protože vy jste zmínila zvýšení váhy, čili nutriční terapeut, možná by hodně takových lidí potřebovalo terapeuty, psychology. Funguje takováhle spolupráce u vás v Thomayerově nemocnici na pneumoonkologii?
2: Já vám řeknu pravdu, jak je to skoro teda v celé České republice téměř. My samozřejmě, co se týče rozhodování o léčbě, máme takzvaný multidisciplinární tým a ten tým se skládá z jednotlivých specialistů. Jsou tam samozřejmě plicní lékaři, potom také onkologové, potom my jako pneumoonkologové za oba obory, dále potom lékaři, kteří provádí radioterapii, čili ozařování, pak tam jsou chirurgové, na telefonu máme patologa. Ale to, že bychom měli nějaký speciální tým, který se skládá jenom jako z nutričních terapeutů nebo psychoterapeutů, to je v současné době nedostupné. Není to zas až tak extra časté, jsou nějaké kliniky, které to reálně mají. My samozřejmě se snažíme tu situaci zlepšit, snažíme se ji zlepšit přes pacientské organizace, které jsou nyní povinné v rámci komplexních onkologických center a Patricie je velmi aktivní zástupce a ta situace, ona se neustále zlepšuje. Třeba máme takový hezký projekt na rehabilitaci pro onkologicky nemocné pacienty, který nyní probíhá. Ale samozřejmě chtěli bychom ještě tu situaci jednoznačně zlepšit.
1: Čili přivítala byste, kdyby vám zítra zazvonil nutriční terapeut a chtěl by k vám do týmu?
2: Jednoznačně přivítala. Rozhodně by se nám hodil jenom náš onkologický rehabilitační lékař, ale stejně tak bych přivítala i teda další plicní onkology. Jste vítáni.
3: Jestli můžu?
1: No, samozřejmě.
3: Já bych jenom doplnila k tomu, jak paní doktorka zmiňovala ty pacientské organizace, tak právě tam bych řekla, že je dobré se obracet potom, pokud člověk potřebuje nějakou pomoc i vlastně další mimo jako kdyby tu hlavní léčbu, protože tam opravdu je možné zajistit jednak poradenství psychologické a i třeba cvičení, rehabilitační programy a podobně. Já zmínila bych tady Hlas onkologických pacientů a pro plicní onkologii Šance pro plíce, kde vlastně je možné i třeba napsat nebo prostě se tam na stránkách poradit.
1: Patricie, vy teď máte možnost v našem pořadu někomu poděkovat. Komu to bude?
3: Tak já bych chtěla poděkovat svému muži na prvním místě. Chtěla bych poděkovat svým synům, tatínkovi a zbytku rodiny. Ráda bych poděkovala svým kamarádům a kolegům v práci, kteří mě podpořili. Určitě poslední, ale ne na posledním místě, bych chtěla poděkovat Bohu, že je s námi v těchto všech problémech.
1: A já bych chtěla poděkovat vám za ten otevřený rozhovor a vlastně i edukativní vhled do biologické léčby, která vám samozřejmě pomohla. Přeji vám, abyste se vrátila do vrcholku hor.
3: Děkuju.
1: A vám, paní doktorko, a celému vašemu týmu všechno nejlepší.
2: Děkujeme. Samozřejmě o všechny pacienty se velmi rádi postaráme. Jsme rádi za aktivní pacienty. To asi já bych ráda poděkovala právě Patrici, protože ono je strašně důležité, aby ten hlas těch pacientů, kteří mají plicní nádory, byl slyšet. A on je nejlépe slyšet ne od nás, od plicních onkologů, ale nejvíc jsou prostě slyšet ti nemocní. A za to Patrici strašně moc děkuju, protože ne každý má tu odvahu. Ono je velice nepříjemné o tom svém onemocnění takto otevřeně hovořit. A já doufám, že ještě půjde dál a že toho ještě hodně pro lidi s plicními nádory dokáže. Nejenom pro sebe, ale ona to dělá hlavně i pro ostatní a to je krásný.
1: Aktivní členka, šance pro plíce. Hlas, který je slyšet a příběhy skutečné medicíny, jak jste tady řekla, paní doktorko, fungují. A proto taky funguje náš pořad, do kterého jste přišli. Já si toho velice vážím. Děkuju a zase někdy naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme, bylo to příjemné.
3: Děkujeme moc.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Na Slovensku právě skončil festival Hanahar. Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? A pozveme na výstavu Pohlednice z Terezína. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Dnes začínáme pohledem na Slovensko, a to na oblast středního Pováží. Právě tam totiž končí festival židovské kultury s názvem Hanahar. Jeho už

0: Jak bude vypadat židovský svět za 100 let? To je otázka, kterou si položil jeden z dnešních nejvýznamnějších židovských demografů, Sergio Della Pergola. Jeho analýza se věnuje nejen židovské demografii, ale i identitě a budoucnosti židovské komunity jako globální menšiny. Pod názvem Židovský národ v roce 2126 je publikoval Londýnský institut pro výzkum židovské politiky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Autorem studie je významný židovský demograf Sergio Della Pergola a nezakrývá, že představovat si židovský svět za 100 let je trochu podezřelé. Kdo by na prvním sionistickém kongresu roku 1897 dokázal předvídat Shoah? Kdo by čekal, že pouhé 3 roky poté vznikne stát Izrael? A koho by ještě nedávno napadlo, jak silně se po masakru Hamásu v Izraeli 7. října 2023 promění pocit bezpečí židovských komunit? Della Pergola však neimprovizuje. Židovskou budoucnost posuzuje z přísně odborných východisek. Jsou jimi demografický vývoj, migrace, asimilace, předávání identity a vztah k většinovým společnostem. Dále náboženská proměna, Izrael, diaspora a také schopnost židovského světa společně rozhodovat. Před druhou světovou válkou žilo na světě asi 16,5 milionu židů, po jejím skončení přibližně 11 milionů. V loňském roce Della Pergola odhadl světovou židovskou populaci na 15 milionů 800 tisíc, tedy stále méně než před Shoah. Celkově dnes židé tvoří méně než 2 promile lidstva a přitom se v mnoha ohledech často těší jeho zvláštní pozornosti. Židovská diaspora je podle studie kulturně tvořivá, společensky často vlivná, ale zároveň zranitelná. V mnoha komunitách populace stárne, rodí se méně dětí, stále četnější jsou manželství s nežidovskými partnery. Židovství tak stále častěji vyžaduje volbu, vzdělání, komunitu a vědomé přihlášení. Současně je však patrný i opačný pohyb. Zájem mladších lidí o judaismus, návraty k židovství, vznikají skupiny, které se k němu hlásí zvenčí. Budoucí židovský svět tedy nemusí být jen menší nebo větší, ale může se stát více rozvrstveným, a to i nábožensky. Samostatnou kapitolu představuje Izrael. Jak studie dokládá, má mladší populaci, vyšší porodnost, žije v něm přibližně 46% všech židů světa. Poskytuje suverenitu, jazyk, státní instituce. Již kolem roku 2035 by se mohl stát domovem většiny světové židovské populace. Vůči diaspoře s její zkušeností menšiny, schopností pohybovat se mezi kulturami i citlivostí k tomu, jak většinová společnost židy vnímá, by to znamenalo zásadní posun. V každém případě Izrael a diaspora se navzájem potřebují, ale ne vždy si rozumějí. Do tohoto obrazu dle studie vstupuje nárůst ultraortodoxní populace, antisemitismus, možné migrační vlny i otázka vedení. Budoucnost židovského národa tak závisí na tom, jak se jednotlivým částem židovského světa podaří spojit paměť, realismus, víru, vzdělání a schopnost společně rozhodovat. Sergio Della Pergola svou studii Židovský národ v roce 2126 začíná talmudickým varováním rabiho Jochanana. Ode dne, kdy byla zničena svatyně, bylo proroctví odňato prorokům a dáno bláznům a dětem. Jeho studie však nepředstírá, že ví, co bude za 100 let. Jenom připomíná, že některé otázky je pozdě klást až za 99 let.
0: Židovský klezmer má i oslavnou píseň Skrip, klezmer, skrip. Na 80 let staré nahrávce ze Spojených států zpívá opět Aaron Lebeděv.

0: их зогах ясны вявны.
1: Všední fotka vrat nebo dveří, zároveň ale detail, který odkazuje na silnou paměť místa i lidských osudů. V Terezíně je k vidění speciální umělecká instalace německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera. Jmenuje se Pohlednice z Terezína. Snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války. Pokračuje Lucie Hejzlová.
2: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
3: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabor a Peter Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
4: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pohodili.
3: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
4: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly, že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou, že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
3: Peter Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
4: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
3: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatelé. Instalace bude k vidění ve výstavních prostorách 4. dvora v Malé pevnosti do konce letošního roku.
1: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Jeruzalémský památník obětem Šoa Yad Vashem zřídí první vzdělávací centrum mimo Izrael, a to v Mnichově. Cílem je posílit vzdělávání a připomínání holokaustu v době rostoucího antisemitismu a zkreslování historických skutečností. Instagram může zájemce o témata, jako je zdraví a fitness, rychle nasměrovat k antisemitským konspiracím a nacistické propagandě. Na základě sledování dvou testovacích účtů to uvádí nově zveřejněná studie americké nevládní organizace Hnutí proti antisemitismu. Život a dílo karlovarského rodáka Waltra Zernera připomene hudebně literární večer v pražské jeruzalémské synagoze. Program na paměť tohoto židovského spisovatele, dadaisty a světoběžníka zavražděného za nacistické okupace proběhne 16. června. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Při zásahu spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí a zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Zítra bude polojasno, během nepřechodně oblačno, místy i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tout. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
2: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
0: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako mu to je u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2 až 3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
3: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
0: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce zrostly aspoň o 5 nebo 6%. Sport. Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu, třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajakcross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky. Počasí. A zítra bude polojasno, během nedopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dvě auta se srazila v Těšnovském tunelu v Praze, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. Kolona se tvoří na D1 mezi 65. a 63. kilometrem ve směru Praha za sjezdem na Kutnou horu. A v Praze Hloubětíně se tvoří kolony na křížení k Belské s Poděbradskou. Průjezd omezují následky srážky 3 osobních aut směr k Belská z města. Kolona od Českobrodské zdržíte se 15 až 20 minut, opačně se popojíždí od Koubenovy. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tady hitparáda Česká 12.
4: Česká 12.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
4: České dvanáctky.
5: Skupina Venuše teď dostane zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
5: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
6: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
5: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost do představit to album.
6: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
5: A teď ta písnička, jak vznikala?
6: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta láska.
5: Klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty, je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
6: Krása, moc
5: díky. Pojede vlakem, jo?
6: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
5: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
6: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: 12. Rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12, druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11 a SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12, před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci, a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou dvanáctku Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. Jedno vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. Jedno vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě jedno vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byly tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na sedmé místo, minulý týden byla čtvrtá a i dnes je to čtvrté místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě třetím. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou dvanáctku a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká dvanáctka se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho třetího místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

týden jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne, jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká dvanáctka a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží, zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

0: Předminulé druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám. A jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12, rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit mezera 12. Druhá novinka, klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit mezera 11. A třetí novinka, léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza a Jsou dny, Nikol Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U silnice do Pece pod Sněžkou se opravuje opěrná zeď, provoz bude až do konce léta pouze kyvadlový. Dnes je světový den dárců krve, v Česku jich chybí asi 80 tisíc. Smetanova Litomyšl pokračuje koncerty i výtvarným programem, otevřela také venkovní výstavu soch Jaroslava Róny. A zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy s možností přehánky, teploty 17 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Milár. Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným dolem začala oprava opěrné zdi u silnice a provoz bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun a bude placená ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje v nemocničních transfuzních zařízeních krev každoročně přibližně 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
2: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
0: Dárcovství krve má podle Jukla kromě zdravotních i své věkové podmínky. Novému dárci musí být nejméně 18 let a vážit musí nejméně 50 kilogramů. Zároveň by nový dárce neměl být starší 60 let. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevře zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny, nazvaná Ticho a mýty.
3: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, o co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí. Sport.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou byly třetí v závodě světového poháru v Plovdivu v kategorii dvojek bez kormidelnice. Postarali se tak o nejlepší výsledek české výpravy ve druhém podniku seriálu a navázali na svůj triumf před dvěma týdny ve španělské Sevilla. V Bulharsku zvítězili Američanky Kouhenová s Niftonovou. Počasí. A zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11 až 7 stupňů, denní 17 až 21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsku do Prahy je hlášena nehoda bez podrobností, a to za sjezdem nad Veselý nad Lužnicí na 103. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se od sjezdu na Kutnou horu tvoří kolona, kilometry 66 a 63. Vepředu silničáři zavřeli pravý pruh a má tam stát poruchané auto, zdržení 15 minut. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh Síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtenštejnů. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. tak zůstaňte s námi. Bude to vonavé, chutné a možná i výherní.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká. No, úplně...
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Podpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu?
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Štrechtu jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička mu od Marce běhovala Štejnu, u Lichtensteinu zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba k panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sladkáři, ale třeba hodně se zařazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan Štebel říká, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu 2 velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže... A dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
0: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
1: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou sůl, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štemberkům, v obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěchali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Protože dneska už vidím, co rodit doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo?
0: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtensteinové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vracíme se po písničce proto, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
2: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
1: Co?
2: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šunky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňáku, protože tam jsou játra taky, že jo, kašní a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
1: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dále?
2: To já typu, aby jsem to měl. Takových 65 deka jater, dva toustíčky na kraj najemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázalo, dvě vajíčka, dochutím to koňáčkem a nakrajem slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako
1: kolik slaniny?
2: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
1: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
2: Semilu játra, ale musí být játra zbavený tež. Blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka, jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar, a kam se hrabe sušený mlíko, to krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
1: To jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
2: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
1: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
2: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
1: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
2: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojový omáčky, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
1: A na zelí potřebujeme?
2: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžičci octa.
1: Cukru tak 300 gramů aspoň.
2: 300 gramů.
0: Pochoutkový rok.
1: Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
2: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste palcem to hezky promasírovat.
1: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
2: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
1: To je do jiného magazínu.
2: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to, ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
1: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
2: Tak jdeme na to a budeme to plnit, jo?
1: Nakloníme kachnu.
2: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
1: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
2: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
1: I s kmínem budeme takhle pracovat.
2: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavu, tak.
1: Máme pekáč, takový ten klasický. Teď do ní dáváš sádlo?
2: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
1: Tím to vypodložíš.
2: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
1: Na to položíme tu naši kachnu.
2: A malinko ji podléme.
1: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
2: Teď dáme odkrytou takhle.
1: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
2: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme jí dělat ještě minimálně hodinu a on nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
1: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení se to může potírat.
2: No jo.
1: Pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinů. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
2: Šalotka je normální a volej cukr.
1: Tak co děláš teď?
2: Teď si nakrajíme tu cibuli a nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale udělám si takovýhle kousky. Teď ty cibule musí být fakt dostatek.
1: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu a na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
2: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví a počkáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
1: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
2: Tak, to je ono.
1: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
2: Pak do toho dáme to zelí.
1: Nakrájené na nudličky.
2: Na nudličky. A hezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
1: Ovšem to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
2: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
1: Kolik vína?
2: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmenujeme lehce z kořice. No a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený, to víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický octet. To je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
1: Dáme takovou žíci?
2: No, žíce stačí. A co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
1: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou pašťuku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
2: Pan Novotný pro mě udělal číslo 1 receptový řemen, a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu. A vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
1: Pěť, to je úplně láska na talíři.
2: Bomba.
1: Super.
2: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
1: Ochutnejte, zkontrolujte, podívejte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný, tak sledujte nás.
2: Děkuji a vařte, naši posluchači, a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
1: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burghardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brinza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušení je to 35 až 40 dnů a Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli, ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry dva dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roqueforti. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovirok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou Svět.

0: skvělou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek, což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
3: Jako vegana, vegoše.
1: Jo.
0: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: něco takového. No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no, nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo,
1: aha,
2: protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil, kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako.
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vi, to bylo furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovirok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01104. Pokud si myslíte, že to byli kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovirok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku, tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Při zásahu u spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumprsku zemřel drážní hasič. Ve Višnové na Liberecku další větrnou elektrárnu nechtějí. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2-3%. Zítra bude polojasno, během dne přechodně oblačno, místy i s možností přehánky. Teploty 18-21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Při odstraňování spadlého stromu zemřel jeden z drážních hasičů. Na sociální síti X to oznámil generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Mluvčí drážních hasičů Martin Kavka pak Českému rozhlasu řekl, že nehoda se stala v Hanušovicích u Šumperku.
3: Vlak najel do spadlého stromu, na místo vyrazili hasiči správy železnic a během té likvidace toho spadlého stromu bohužel došlo ke smrtelnému zranění jednoho z těch dosahujících hasičů.
2: Podle Kavky museli drážní hasiči o víkendu kvůli silnějšímu větru vyjíždět častěji než obvykle. Nejvíc zasahovali na Olomoucku. Lidé ve Višnové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva, nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Platy zdravotníků by v příštím roce měly zrůst o 2-3%. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
4: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5-6%.
0: Sport.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův krajan Russell z Mercedesu. Třetí dojel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích. Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala Češka na dopolední stříbro z časovky.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noční a ranní teploty 11-7 stupňů, denní 17-21, na jižní Moravě až 24, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě okolo 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 mezi kilometry 17 a 19 směr na Prahu jezdí pomalu jedoucí vozidlo údržby, levý jízdní pruh je uzavřen. Na silnici číslo 47 na 65. kilometru v okrese Přerov se provádí údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků. A uzavřený je i úsek v Olivové v Babicích u Rosic v okrese Brno-Venkov. Je to uzavřeno po dobu výstavby chodníku. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A už jsou tady hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, některý herci by se měli fackovat.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, vás nebudu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je mi to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo, a ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a teď, když se filmovalo, tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no ale on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co on, pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem, pane, jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, Jane, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zase po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
7: Snad strach z hněvu vaší milosti, či co? Je toho příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
7: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
7: Krač.
6: Uhás. A pamatuj, že dnes v noci bude mít kat pohotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál. No a měli jsme scénu připravenou v koupelně, jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný nápad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho pokopu šátranou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu DAMU potkal s Jiřím Krejčíkem jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
8: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl, a já ji hrozně dlouho nevyprávěl. Ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film, a on říkal, hele, Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta anděla, a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám, kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat, jo. Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo. Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo, a nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil, netlouk herce, nikdy, ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo, a přesto to bolí, jo. A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku. Zrovna papá. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér. Člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem velikým. jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čak pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídá, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
9: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jiří Krejčík, hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do Nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. I svír jeden Čechen je pro každého Čecha sein positives Verhältnis zum Reich. Jeho kladný Verhältnis...
4: Jeho kladný poměr kříž. Ryšanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do třídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Dejte si ty vaše švejkoviny, Ryšanku, ano? Doba je příliš vážná. Pavelka k tabuli. Pají tady bez jasný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Rule! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, a tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dej tomu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: Jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát. Aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala. Nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci. A když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahleta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili?
2: Ne, tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: tak vy, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana Čo. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no, paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
1: Začal v Lídně teda, já že jo, ano.
2: Jinýho herce jindy.
1: Ano.
2: Jsem měl a ten měl taky mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
1: Státní majetek, ano, ano.
2: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
1: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
2: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
1: ano, ano.
2: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
1: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě.
2: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
1: A to se dostalo až no a pan, na stranu?
2: Pan, pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi 5 nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
3: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá. Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha. Ja. A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové.
2: Ja.
3: Hrál Essenbacha a pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal, on jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Česu,

0: zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného, a já nevím, ten prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, on by to nedbal. Já nevím, nedbal, muž je starší, no tak jiný, tak nedbal, dobře, tak volali, nedbal, byl na Kapry někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, já uberu, tak jedem. Hodina H. Asi čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jebnit. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá. Nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do bara.
1: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Pucholt a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
2: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
3: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
2: No, vám se přitom nestalo nic.
3: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Na oni zdolí a myslí si, že jim to projde. Zprostě.
2: No tak se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Vy jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste byli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Ve nic se stalo. Co se stalo?
3: Nic.
1: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Janžurová společně s Josefem Abrahamem.
4: Já se bez kabelky nehnu.
5: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal. Ty jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím. Dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš, já se to
4: pro. Z čeho budu živa?
5: Ale to já nevím. To si musíš na sebe nějak vydělat.
4: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
5: Co? V té kabelce jsi měla?
4: Ano, v té kabelce.
5: Já takhle. Já tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen dělám nezlost, ale to je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
4: Kolik? 15 liber.
5: 15 liber, jo?
4: Mhm.
5: 15 liber za...
4: Jo, nějaký drobný nuto.
5: Drobný, jo.
4: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
5: Rtěnku.
4: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
5: Z holotryskem,
4: dobře. Ne, z holotryskem ne, ale byly zlatý.
5: Ne, to je škoda.
4: A to... Broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
5: Alžbět. Po babičce pět, čas, no. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
4: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden upžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
1: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
6: To festivalu se zúčastnil legend.

legendární sovětský režisér Grigorij Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu, a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou, Ljubo, a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigorij Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď jaksi nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík. A ta Ladinina jako přišla jako i zviníte mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jakože si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment, to už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď, přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No přátelé, to byl sovětský velvyslanec. Sovětská umělkyně, stolička, pád na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu, já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři, vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat, já tu Ladininu, já ji neporazil, ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte mi to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Ten taky vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Polišky, vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře. A
8: byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No, jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak, ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte, nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil, říkal, já jsem se nevsadil, a říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám, já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil vám polívkový už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo.
11: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: No a jako vždy, úderem 23. hodiny otevíráme náš pravidelný pořad jménem Noční linka. Krásný pozdní nedělní, stále ještě večer vám všem, kteří ještě nespíte, ale naopak jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. No a samozřejmě vy víte, že před námi jsou celé dvě hodiny společného povídání a také se potkávání v našem vysílání. A i dnes nebudou chybět, myslím, velmi příjemné písničky. No a co nás čeká? Právě co se týče povídání v noční lince, tak je závěr neděle, tak si odpočineme, co říkáte. Odpočinek, to bude to správné téma. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dát takzvaně 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? Museli jste se naučit myslet na svůj odpočinek a jak pak těžké to bylo? Nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas odpočívat se naučit, nebo to může špatně skončit třeba v pracovním procesu i s syndromem vyhoření nebo nějakou jinou nemocí. Asi si mnozí uvědomujeme, jak moc důležité je pro nás a pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. Někteří to zjistili, až když se jim přílišná upracovanost třeba vymstila, dejme tomu i nemocí, a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak jste na tom vy a odpočinek? Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě připomínám i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Helena Vondráčková a její známý to hitno a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je spod Krkonoší, konkrétně z hostinného Milan. Milane, hezký nedělní večer vám přeju.
1: Hezký nedělní večer přeju já vám, paní moderátorko.
0: Děkuju.
1: Pěkně přeju všem posluchačům noční linky a začal bych, odpočinek je velice důležitý. Já odpočívám tím, že si pustím rádio a zdřímnu si přes den, nebo si zajdu na dobrou kávu do cukrárny, tam posedím a odpočívám. Dám si k tomu chlebíček nebo zákusek.
0: No, to je hezký odpočinek náhodou, takhle si dát nějakou dobrotu a vypnout a jen tak se koukat a pochutnávat si, že jo?
1: Ano, ano, ano. A příjemná procházka po malou chůzi taky odpočíje, taky přinese odpočinek.
0: Tak kolikrát třeba za den nebo v týdnu si uděláte takovýhle odpočinek, takovouhle chvilku pro sebe, jenom abyste si ji hezky užil, abyste se zrelaxoval a tak?
1: Na tu kávu se snažím zajít každý den a to dřímnutí asi tak dvakrát týdně.
0: No jak jste si vymýšlel tuto formu odpočinku pro sebe? Přišlo to tak jakoby samo, nebo vás to třeba naučili přátelé chodit do té konkrétní kavárny, kde to máte rád?
1: To jsem se naučil, to mě řeklo samo, to jsem se naučil sám od sebe. Tam zajdu, je tam klid, ticho. Člověk si dá o samotě kávu a je mu dobře.
0: No tak to je nádhera. Samozřejmě krásná procházka potom v přírodě pod čirým nebem na čerstvém vzduchu. Ta splní taky určitě svůj účel. A co spánek? Kolik potřebujete hodin spánku pro to, abyste byl odpočatý?
1: Takových 8-9 hodin.
0: A to zvládnete, aby to tak vyšlo každý
1: ano,
0: den?
1: To zvládnu.
0: No tak to je dobře. Tak to
1: a
0: vám moc přeju.
1: Třeba hodinku, dvě, no, dvakrát týdně.
0: Jo. Takže takové to po obědě, třeba na chviličku nohy nahoru, jak se říká, jo?
1: Ano.
0: Tak to je dobře. Tak moc vám to přeju, abyste si užil třeba i teď nedělní odpočinek s naším večerním vysíláním a jinak samozřejmě, abyste vždycky našel pro sebe tu správnou chvilku a tělo se zrelaxovalo a bylo vám prostě na světě dobře.
1: Tak jo, děkuju, naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky, Milane, naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Vašo Batejdl v Noční lince se svojí písničkou Mal som rád býtníkou. Tolik písnička, no a teď pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu.
0: No.
1: No já odpočívám, dneska jsem si odpočinul, že si jdu zaplavat, tím pádem všecko, co je v těle, je zablokované, tak jedno za dva týdny jdu plavat, to pomáhá.
0: No to je krása.
1: Protože mám v háji záda. Doktor mě to doporučil.
0: Ano, tak ano.
1: S klukem skládáme pucle se synem, to nás oba baví.
0: Jo, tak to je taky příjemný relax, to je pravda.
1: Tak jdu na bohoslužby jako každou sobotu, protože tam přijdu na jiné myšlenky, že vlastně vypadnu z toho pracovního kolotoče.
0: Takže no, pravidelně tak, každou sobotu chodíte, jo, do kostela na bohoslužbu.
1: No a hodně mě pomáhá, že třeba, jako samozřejmě, že v práci to nejde, ale doma, jo, tak jak říkal neboš ty děda, že po dobrým obědě je dobrý se natáhnout a po špatným ani nestávat.
0: Jo, jo, to,
1: to je... To děda, jako to už nežije, no.
0: To je hezké úsloví, děda měl pravdu.
1: Tak jsme vůbec moudrý muž, no. A mě, když mě to zprávoval, tak všechno zprávil, no. Zase jako hodně jsem se od něho naučil, no.
0: Tak na něj rád vzpomínáte a naučil vás, jak pěkně odpočívat, že jo?
1: Jo, jo. Akorát to smutné, že mě chybí, tak to víte, už není na světě.
0: No jo, tak to věřím, samozřejmě.
1: Že na mě taky chybí, ale tak musím žít dál, no co jiný, ono, vdovců je spousta, a to už by bylo jiný téma, no. Akorát jsem si odpočinul nejvíc, třeba u manželky v náruči večer, to bylo tak krásné, strašně mě to chybí, no, tak, ale to už jako, no, to už je, asi jedno, to už nezměním, no. A jinak ještě se chci zeptat, jestli bych tam nemohl nechat jako potom mimo eter svoje číslo, někdo třeba se našel, že by si se mnou chtěl zahrát Čo brdo, kde to strašně chybí. My jsme s manželkou hráli Čo brdo a to byla strašná sranda. No.
0: Jo, dobře, tak pak se domluvíme. Jinak pojďme ještě k tomu tématu. Jinak třeba co se týče procházek a takových výletů do přírody a teď budou léto, prázdniny, hezké počasí, dlouhé dny, tak odpočíváte třeba i aktivně, Roberte?
1: No, já jsem Olomoučák a jedno za čas mě se líbí třeba určitý místo. Já nevím, třeba, jestli to znáte v Olomouci.
0: Trošku.
1: Ale já chodím podél řeky. Mně se třeba líbí takové hmyzdě víc, třeba, jak je to Moravy s Trusovkou, nebo prostě za městem na Novosadech, jak teče řeka. Já rád chodím k řece. Někdy, když je teplo, tak se v té řece i vykoupu, ale
0: to
1: se mě žena utopila, tak už jsou takové jako opatrné. Jo?
0: Rozumím, tak, rozumím.
1: Radši jenom do malé vody, že? Protože ne, že bych teda nebyl plavec, jenom, že tam je jedno riziko, když jdu na bazén, tak tam je paní plavčice, paní učitelka, což je dobře. Když to v té řece tam nikdo není, tam je člověk odkázaný sám na sebe. V momentě, když se něco zvencne, tak to může být docela malé. Jako.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže radši jenom v malé vodě, když jsou v řece.
0: No. Dobře, no tak jo, tak vám každopádně přeju.
1: Já jsem si vás chtěl zeptat, jak odpočíváte vy? Jedete třeba se někde projet na kole, vidíte, na co jsem se chtěl zeptat.
0: No, tak jezdím na kole, ano, to je pravda.
1: Je perfektně, já taky občas jedu.
0: Teď jsem to v těch deštivých dnech trochu vynechala, ale jinak velmi ráda, když mám volný den nebo odpoledne, alespoň to zcela určitě.
1: No a na závěr.
0: No.
1: Teď nezdržuji.
0: Nezdržujete.
1: Pozdravuji tu i paní Ludmilu.
0: Ano.
1: Chci právě nechat to číslo do Brna. Paní Vlastínku, voláme si, ona na mě číslo má. Pak Oldu včelaře, no všechny linkaře zkrátka.
0: Dobře.
1: A držte mě palce v žebykách, vůbec mě to nejde. Vždycky jednu tak těžkou otázku, že mě vyhrkla slzy, ale stanu a jdu dál.
0: Tak to je dobře.
1: Takže potom mimo eter vám nechám číslo pro paní Ludmilu.
0: Dobře, tak jo, mějte se hezky, Roberte, přeju hezký večer a hezký závěr neděle, jo?
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Písnička Kapradí a s ní tady byla, jak jste určitě mnozí poznali, skupina Činasky. Jinak máme 23 hodin a k tomu 20 minut přesně a na telefonu Aničku zo Sološnice. Krásný večer, Aničko.
1: Aj vám krásný, aj všetkým poslucháčom, ktorí ešte teda začali počúvať.
0: Jo, jo, jo, děkuju.
1: Televízia to je 0 bodov. Mm-hmm. Užíváme si takto, jak sa dá rádio. Ja proste od rána do večera.
0: Jasne.
1: Aj radšej mám k rádio. No, a čo je moje oddychovanie?
0: No, povieste, jak to umíte.
1: Cez deň vôbec, absolútne, ale si lahnem na ojdačku,
0: dobrem
1: si knižku, prečítam si, jak je tak, nezaspím ja absolútne. No a už ten výstražný prs ostal hore, že abych si dávala pozor, že není všetko len robiť, ale treba odpočívať. No. Takže,
0: no, někdo je opravdu celý den pořád, jak se říká, jak na baterky, nezastaví se, že jo, jede.
1: Já jsem přesně, mi dneska kamarádka vynadala, hovorí, nauč se odpočívat, děvčata.
0: No, vlastně, vidíte to.
1: Ano, naučím se odpočívat, hovorím, ještě dost, keď bojím tam. Ale ještě se nechystám, doufám, že se
0: no,
1: to
0: nestane tak skoro. Takže no, s tím máte taky problém vypnout aktivity zkrátka.
1: Áno, já jsem strašně, víte, co, hyperaktivná, já musím mať všetko, ňuňo.
0: Jo, no. rozumím.
1: Mi povedal, že na čo sadíš toľko kvetov, musíš okolo toho robiť, ale já milujem kvety, nech sú, jaké chcú, ale mám okolo celé chalupy, lebo ja nesadím zeleninu, absolútne nič, jedine rajčiny, to teda áno. No a v druhom kute mám zas maliny, no nádherné, už začali rodiť konečne, že sa dočkám aj toho.
0: Mm-hmm.
1: No, takže stále mám aktivitu 100%.
0: Jo. No. A kdy přijde takový ten signál, že už byste si měla jít třeba lehnout k té knížce, nebo
1: no,
0: sednout pod strom?
1: S chrbticou, viete čo, s chrbticou a sú problémy, takže jak som spadla, som mala ten úraz.
0: Jo, jo.
1: Od tej doby si, ale robím, sadnem si chvíľu a zase robím a zase si sadnem, takže no.
0: Takže tak, je to důležité, víte jak na sebe zkrátka, řekla bych.
1: Áno, švagrina mi prišla včera a donesla mi plný košík čerešní.
0: Aha.
1: A hovorím, no čo mám s tým teraz robiť, dievča zlaté? No za vás ich však, ty vieš? No tak zavarila som, polovicu som zavarila, niečo som dala susedom, lebo nemajú čerešne.
0: Jasne.
1: No tak hotovo. A napiekla som kysnuté koláče s čerešňom, tak jedným som dala druhým.
0: Ja.
1: Ale ty si nesadneš ani na chvíľu.
0: No, no to
1: ale
0: musela
1: ja
0: byť dobrota.
1: No, takže Jituška, pozdravte toho nášho rybára.
0: Dobře, až ho uslyším, určitě ráda vyřídím, samozřejmě.
1: No, už sa dlho neozval.
0: Áno, áno.
1: Takže aj Noriku poznám, však ja jej zavolám.
0: Dobře,
1: takže,
0: dobře.
1: Skrátka ešte, kto si na mňa pamätá, nech si spomenie. A život je krásny, ideme ďalej.
0: Áno, áno, áno.
1: Čo bude, tak to nám ukáže.
0: Tak jo. No.
1: A viete čo, ešte jednu takú perličku smutnú, doniesla mi kamarátka vedľa ďateľa. Malého, mladého, krásneho, vyfarbeného. A ja hovorím, no čo mám s ním robiť, že mačky mu chytili ich krídlo, niečo sa stalo, ale ja som nevidela. Tak som ho dala do skleníka.
0: Ano.
1: A viete čo, tam mi behal hore dole, lebo tam už nemám nič. A predstavte si, ešte ja som mu dáždelky vyťahovala z uvene, som mu dala aj sa napapkal. A ráno idem a on už bol vystretý. Takže mi bola aj doplaču, som si ho tam pochovala.
0: No jo.
1: A hotovo. A ja hovorím, musím strašne striehnuť, lebo až na stromy vyletela hore, tam majú zase, jak sa volajú, tie kominariky majú tam hniezdo. Taký pozor dávam, hovorím, tak toto je hrozné.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže prajem všetko dobré, všetkých pozdravujem a dúfam, že sa na budúce dovolám ešte.
0: Dobře, no, tak ja ďakujem moc za návštevu. Mějte se moc hezky, Aničko, přeju krásné dny.
1: Všetko dobré.
0: Budu se těšit. Naslyšenou, dobrou noc. Tak zdravíme na Slovensko a teď už přichází Marta Kubišová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Magdaléna a Marta Kubišová, tolik písnička. No a na telefonu máme Olina z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím a všechny ostatní.
0: Děkuju moc krát.
1: Takže, jestli můžu začít.
0: Můžete určitě, prostor je váš.
1: Dneska jsem se zapřesáhl, že volat nebudu, ale jak jsem slyšel Roberta, tak mě vyprovokoval.
0: To je dobře.
1: Tady paní, teď jsem mluvila předtím chvilečku, jak se učí, máme se učit odpočívat. Já s tím odpočíváním opravdu mám problém.
0: Taky problém.
1: Pořád mám jako pocit, že něco musím ještě dělat a tak
0: jo,
1: dále.
0: Jo, něco stihnout, dodělat a tak dále. Rozumím, no, rozumím.
1: A jak signálem je to, že jsem unavený, je to, že při obědě, že mi spadne hlava do polívky, tak to špatné. To trochu přiháním, ale je to tak, manželka mi říká, prosím tě, běž si lehnout.
0: Jo.
1: Tak jdu si směrem lehnout a teď uvidím tamto, ještě to udělám. A potom je večer, potom přijde 23. hodina.
0: No jo, vy chodíte pozdě spát, to je pravda, to už jsme se tady říkali.
1: No, no tady už na mě čeká Korinka, takže...
0: Půjdete na výlet.
1: Udělat kolečko takový malý.
0: Ano, ano.
1: A tak to je takový pohodov, to je takové pohodové. Takže spím takových, no, kolem těch 5 hodin.
0: To je málo, vystačíte s 5 hodinami stále?
1: No, tak asi nevystačím, ale když poslouchám do 1 hodiny noční linku,
0: jo.
1: Automaticky se budím 6:30. Nevím proč.
0: A už to pak nejde dotáhnout dál.
1: Já možná bych lehl, tak jo, ale tak já už zase veznu, já nevím, noťas nebo mobil a už tam něco lupkám pustím si rádio a už přemýšlím, co budu dělat a to je takový, jak vám začne štortovat v hlavě, tak to už je konec.
0: Já vím, to je pravda, člověk začne přemýšlet moc.
1: Ano, přesně tak. Ale opravdu se musím snažit, musím se, slibuji vám to tak se celým národem.
0: Jo, přidejte k těm 5 hodinám ještě něco málo, to je
1: no,
0: fakt.
1: Určitě něco tam přidám. Takže tak, takže to nebudu jako to prodlužovat, to svoje povídání, ale jak říkám, budu vás poslouchat teď, jak budu ještě chodit po venku.
0: Dobře.
1: Po Kopřivnici. Zdravím Roberta.
0: Děkuju.
1: Zdravím paní Jirinku tam z divadelnici, teda jak já ji říkám. Milana z Nového Čína.
0: Ano, ano.
1: To se zkrátka všechny.
0: Dobře.
1: To člověk tak poslouchá, tak ty podle toho hlasu už pozná, kde kdo je, odkud je. František Židlochovice, za toho jsem neslyšel, myslím, 2 dny, nebo 3 dny.
0: Třeba se ozve, uvidíme. Třeba se ozve.
1: Děkuji, mějte se moc krásně. Těším se na další povídání s vámi.
0: Nápodobně. Někdy. Užijte si pozdně večerní procházku, určitě pod hvězdami, doufám, že neprší u vás.
1: No, je zataženo tady.
0: Zataženo,
1: Celkem se ochladilo trošku, ale...
0: Slibují nám oteplování meteorologové, tak uvidíme. Jestli už to dostane takový ten letní švih.
1: Ještě dodělávám, teď já jsem dneska točil med.
0: Aha.
1: Takže ještě tady mám v nádobách, tak to musím nějak trošku pochránit, aby mě to nentálo vlhkost, takže zavřu bylíčku.
0: Ano.
1: Ale je vynikající, takový tmavý.
0: Takže jako první květový do tmava. No tak to je krásné.
1: No tak, ono jako spousta včelařů říkalo, že mají jako medovicový ten tmavý. Ale měl by to být květ, takže nevím, kde to ty holky natahali. Někomu vyloupili nějakou cukrárnu s karamelem možná, nevím. Je opravdu dobrý, takže těším se.
0: Moc přeju, moc si ho užijte a samozřejmě ať slouží hlavně na zdraví a vůbec i pro chuť.
1: Ano,
0: děkuju za návštěvu, mějte se hezky taky. Naslyšenou, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Čechomor a jejich proměny. No a na telefonu máme ze středních Čech paní Ivetu. Krásný večer, Iveto.
1: Vám taky všem nespavcům.
0: Děkuju za všechny.
1: Já jsem byla donucená se naučit odpočívat jiným rázem.
0: No.
1: Prostě mě k tomu donutilo zdraví.
0: Jo,
1: a
0: jo.
1: Hlavně záda. Milovala jsem zahrádku, tak mám jeden takový malý zvýšený závonec.
0: Jasně.
1: Tam se chvíli vrtám a pak mám pergolu, tam mám starý křeslo a stoleček.
0: Ano.
1: A stolečí papíčko. A okolo sebe vnoučata. No a abych byla trošku užitečná, tak se jim snažím trošku jako uvořit a tak pohlídat vnoučátka. No, mal bych okolo sebe 10, takže jako se nenudím.
0: To teda vám řeknu. To máte přímo mateřskou školu teda doma.
1: Mám ten dělá celý život.
0: To teda jo.
1: Takže a už po večerech mě chytla prostě starý rodokmeny. Takže jsem se sednul v počítači a my začne noční linka, tak se hledám ve starých matrikách, teď oni to trošku překopali, tak to bylo takový složitější, ale prostě mě to chytlo a dostala jsem se do takového půlky 18. století. Takže jako je to takový zajímavý, je to někdy jako detektivka.
0: Jo, a no, vlastně je to takový váš relax, odpočinek, že se tím bavíte a tak.
1: A tam zapomenu na všechno, u toho zapomenu na všechno.
0: Jo.
1: A nebo se tam pletení a nějaký ty rukavice a zpravování, protože děti toho roztrhají strašně moc, takže mi to vždycky děti dcera přinese, jedna, druhá, třetí. No a tuhle jsem se o sobě dozvěděla úžasnou věc.
0: No.
1: Jedna z mých dcer má trošku problémy se sluchem a neslyšela zvonek. A malý 2,5letý synek mi říká, mám to zvoní. A ona říká, no tak šla otevřít a to a pak mu vysvětlila, říká, ale když někdo zvoní, tak ty to musí říct, já mám rozbitý ouško, tak mi to řekni a já půjdu otevřít.
0: Ano, ano.
1: On se zamyslel, vzal mámu za ruku a říká, pojď, babička opalí. Protože když má nějakou díru na punčeše, tak
0: jo, jo, babička opraví všechno.
1: Tak babička opraví uši.
0: Tak to vidíte, jak jste doceněna svými potomky, svýma vnoučatama.
1: Takže se nevidím. Prostě myslím si, že nuda je asi pro nás starý lidi to nejhorší, co by mohlo.
0: Tak to asi jo, ale ten odpočinek je velmi důležitý samozřejmě, abyste měla chvilku fakt jenom třeba pro sebe, nemusí být třeba dlouhá, ale prostě chvilku. No.
1: V obědě si sednu s tím kafem, pokud je hezky, tak pod pergolou a tam
0: to jsou ty vaše chvilky hezké, tak to je fajn.
1: A potom říkám, potom u toho počítače, u toho zapomenu na všechno. Když se do něčeho dostanu, do nějakého, a teď s tím nějaký ty vztahy správný, a to mám vždycky z toho obrovskou radost.
0: A děláte pro svoji rodinu, nebo i pro přátele třeba, nebo na zakázku?
1: No, jenom pro svoji rodinu.
0: Jenom pro svoji rodinu, zkrátka, pro zábavu a tak.
1: Taková rozvětvená, taková chujerovská hrdinka trošku.
0: Jo.
1: Takže,
0: tak máte co dělat stále.
1: Je stále co hledat. No, děda byl ze 13 dětí.
0: No tak to jo, tak tam babička, má to po čem pátrat.
1: Babička byla ze 6 dětí. Jo, takže jako tam je opravdu po čem pátrat.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A je to, říkám, je to už občas ty matikáři a páni faráři to byli škrabalové a používali latinu, němčinu.
0: Jo, že to nejde rozluštit.
1: Patlají to dohromady. A někdy sedím nad jedním nápisem, co to je, jak se ten předek jmenoval, třeba taky 300 hodiny, než to slovo rozluštím. No. A nebo čím byl, jo, protože v těch starých matikách je napsáno dokonce, v kolik hodin se narodil. Čím byli jeho rodiče a tak dále. V dnešních matrikách není, tam se už naši potomci, naši budoucí jaksi, děti a vnuci, tam se už nedozvědí nic.
0: Ano, až budou pátrat po svých potomci, po svých předcích. No tak ať vám tahle ta práce jde dobře od ruky, ať vás těší a moc děkuju za návštěvu, paní Iveto.
1: Chce to najít si ten správný koníček a pak to je takový to ten relax daleko, daleko příjemnější.
0: Daleko příjemnější a člověka těší. Mějte se moc hezky, ať vám to dobře jde. Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla jedna dokonce filmová písnička Mít svůj kout s Jitkou Zelenkovou. No a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitučko. Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům a pánovi chci poděkovat za pozdrav a tím ho taky zdravím.
0: Dobře, ráda vyřizuju. Dobře, ráda moc vyřizuju samozřejmě a už se vás ptám, Františku, jak pak vy taky velmi aktivní a akční a neustále činný zapomínáte nebo nezapomínáte na svůj odpočinek?
1: No, paní Dučko, já to řeknu tak, já v současné době si moc teda jako neodpočinu, ale taky musím říct, že se moc fyzicky nenadělám, jo? No, maximálně tak jsem tam někdy zaskočím, někdy něco nastroju, nebo doma poseču trávu, jo? A jinak, víte, člověk potřebuje ten v těch letech, jak jsou já, protože víte, z Jedičina, no, dřívější éry se stavěly domy ve své pomoci všechno a když jste se do toho nechala vtáhnout, jo, a prostě když se všechno naslibovalo lidem, že jim postavil, že jim budeme stavět, no tak to byl teda záhul, jak se říká, fyzické, jo, protože to skoro toho sobotu, nedělu se někde stavěli domky po práci, jo, takže tak si myslím, že mám nárok, taky si jsem tam trošku odpočinul a taky to využívám. Soboty, neděle jsou rád, že mám volno, že můžu manželce něco slíbit, že ju někam zavezu, že někam pojedeme, jo, no. Tak takhle je to se mnou, jako jo, no, taky rád odpočívám, víte, když, a když, takhle, včera, sobota, tak jsem měl jednání stavební, aspoň 3 hodiny.
0: No vidíte, jo, tak ani vo víkendu jste vlastně se z toho nevyvlík, z těch povinností.
1: No, musíte k zákazníkovi, jo, paní byla ze Švýcarska a máte v Židlochovicích domek, no, tak 3 hodiny jsme jednali, já říkám, ať něco namaluju na plánek, ať já, když tam nebude, tak ať můžu podle tom plánku nějak reagovat, jo, stavět a tak, no.
0: Jo.
1: No a říkám, zase na to, jo, no takže a i když nic nedělám, tak on to někdy umoruje. Taky, jo, sedu k obědu, s tím oběd a najednou usnu za chvíli v té přesli, jo.
0: Ano.
1: Proberu se za hodinu, bolí mě zadek, jo, víte, protože usnu z křesle, nebo, že, takže, ale víte, ale je mi litovat, že jaký ta pracuje furt, ta musí vařit, plánovat, co udělá,
0: takže litovat, to je moje
1: horší, jak chlapi, dokážeme na co využít, neužít, no a tak. Víte, taky v té hospůdce jsem tam, ale teď už málo, jako, jo, protože když nemáte pravýho zedníka kovanýho a musí o to dělat pomocnic, tu zednickou práci, tak musíte s nima spurt být na té stavbě, jo?
0: Ano.
1: No. A oni teda všechny práce nemůžu s nima dělat, nějaký omítky a to ne, jo, ale takový nějaký zámkový dlažby a zateplování, to oni kluci zvládnou, ale musím být s nima celý den, jako jo.
0: Jo.
1: Protože oni by potom taky rádi odpočívali, ale v práci, jako jo.
0: Tak je musíte trošku ohlídat taky, jasně.
1: No samozřejmě, to je takový můj úkol, jo, když chcou ta firma prostě trošku klapala, tak musím hlídat, no.
0: No je, to tak je.

0: To tak je.
1: Jo.
0: Dobře, Františku, no.
1: Zítra, kdo vím, zákazníků, víte, tak vlastně tam musí být s nima celý den, no.
0: Jo, tak si potom, až večer přijde ten správný odpočinek, dobře.
1: Ano, ano, taky rád lidoštím, samozřejmě, víte, za jeden věc si zvadí, jako třeba tady do cukrády, tam, a i když mám cukrovku, ne jako trošičku, když mám, tak mám taky rád sladky.
0: Tak na chvilku, tak rád, na dobroty.
1: No, tak... A říká, tak ty si rád odpočnu, no já si samozřejmě, jak jsou svátky, ne, jak když 104 dní svátky, to beru teda, víte, no.
0: Jo, to si užijete, tak to je dobře. Tak Františku, nezapomínejte na sebe taky, na svůj odpočinek a jinak přeju hezký večer a moc děkuju taky za návštěvu, ano?
1: Ano, děkuju, paní Tuško.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: nohy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, starý dobrý olympik a slzy tvý mámy. No a těsně před půlnocí pozdravíme paní Ivetu do Teplic. Krásný pozdní večer, Iveto.
2: Vám také, paní Jitko, i všem posluchačům Noční linky.
1: Děkuju za všechny.
2: Tak já třeba odpočívám tak, že ráda tečtu knihy. Třeba i historické, nebo tečtu zajímavou knihu Trůn bohyně Isis, je to o životě Kleopatry.
1: Aha.
2: Nebo ráda čtu i o životopisné knihy umělců, zpěváků, herců. Tak ráda chodím na procházky do přírody, kde poslouchám zase zpěv ptactva.
1: No je krása.
2: Nebo koukám, jestli někde po stromě se nešplhá nějaká veverka. No, pak ráda poslouchám hudbu, mám hodně LP desek, ještě z mladších let, takže mám gramorádio, tak si pouštím jak české interprety, tak zahraniční. Pak ráda chodím třeba na nějaký pěkný film do kina, teď jsem byla naposledy na filmu Michael o Michaelovi Jacksonovi.
1: Ano, líbil se vám.
2: Mě upoutal, že jsem byla dvakrát na něm.
1: Jo, dokonce už to stihla.
2: Ano, i ten jeho synovec ho tak krásně stvárnil, prostě se mi to líbilo.
1: Líbilo.
2: Opravdu to bylo krásně natočeno, takže všem doporučuji, že...
1: Zavzpomínala jste si na legendu.
2: No. I na české filmy taky zajdu, a takže i tak, když jsou tyhle ty různé ty hudební filmy, tak taky ráda na to zajdu.
1: Ano, ano.
2: No a tak teď jsou taky v módě ty omalovánky pro dospělé, že to jsou ty různé mandaly, ornamenty a přírodní různé, tak to si taky...
1: Takže si koupíte vyparvuji. A ráda si zamalujete takhle pěkně, jo? Vidíte to?
2: To mě prostě bavilo i v dětství prostě, že jo, maminka vykupala omalovánky, takže...
1: To je dobrý nápad, jak ráda, relaxovat, no. Vidíte to? Hezké doporučení.
2: Pak třeba něco uháčkuju, že... Říkám, že až budu v důchodu, tak budu háčkovat zvířátka dětem do nemocnice. No, že?
1: Jo.
2: takže jsou všelijaké způsoby. Takže...
1: Víte, jak na sebe a jak si odpočinout zkrátka sama ano, se sebou, ano. Tak to je fajn. To je fajn. No a co se týče spánku třeba?
2: No tak to tak je to. Třeba v sobotě neděle, když třeba je špatné počasí, tak se uvaří, poklidí a pak třeba se taky odpoledne třeba dám hodinku spánku. No a přes tím jako to chodím třeba tak v kolem 11. a když zrovna neposlouchám linku, tak do té 12. hodiny taky spám.
1: Aby to bylo těch 7-8 hodin aspoň.
2: No, aspoň těch 7 hodin.
1: 7 hodin pro tělo.
2: To regenerovalo. No.
1: Umíte takové to, že si jdete přes den lehnout na chvíli?
2: No říkám někdy, třeba o víkendu.
1: O víkendu,
2: jo,
1: ano, ano.
2: Když je špatné počasí, tak třeba v sobotu, že jo.
1: Na chviličku, jo.
2: Po obědě potom, no, že si člověk trošku takhle taky, no, dříve.
1: Tak to je dobře, protože to tělo si vlastně řekne a proč to nevyužít, že jo?
2: Ano, ano, ano. No potom právě to je taková ta spací nálada, že jo, když venku prší. A
1: ano, tuká, na výlet to nejde, nebo tak, jde, ale tak jako divně.
2: Tak potom je tak dát takhle ten doušek spánku taky, no.
1: Tak to potěší.
2: Nebo mám hodně těch hrnečků, je porcelánom šlaký, tak když si do toho pak jdu, že to jdu utřít prach z toho, no, tak to je taky takový menší relax.
1: Jo, utírání prachu.
2: No.
1: Tak konec konců je to
2: potřeba. Jaký mám tam ty náměty na tom hrnečku, kytičky nebo nějaký ornamenty, že jo, tak se tak na to podívám, otřu ho a...
1: Prohlídnete, zjistíte, co tam chybí, nechybí, co je potřeba opravit a tak a je to.
2: Ne, to já mám všechny jako dobrý, jo. Nemám nějaký poškozený, no. Já se prostě prohlídnu, nějaký vlastně ty hrnečky, všaký motivy mám, no.
1: Připomenete, co to tam vlastně máte. Dobře, no tak paní Iveto, taky přeju příjemné chvilky, které si takhle pěkně naplánujete pro sebe, abyste se hezky zrelaxovala a odpočinula.
2: Tak relaxovat nebo prostě něco dělat, nějaký koníčky, že jo, aby se nenudil.
1: Jasně.
2: Aby prostě ten život měl nějaký prostě.
1: A člověk měl z toho radost.
2: No, nějakou radost, no. Prostě ho prožíval hezky ten život. No.
1: Přesně tak. Mějte se hezky a děkuji moc krát.
2: Také, ano.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Tak se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne. No a ať už chceme, nechceme, tak je tu pondělí s datem už 15. června. Jsme přesně v polovině červnového měsíce. No a na prahu nového dne nám všem přeju krásný vydařený pondělní den, ať se nám povede i co se týče počasí, ať sluníčko na nás nezapomene. No a pokud máte před sebou takové ty pondělní nějaké pracovní povinnosti, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky a jak vždycky dodávám, hlavně s radostí, úsměvem a ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat a budeme povídat na téma odpočinek. Umíte odpočívat? Odpočíváte raději aktivně a čistíte si hlavu třeba sportem, nebo naopak preferujete odpočinek pasivní, třeba si dáte 20. Jak je pro vás důležité umět odpočívat a jak moc vám to pomáhá? A museli jste se naučit na svůj odpočinek myslet a jak pak těžké to třeba pro vás konkrétně bylo, nebo to stále ještě neumíte a říkáte si, že je ten nejvyšší čas naučit se odpočívat. Mnozí si uvědomujeme, že je moc důležité pro nás, pro naše tělo i hlavu umět odpočívat. No a někteří to třeba zjistili, jak když se jim přílišná upracovanost vymstila třeba i nějakou chorobou a někteří na to teprve pomalu přicházejí. Tak jak pak se na tom s odpočinkem právě vy? Telefon i teď po půlnoci 731 800 900. Můžete využívat také náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlín, tak dospívali jsme, vy jste doposlouchali a na telefonu máme z Vysočiny paní Jarmilu. Krásnou noc, Jarmilo.
1: Dobrý večer všem z Noční linky.
0: Mm-hmm.
1: A zdravím i vás.
0: Děkuju.
1: A strašně vám děkuju za tento pořad, protože to je úplně super.
0: No, děkujeme moc za přízeň.
1: Takže dlouho jsem měla docela pauzu, protože jsem byla v nemocnici a teď jsem se vrátila nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Takže je mi toto dítka tady všechno takový vzácný, protože jsem už od podzima neviděla pomaly chalupu a sebe. Takže já to mám tak daný, že prostě taky neumím odpočívat.
0: Neumíte,
1: ale vzhledem teďka k nemoci.
0: Ano.
1: Se to učím, protože, jak mi řekl pan docent, naučte se poslouchat svoje tělo.
0: Mm.
1: A je to pravda.
0: Ano, ano,
1: protože,
0: ano.
1: Protože když přijde nějaká nemoc, tak fakt přehodnotíte všechno, ano. Celý ten žebříček a prostě tím takový ty problémy, co se zdají nevím, tak jsou úplně hloupostí a prostě se na tím musíte mávnout rukou nebo prostě pustit jedním uchem tam, druhým ven. A já ještě, abych teda řekla, narodila jsem se v lednu 63, kdy byla velká zima a naši se chodili na mě dívat, jestli dejchám, takže jsem asi byla takový otužilec. A teďka, jako mám hodně zájmu, hodně koníčků už ve školy a všechno, takže mě baví, jak se říká, vlastně celý svět, jo.
0: Hmm.
1: Ale tím, že teda právě jedno pro druhý, prostě si naplňuju ten den a... Ale když už mě bolí zádech nebo tak, tak už vím, že musím brzdit a že už prostě si musím sednout nebo lehnout, protože mám taky problémy se zádama.
0: Hmm.
1: A navíc teda se mi stala taková nepříjemná, jako jak to někdo má, ten osud je docela nevyzpytatelný nebo nám nadělí. Přišla jsem do týdne o 7 lidí.
0: Jejejej.
1: Z toho 3 z rodiny a z toho 4 známí plus jako spolužačka.
0: Mm-hmm.
1: Takže ten osud fakt byl krutej a zachoval se tak, že prostě jsem se z toho složila s tím, že teda jsem skolabovala a takže teďka prostě mě dávají páni doktoři dohromady a já se snažím se, opravdu se snažím.
0: Hmm.
1: Jako tak nějak to své tělo poslouchat s tím, že bych radila taky všem, aby se nevzdávali. A brali to, jak to je, když je někdo obézní nebo silnější, ať je, oni jsou ty lidi veselí, mají dobrou náladu.
0: Jo.
1: A když prostě, že jo, do přírody ráda chodím, nebo na houby, já jsem vášnivá houbařka.
0: No to je krásný tak, relax tohle,
1: to
0: ano.
1: To je úplně nádherný.
0: Ano,
1: a dala
0: ano.
1: jsem si taky za to, že když si něco z lesa odnesu, kousek mechu nebo něco, tak zase sbírám odpadky, takže mám igelitku.
0: Mm-hmm.
1: A zase ty takový
0: pomáháte
1: ty
0: lesu.
1: Tak to zase beru doma. Mám toho kolikrát až.
0: Jo, já vím, to asi všichni, když se podíváme kolem sebe, tak bohužel tohleto, no.
1: A jinak ráda mám zvířata, prostě psy, kočky, mám Minu, teďka jí říkám Aleška, protože můj přítel si vzal život, tak jsem ji přejmenovala na Alešku.
0: Mm-hmm.
1: A ona je tak věrná a prostě, když mě je špatně, tak prostě za mnou přijde a úplně mě tak prostě vycítí tu bolest a je se mnou jak
0: jo,
1: prostě
0: pomáhá. Kamará. Hmm. Tak to je
1: dobře. Jinak, když jdu na procházku, tak prostě jdu s tím stylem, že teďka jak nemám posečenou zahradu a zahrádku, tak obejdu zahrádku, natrhám nějaký trávy, kytky, co vykvetlo, protože jsem od podzimu ani nezrabala lupení, protože jsem byla v nemocnici, že?
0: Jo.
1: Takže dělám kytky s tím, že teda potom, když to taky někomu dám a prostě udělám někomu radost, nebo tak nějak sousedka se mi tady starala o kočičku, tak zítra teda si snad dovezu už auto
0: ano.
1: A mám tam věci pro ní a to taky chci dělat radost. A tak mám z toho taky takový dobrý pocit, protože udělám radost dalším a ráda dělám radost druhým a ráda peču, prostě všechno možný. Takže ty malůvky a takový to taky, mám strašně ráda kamínky a to, prostě všechno, já mám ráda a když i nějaký kamínek najdu na zemi, tak si ho vemu, protože ten jak padne do voka,
0: dělám
1: tak
0: vám radost, ano.
1: Mm-hmm. Takže zase použiju do nějaký vazby nebo nějaký šišku nebo něco, že jo, takže
0: ano.
1: Já chodím na procházku tak, že kolikrát jdu s půlkou kabelou kamení, takže jsem udřená, ale tak jako spokojená, šťastná, jo. Protože zase budu moc tvořit.
0: Že si něco přinesete nový.
1: Ale rodina mi tak nevěří, protože teďka mám tady problémy, nejde mi ani voda. Takže provodu tady, alebo mi syn doveze nebo děti, ale jakože jo, tak člověk potřebuje, ta voda, to je základ.
0: No je, no. Tak paní Jarmilo, držte se, přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, opatrujte se a nezapomínejte na sebe, na svůj klid a na svůj relax, protože je velmi důležitý určitě pro vás. I zrovna teď třeba, když máte tohle těžké období. Jinak moc děkuju za návštěvu a přeju vám hezkou noc a děkuju moc krát, jo?
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Všechny zdravím a ať jsou hodně silní. A
0: taky, nápodobně. Budu se
1: to pomoc, nebo prostě ať se to jako daří všem.
0: Dobře, tak já budu se těšit zase na slyšenou v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Janek Ledecký, skupina Žentour a písnička Proklínám. No a na telefonu máme Libušku z Měchovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás ještě jednou zdravím, Libuška, všechny posluchače.
0: Děkuju moc i napodobně vás.
1: Já
0: taky.
1: Bych řekla, že já už jsem nějak buď na to zvyklá, nebo jako se najím a jsem taková, ona, tak si chvilku jdu lehnout, protože to nějak vyžaduje.
0: Jo.
1: A no jo, já taky usnu na 2 hodiny.
0: No tak zase, když si to tělo řekne, tak co by ne.
1: A pak je mi, a víte, lepší, jako jo, cítím se dobře.
0: No tak vidíte to, jak to pomáhá krásně, jak to funguje, no, že jo?
1: Unavě, ano, ano. No tak to jako, a pak stanu, uděláme si zase s tou kafu, aby se trošku, jak se řekne, spružila, abych se probudila. No, takže jako... No, asi je to zvyklý to tělo, no, zase, no, přijde i únava, jo, i únava taková.
0: No je, je, ano, ano.
1: No, no, no.
0: Takže klidně během dne, proč, si ne, proč se nenatáhnout a nedat si chvilku, že jo, odpočinek, spací
1: no,
0: a tak.
1: No, jistě, no, tak to snad nic nestojí. Takže to, no, ale jako nejlepší věček se může projít, jo, aby to člověk to, no, ale já teda... Tu, no já si říkám, chvilku, a jsou to 2 hodiny jako nic. Takže je to tak, no.
0: No a přes den, kromě toho spánku, třeba máte ráda takové to posezení nebo nějaká procházka tam u vás třeba po okolí v přírodě, no, aby tak člověk...
1: No posezení, jo, to si třeba to... Já nemůžu jít někam na procházku, to jako jsme se sestrou, teď tak na skvěle, já řepatně... Takže já bych ráda šla, mě to láká, nejde to ještě, no.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no, no, takže to, ale jako sice tak nějak doma, že, nebo venku si tak nějak odpočíne taky, no.
0: Tak to je dobře.
1: No, no, nebo když někdo přijde, tak jsem taky ráda si popovídat, no, tak jako, tak nějak je to krátka, no. Když jsou hodní lidi, tak jo, jsou zlí, tak ne. Dneska se najdou, víte, no, zklamala jsem se. Bohužel, no, a známe se od školy, no. On se mnou nechce mluvit, no. Nevím proč.
0: No jo, no, ale... tak stane se někdy, no. To člověk nevymyslí no. Tyhle věci, to je pravda. Bohužel.
1: No. A to čeká mrzí, víte, protože je takový nepříjemný pro vás.
0: No. Ano, ano, ano, to je pravda.
1: No, tak co se dá dělat, no. Tím se nic nedělá, jestli se umoudří, nevím. No, takže to, taky trošku, já vám přeju hezkou dobrou, hezký
0: napodobně.
1: Návrat domů.
0: Děkuju, děkuju.
1: Domů návrat. A jak je v Praze, prší?
0: Pršelo chvilku odpoledne a jinak teď zatím nic uvidíme, jak se vyklube pondělí
1: no,
0: po ránu.
1: No, tady tak nějak, no, tady tak nějak nepršelo. No předtím ano, no, taky přehánky byly, no. Ale oni hlásí, že už pak příští týden má být teplo.
0: Že už přijdou konečně let, takové skoro letní chvilky, to je pravda.
1: No, no, tak se mějte hezky a máme vás rádi obě.
0: Děkuju. Děkuju, děkuju nápodobně. No. Hezkou noc přeju Libušku a budu se těšit zase příště. Mějte se hezky,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Naslyšenou. Taky, ano. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová, Slunečné pobřeží, to vše v noční lince, kterou právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu pozdravíme až na Valašsko Pepína. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak teď vás zdravím a i posluchače, kteří ještě nespí.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak se vede a jak umíte odpočívat? Prozraďte na sebe.
1: Tak odpočívat. My tady na té polosamotě, co neuděláte, nemáte, že? Takže musíte se jako hýbat, nutit jako se, že? Máme jako koně, že? Takže ráno už po té půl čtvrté, 4 hodiny už ho krmení, že? A dostal šrot nebo obez. A potom s ním už zase jedu do Hůšťa, že pro dřevo a s ním musíte...
0: No to jsou ty aktivity, tomu já rozumím, ale já se dneska spíš ptám na ten odpočinek. Jestli umíte odpočívat a tak, zkrátka udělat si třeba po obědě chvilku.
1: Jo, po obědě, jak je pěkně, tak venku pod lípu.
0: No.
1: Nebo na berandě, že na takže tak volnější. Teď jsme měli sena, takže to byl takový relax. Už máme nasušené seno.
0: Už jste to všechno zvládli takhle, no vy jste tady akční.
1: Jo, to je. Tak musíte, dokud je počasí. Tady vám nic nedá, nikdo zadarmo, že?
0: Takže to je pravda, ano.
1: To pěkně sušilo, takže... Dneska se trošku ochladilo, tak aj trochu přitápíme v těch kachlákoch, kde tam náhle.
0: Jo, aby se příjemně odpočívalo a potom spalo, že jo, dobře.
1: Přesně tak. Takže to je. No a bylinky jsme sbírali, protože teď do toho konca května, aby byly, teď se sušá, takže je to pěkně v tínku.
0: No je, tak tam máte voňavo teď krásně.
1: Jo, to je parádička. A tu je jako pěkně za každou počasí. A i když prší, tak sledujete zvěř, jak zapase a takže ptáky, ptáci, že to nám až do verandy léce, takže to je veselé. No a včelky, že a tak to.
0: Takže užíváte zkrátka teď toho krásného období dlouhých dnů a tak, jo?
1: Jo, je to pěkné, no.
0: No a kolik potřebujete spánku pro to, abyste byl dobře odpočatý, Pepíno?
1: Kolik, tak se mi povídá, že spím málo, ale tak těch 6,5 do 7 hodin, ale jako to je v pohodě.
0: Stačí vám to?
1: No, jo, stačí. Takže my chodíme večer brzo spať.
0: Aha.
1: My tak kolem 7:30, 8 hodin uspíme. Už klid.
0: A to už jako teď vstáváte, že je 12:30, už jste vyspaný?
1: No, teď už tak přemýšlám, co budu ráno dělat. Jsou ve 3 hodiny už komut, kokrá a to už víte, že už máte za chvíli vstávat. Že?
0: Aha, jo, máte čas na ráno.
1: To už je také veselé. Mm-hmm. A už kukačky začnu kukat, že? Takže počítáte, kolikrát zakuká a už to je takové veselé.
0: Jo, rozumím.
1: No a drůbež, co máme, že a tak ten.
0: Takže zkrátka, pořád je co dělat u vás a mezi tím nějaký ten relax, abyste na sebe nezapomněl. Dobře.
1: Tak se opatrujte.
0: Nápodobně, Pepíno, moc vám děkuju, přeju krásné dny.
1: Prosím. Sluce v duši.
0: Ano, nápodobně taky a krásné dny na Valašsko. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Pavel Bobek, jak jste určitě všichni poznali. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Olomouce paní Ivetu.
1: Ano, děkuji.
0: Krásnou noc, Iveto.
1: Nádhera písnička, krásnou noc.
0: To je dobře.
1: Já volám z Radíkova, Iveta.
0: Ano.
1: A Olomouc Radíkov.
0: Ano, ano.
1: A teď chci říct, to je krásné téma. Já mám 3 pejsky, jo?
0: Jo.
1: Tak chci povídat o tom, jak říkáte, odpočinek, jo? Takže já spím ráno 5.00 nebo 5.30. Ten malinký, já mám 3 pejsky, malinký ho mám, takový štěnátko.
0: Ano.
1: Tak v 5.30 on tady začne skákat na posteli, on je u mě, jo, tak on mě zbudí, tak ho dám na terasu, jo, on se vykaká, vyčurá, jo, tak probíhá den, začíná den, teď třeba musím jít do obchodu, po doktorech přes den, pak se vracím, jo,
0: ano, ano.
1: A teď ještě mám tady Belgičáka krásnýho, velikýho, jo, fenečku, to mi dala kámoška, to jsem nechtěla, a je už u mě 3 roky, tak ta fenečka, tak se vracím třeba z obchodu nebo po těch doktorech, a teď chci říct k tomu odpočinku, já se vracím a teď oni je vítají, jo, je vypustím a teď jsem tak unavená už po těch opuskách, tak se tady posadím na terasu, dám si tady něco dobrýho, oni se mnou samozřejmě papají, že? Dám si tam nějaký rohlík s nějakým salámem, pomazánkou, oni se mnou papají a potom ten odpočinek, jo? Pak už jsem tak utahaná, že potom si umyju ruce, jo, do domu, umyju si ruce, a říkám, a už mě dejte pokoj, jo, tak se tady natáhnu a teďka zaberu a spím. To je můj odpočinek.
0: Krása.
1: To je relaxace.
0: Ano, ano.
1: Pustím si rádio.
0: Ano.
1: Jo, rozhlas Brno. Já vás ráda poslouchám.
0: No, děkujeme.
1: Tak si to pustím.
0: Tak
1: no.
0: To umíte krásně si odpočinout, no. Vyspat se, dospat
1: no,
0: se.
1: No. Pustím, umyju si ruce, to je hlavní, potom se tady natáhnu na gauč, oni kolem mě, jo, teď se tady složilo kolem mě, teď hraje ta hudba, rádio, rozhlas, Brno, jo, bude kapitánčík a tak dále.
0: Jo, ano, ano.
1: A relax.
0: Ano, ano.
1: A teď se natáhnu a sutuha, usnu, třeba ve dvě hodiny. A jsem mrtvá,
0: tak,
1: jo.
0: To je dobře,
1: nebo
0: si takhle
1: užijete. Alexandra, ta Alex, jo. Alexa host, to mám ráda. No, a tak dále.
0: Dobře.
1: A prostě se natáhnu a jsem tvrdá. A spíme všichni.
0: Ano.
1: Všichni oni, já. To je dobrý.
0: Tak to je dobře. Doufám, že jaký s pejskama no. Děláte nějaké hezké vycházky, abyste se podívala po okolí.
1: Jo. Už jako, bolí mě páteř, ale s tím malinkým chodím.
0: Chodíte.
1: Jo, tady mám štěňátko taky malinký, takovou šeltinku malinkou. A to je darebáček. A vždycky kamarád mě volá, co dělá ten malej? A říkám, zlobí bábu.
0: Jo.
1: Já mu říkám, zlobí bábu. My se tomu řechtáme. No, on má rok a půl, no.
0: Tak
1: taky
0: máte.
1: Malý šeltináček, no.
0: Jo, tak
1: pak
0: máte.
1: Mám tady Belgičáka velikýho. Belgičák, ale on je hrozně hodnej.
0: Tak to je
1: on
0: dobře.
1: Bude mít teď 8, ale to je miláček. Černý, velký. Lidi se ho bojí, jo, ale on je hrozně hodnej. On by neublížil. Jo, krásný. Pak mi tady kámoška dotáhla fenečku. Mně bylo líto, musela být do útulku. Mně bylo líto, tak jsem si ji vzala. No?
0: Jo, rozumím.
1: Už mám tady 3 roky. Ona je vděčná holčička.
0: No je, tak
1: taková černá fenečka, no. Taková středně velká. No, takže tak.
0: Dobře.
1: Takže to je můj relax, jo. Tak. Já přijdu z toho obchodu třeba, se vrátím z toho Lidlu, přijedu, oni je vítají, já je miluju.
0: No je, jo? Tak to tam máte krásný takhle.
1: A potom si umyju ruce, umyju si ruce hlavně.
0: Mm-hmm.
1: A potom je vypustím na tu zahrádku,
0: a
1: tady
0: můžete
1: mám.
0: Si lehnout, dobře.
1: No.
0: Tak paní Iveko.
1: A pak se natáhnu.
0: Ano, už jsme říkali takhle, aby jsme to neopakovali. Paní...
1: Jo, zdravím všechny.
0: Moc vám děkuju, přeju krásnou noc a budu se těšit
1: ano,
0: zase příště.
1: Ano, já taky, zdravím všechny.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zradíková.
0: Dobrou noc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Věra Martinová a její písnička Dál jen vejdi. No a teď se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, tak se pojďme podívat také do pošty, protože píšete k našemu tématu odpočinek. No a třeba pan Bohumír

0: Aneta Langerová a Voda živá, tak pomalu půjdeme do finále té nedělně pondělní noční linky, ale pojďme se opět podívat ještě do pošty, než si dáme třeba další muziku, protože to vypadá, že už jste mi pomalu usnuli při tom povídání o odpočinku a o spánku a o tom, kolik třeba hodin spánku potřebujeme. Ale Milan z Valašska třeba dodává k tématu. Moc zdravím všechny a děkuju za milý pořad, který je součástí mého odpočinku. A to dost často odkudkoliv. Milá Jitko, zdravím všechny. Děkuji také za výbornou muziku a jinak přeju hezké dny a hodně štěstí a z Valašska zdraví všechny Milan. Tak Milane, to jsme moc rádi, že noční linka slouží právě k vašemu večernímu relaxu a odpočinku. Také vás moc zdravím, také přeju hezké dny. No a na řadě je teď s písničkou Iveta Bartošová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik Iveta Bartošová a písnička Dej mi ruku. No a než se rozloučíme, tak se ještě jednou podíváme do pošty. Tentokrát do e-mailu, kam se dopsal také pan Mojmír Kříž ze Světa, který tématu vlastně na závěr našeho povídání dodává. Odpočívat mě učí moje krásná společnice Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. No a když si jdu lehnout, přesvědčí se čenichem, že jsem to já, přitiskne se kožíškem a hřeje a přede. Jinak všem přeju krásný večer, zdraví Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, také vás moc zdravím, přeju také krásné dny a tentokrát je už nebo teď zrovna krásnou noc. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, krásné sny a úspěšný, krásný celý červnový týden. No a jinak samozřejmě, pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme přichystánu spoustu nočních pořadů, takže si určitě u nás vyberete. Tak děkuju moc krát, dobrou noc a zase příště brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Bennerem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy U zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve dvou neb ve třech dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem ujízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich hloupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most Klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Fritsch a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegerlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fritschem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad 2 léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Fritsch.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí. Prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tůze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a Main, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a Main, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně. Jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice. A můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba. A stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli. A to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout. A nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějakej obchod si zavedli. Třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátký čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman. Byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval. Snažil se ubohej, jak je nejvíc moh. Lidi si naved, takže měl velký odbyt, že musel zas v krátkém čase do huti pro dvě fůry sklenic dojet. Naše dobrá matka tak dobře tomu rozuměla jako otec. Než otec přijel, zatím všecko vyprodala. Bůh jim pomáhal. Říká se, když se člověk přičiní, že mu Bůh pomůže. Na to já tůze držím a přičindlivý lidé mám tůze ráda. Naše dobrý rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7, 8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každej mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadál. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselýho mysle. Otec řekl: Dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci: Já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce. Každému se líbily. Otec jí psal, za či je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

mě dalo sa, keď život zas vyzvema, tak konečně účtuj a zaplať daně. V ten den chcem povedať, žila som

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleku. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta mádovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám v pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama doved orientovat tak, že do toho nějak zapad a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda nějakého staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že do Paříže, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území.
0: Trval na svém Vierči.
1: Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky.
0: Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
1: Je-li to v mé moci?
0: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak, jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
1: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
1: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich mužští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i s

0: skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální a přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům. Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid. Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
1: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.